Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
3: To
0: jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plíško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hizlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud tam voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to běžní dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Jalo!

0: take my name off your lips. Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já, to jsem já, to jsem já, ale ne.
3: Co? Haló, kdo?
1: Haló?
2: Ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
1: Ne,
3: ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
2: Děkuju,
0: nejsme normální rádio.
2: Dobrečím!
0: Jsme Evropa 2.
5: Bring the action. When you

Yes.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, ušedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Solarium, prosím.
0: Haló?
3: Solarium.
0: To je solárko, jo?
3: Ano.
0: Prosím vás, já jsem u vás byl minulý týden na solárku.
3: No, vy jste pan?
0: Já jsem pan Mrázek, z ústřední.
3: Aha, a chcete?
0: Mně se jedná o to. Já jsem si u vás zaplatil solárko. Vypadali jste jako solidní firma.
3: No to taky jsme.
0: No to právě, ale si nejsem jistý úplně.
3: No to je, o tom nepochybujte.
0: Poněvadž jsem byl u vás na solárku, předtím jsem byl na Kanárech.
3: No tak to víte, že to není jako Kanárek.
0: U vás jsem se chtěl trošku doopálit.
3: No.
0: Jenomže druhý den po vašem slavném solárku jsem byl úplně bílý jako stěna.
3: Ale prosím vás, to mi nepovídejte.
0: Já jsem přijel z Kanáru úplně černej, jdu do vašeho solárka a vylezu a jsem úplně bílej.
3: No to určitě. Prosím vás, takovouhle hloupost mi nepovídejte.
0: Prosím vás, tady napad sníh před barákem, já vylezu ven a mě nepozdraví ani soused, protože mě nevidí.
3: No jo, jistě.
0: Protože splývám s přírodou.
3: Prosím vás, nikdo si ještě nikdy nestěžoval a chodí nám to sem technik měřit trubice, takže ty jsou absolutně v pořádku.
0: Čili já jsem první, kdo si stěžuje.
3: Ano.
0: Čili mohl bych dostat nějakou cenu, ne, že jsem první?
3: No to tady nevím, o tom já nerozhoduji.
0: Prosím vás, kdo vám dodává záření?
3: Prosím vás, do toho vám nic není.
0: Do trubice.
3: Trubice nám dodává už x let, pořád stejná firma a nikdy žádné reklamace nebyly.
0: A není to proudem třeba? Kdo vám dodává proud?
3: No proud normálně ze sítě.
0: Čili vy nemáte proud ze zásuvky? No tak to je jasný.
3: Ale to víte, že máme, jak by to mohlo fungovat bez zásuvky?
0: Když si říkáte, že to máte ze sítě.
3: No ze sítě, jasně, ze sítě jde proud do zásuvky a ze zásuvky jde do solárka, ne?
0: A kde jako vzniká ten proud? Jako odkud se jako bere jako?
3: No z elektrárny asi.
0: Z elektrárny.
3: Prosím vás, nezlobte se.
0: A kdo ho
3: jsem
0: tam
3: ráda,
0: voří?
3: že jste mi zavolal. Já tady mám práci.
0: Dobře, já vás nechci zdržovat, jenom mi řekněte, kdo ho tam voří do té elektrárny ten proud?
3: No, ten si snad vyráběj. Vy si ze mě děláte srandu a já na to nemám a já na to opravdu nemám čas.
0: Já vám moc krát děkuju.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek Ústředná.
3: Prosím.
0: Dobrý den, tady je Mrázek Ústředná. Prosím vás, to je pan Martin?
3: U telefonu, dobrý den.
0: Helejte se, já vám volám z mysliveckého spolku plzeňského.
3: No.
0: My jsme se u vás doslechli, že vy jste vynikající střelec.
3: No, střelec jsem, to je pravda.
0: Vy střílíte nějak závodně, nebo?
3: No, zkoušel jsem to i závodně. Jak jste se to dověděli?
0: My právě tady vás máme v záznamech a chtěli jsme se vás zeptat, my totiž máme tady Škodnou v revíru.
3: Aha.
0: A potřebovali jsme právě, abyste nám pomohl.
3: Jo, počkejte, ale já jsem dělal sportovní střelbu, to znamená jako jenom na terče, já jsem vůbec nestřílel jako zvířata, nebo jak to chcete vlastně?
0: No, my tady máme jednoho medvěda, který nám neustále prostě vykrádá myslivnu, tuhle mi tady zmláčil kamaráda prostě a dělá jako hrozný brejgl, jo. A my víme, že on chodí tady pod Skalinou na diskotéky.
3: Aha, teď já tomu teda moc jako nerozumím. Jako určitě po mně chcete, abych chtěl do nějakých zvířat, nebo já teď nechápu, co po mně vlastně chcete.
0: Já bych potřeboval právě, kdybyste přijel s nějakou malorážkou a postředil toho medvěda, aby právě si to vytrpěl za ty zlodějiny.
3: Postřelil? Prosím vás, tohle já nedělám, já se normálně zabýval jsem se jenom do papírových terčů, ne do živých terčů. Víte, co to je rozdíl vůbec?
0: Tam není žádný rozdíl, ne? Nebo... jako cíl, ne? Nebo...
3: No to není, to je, jako nemůžete přeci jako zvedat zvířata jako cíl, to já jako asi chápu myslivost, chápu, že tam je potřeba nějakým způsobem selektovat ty zvířata v těch lesích, ale my jsme tohle vůbec nedělali nikdy, takže já nevím, jak bych vám mohl pomoct v tuhle chvíli.
0: A nešlo by aspoň, že byste postředil tady jednu srnu, která, ona právě jsme do sebe byli zamilovaný a ona si teďka nevšímá, tak jenom potrestat jí trošku?
3: Prosím vás, vy jste se snad zbláznil, jak jsem vám říkal, nechte se vyšetřit, to není možný opravdu s váma, to jste myslivec, já se vám omlouvám, že jestli vás držuju, ale vy mě určitě zdržujete, naschledanou.
0: Jak, promiňte, naschledanou. Lovu zdar!
1: Maximum tvý muziky. Evropa 2.
4: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
1: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2. Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Vyklepni na Evropě 2 zástěru. Už ve středu odpoledne hrajeme o batohy Sport 1 a poukázky do Intersportu.
5: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
1: Evropa 2.

0: 10 vteřin do 6. Katko zachraňuje nějakým zpěvem, který zahájí ranní show. Musíš zpívat...
1: Skákal pět, ne?
0: Je to bylo hezký. Přes oves mě stačilo, já nejsem náročný, 6 ráno.
1: To je dobře.
0: Svátek má Jeroným. Jeroným zprávy Katka Říhová.
1: Dobré ráno.
0: Evropa 2.
1: Počet nakažených salmonelou z Masarykovy základní školy v Pražském újezdě nad Lesy se od pátku téměř strojnásobil. Po týdnu od vypuknutí nákazy zůstávají v nemocnicích desítky dětí. Jídelna je od minulého čtvrtka zavřená, škola se ale prý dnes už otevře. Někteří rodiče zvažují podání hromadné žaloby, ředitel školy pak zvažuje rezignaci. Odchod Británie z Evropské unie napáchal více škody, než přinesl užitku. Prohlásil to britský premiér Andy Burnham ve svém prvním projevu v čele vládnoucí labouristické strany na její výroční konferenci. V souvislosti s plánovaným summitem mezi Británií a Evropskou unií podle médií slíbil představit možnosti, které podle něj existují ve vztazích mezi ostrovním královstvím a unijní 27.
0: O čem přesně byla teda ta zpráva?
1: Že současný premiér

0: probíhat nějaké rozhovory o budoucí možné spolupráci.
1: Že by byl tedy...
0: No.
1: Čekej, hledám to slovo.
0: Brexin.
1: Brexin. Já chtěl dát Brentrance.
0: Co?
1: Jako entrance.
0: Jo, tak.
1: Ale Brexin je dobrý, tyjo. Ty jsi dobrá, tyjo. Normálně, že bude se Brexin. Pojďme si udělat hezky v 6.02 dát si zpátky do minulosti. V roce 19 odešli, je to možný?
0: Tak to netuším.
1: Podíváš se?
0: Je takhle.
1: Jenom se mrkni, jenom se mrkni.
0: Takže, Brexit, kdy?
1: No.
0: 2020.
1: No jo. Lednu. A v roce 19 jsme natočili tohle. Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti s Brexitem.
2: Čau.
1: Čau.
2: Jsem přemýšlel, člověče, o tom Brexitu.
1: Ano.
2: Ale to je jak rozvod, tyjo, s 27 manželi, viď?
1: Já bych spíš řekl tak čtvrtinou manželů a několika nesvéprávnými spolubydlícími.

0: show Evropy 2.
1: No a můžeme pokračovat a vydáme se za Zuzkou.
2: Vydáme se za Zuzkou, která má zprávu, která se Anglie vůbec netýká.
1: Je to tak.
3: Praha 2 dokončila rekonstrukci sportovního areálu u budovy Sokola v Rýgrových sadech na Vinohradech. Sportoviště nyní nabízí hřiště pro fotbal či basketbal, herní prvky pro děti, lezeckou stěnu nebo fitness zónu. Náklady na modernizaci sportoviště a doplnění vybavení vyšly na 8 milionů 700 tisíc korun. Městská část areál otevřela veřejnosti minulý týden. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Ale teď podle mě, jak ti koukám do očí,
1: ano,
2: se nám ta Anglie vrátí. Že jo? Ale že jo?
1: Hele, máš mě přečtenou.
2: Já jsem to věděl. Ty dáš Brexit, my jsme s těma klukama včera hráli.
1: Česká fotbalová reprezentace nezvládla ani druhý zápas skupiny A3 Ligy národů. Anglii podlehla 0-2. A to potom, co od 25. minuty po vyloučení Pavla Šulce dohrávala v 10. V dalším utkání nastoupí Češi v sobotu v Oviedu proti Španělům. Rekordně dlouhé reprezentační okno pak zakončí příští úterý ve Wembley proti Anglii.
2: To je masakr, co? David Jordán je tady s náma ve studiu, videomaker Generace Z. Davide, co tomu říkáte?
1: A hlavně fotbalový fanoušek.
2: Fotbalový fanoušek, proto si vás beru tady. To je za vynález? Tam vlastně se teď se odehrává během těch 3 týdnů takový mistrovství světa celý.
4: To je to tak, je to nejdelší historický repre pauza, kterou zažíváme.
2: 4 zápasy ale hrajem.
4: No 3 týdny hlavně bez ligy, bez fotbalu.
2: Dobře, ale 4 zápasy, to vlastně oni se normálně se teď zkamarádí, ty hráči.
4: Spartani a Slávisti byli ještě kamarádi mezi sebou.
2: Oni ještě, čekejte. My ještě budeme kamarádi se Spartanama, tyjo. No tak na to se teda těším.
0: Leo Šmareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
1: Slovy klasika, vy jste moc. Vaše problémy na moji hlavu.
2: Tak se nezlou. Tohle je písnička, která se jmenuje Rain a to je takový předchůdce toho, co nás čeká, tedy předpověď počasí.

0: tak se na to pojďme podívat. Rain or not.
1: Evropa 2, jak je venku?
2: Určitě or not.
0: Not.
2: Na Šumavě dnes ráno mrzne, jinde jsou teploty většinou od 7 do 13 stupňů. A čeká nás další prosluněný den. Teploty vystoupí na podobné hodnoty jako včera, maxima tedy čekejme od 20 do 24 stupňů. Tak to byly zprávy a po nich už
0: počkej,
2: pokračuje.
0: No. Počkej.
2: No.
0: Ještě sponzor, hele.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Ve zkratce prostě horko, viď? Strašný,
2: horko a sucho. Žádný déšť.
0: Doprava?
2: Doprava, no, D8, havarované auto před vjezdem do tunelu Radejčín, tak tam se vybočuje a na silnici 7 z Prahy do Chomutova nehoda nákladňáku za Lotoušem. Europa 2.

0: Sponzorem ranní show jsou ČSOB Drobné. Už žádné drobné po kapsách nebo v prasátku. I z drobných mohou být totiž velké peníze. ČSOB.cz. Partnerem ranní show je Filbek. Filbek filtrujeme kohoutkovou vodu na zdravou vodu. Nanouhlíkový systém filtrace kohoutkové vody Filbek. Více na filbec.cz.
1: To jsem se opravdu unáhlela, když jsem nás chtěla odhlásit před sponzory. Tak, to byly zprávy, včetně všech sponzoráků na světě.
2: Teda tak bylo.
1: No, děkujeme, každopádně děkujeme za přízeň všem dobrým lidem.
2: Michel Fleischmann si koupil právě nový zámek na Loáře.
1: No a teď už pokračuje středeční ranní show s Leošem Marešem a Katkou Říhovou.
2: Teď vlastně začíná.
1: Ano.
2: Jsme teďka do teďka mleli takový blbosti, ale teď to začíná. Tuhle písničku, přátelé, objevila včera Katka.
1: No, tak objevila.
2: Teda tuhle verzi.
1: Ano.
2: Freestyler. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Ranní show.

0: Dobré ráno, 6.14, ranní show 30. září, to je navíc poslední září.
1: Dobře.
0: Katka Řílová je tady.
1: Dobrý den.
0: Tak, co jsi včera dělala v tom krásném dni?
1: Já jsem včera se snažila celý den vymyslet, co dám svýmu manželovi ke svátku.
0: Ano, že včera bylo Michala.
1: Včera bylo Michala a já jsem můj původní plán schořel jako domeček z karet, protože já jsem si celou dobu myslela, že pojedu s dcerou na kroužek a během toho, co ona bude na kroužku, já něco pořídím.
0: Ano.
1: Jenže manžel se včera chopil příležitosti a říkal, já se potřebuji v Praze něco zařídit, já s ní pojedu. A teď jsem zůstala prostě doma, namydlená, bez daru, tak jsem musela improvizovat.
0: Takže prostě si použila ten gel, co jsi mi dala k narozeninám.
1: Ten už je rozbalenej.
0: Ten už je rozbalenej.
1: No, hledala jsem nějaký reklamní předměty, jaký klíčenky, nic jsem nenašla
0: ale
1: doma.
0: Ale jakože k svátku, co blbneš.
1: No, tak jsem právě. Tak no. Jsem si řekla, nebudu to přehánět a vyrobila jsem poukázku.
0: Ty jsi vyrobila poukázku.
1: Já jsem vyrobila poukázku.
0: Poukázku na tantrickou masáž a ty jsi byla ta, co jí prováděla.
1: No, jakoby vlastně... Něco v tom smyslu, ano.
0: Ale to je, to
1: představ si libovolnou techniku, kterou máš rád.
0: Ježišmarja.
1: A manželka o tom ví, tak prostě si... dopřeješ.
0: Ježišmarja, ty jsi mu nabídla zadní vchod k svátku.
1: To se dává na výročí, ne?
2: Leoš Mareš, Katka Říhová.
0: To je zase moc k svátku, jako.

0: 6.18. Tedy 7:15. Ranní show na Evropě 2 začala. Poslyšte, jak skončil příběh dárku pro Michala. Michal, manžel Katky, včera měl svátek.
1: Včera měl svátek a já jsem na poslední chvíli vyrobila poukázku na určitý druh, řekněme, masáže oblíbené. A prostě ukázalo se, že ta poukázka, kterou jsem mu dala, kterou jsem vlastnoručně vyrobila, nakonec člověče byla od překupníků, protože nefungovala. On chtěl proměnit večer poukázku, ale nefungovala.
0: Počkej, jak nefungovala?
1: Já jsem usla.
0: Takhle.
1: My jsme se koukali na Superstar a už bylo prostě pozdě.
0: Ona byla...
1: A on si někde mával prostě mě před obličejem.
0: A tak ne, že nefungovala, jenom se to jako odložilo, ne?
1: Jo, takhle. Jakože když se přesune koncert.
0: Já nevím, ale ta poukázka byla jako časově limitovaná na včerejší večer, že pokud ano, tak v tom případě byla od překupníků.
1: Nebyla limitovaná, ale zas na druhou stranu musím uznat, že když obdarovaný by chtěl jakoby proměnit, že by
0: jistě
1: měla fungovat kdykoliv, za jakýkoliv okolností.
0: Mě by strašně zajímalo, co konkrétně tam bylo. Jde to nějak jako naznačit? Co jsi mu slíbil?
1: Naznačit to jde.
0: Můžu říct, taková nápověda. Já se budu ptát, jo? Mm-hmm. Má to něco společného? Když se prostě bledá tvář rozhodla kolonizovat divoký západ, mm-hmm, jo, a potkala se s Indiány, tak na znamení přátelství vykouřili dýmku míru.
1: Jsi chytrej. Jsi dobrej.
0: Fakt jo.
1: Jsi dobrej.
0: Takže vy jste zakopali válečnou sekeru.
1: Právě, že ještě ne.
0: Jo. Cože, počkej. Jak ještě ne?
1: No ještě, no.
0: Jo, takhle, ještě ne.
1: No, ještě ne. Je tam náznak. Je tam příslib zakopání válečné sekery.
0: Já vůbec, moje představivost už musí zařadit zpátečku. Každopádně
1: jsme se orosili po ránu.
0: Po vykouření dýmky míru bude všechno v pořádku.
1: Ano.
0: Tak jo. Leoš Mareš, Katka Říhová.
2: Ranní show Evropy 2. Vše, co potřebujete.
3: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
5: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Vyklepni na Evropě 2 zástěru. Už ve středu odpoledne hrajeme o batohy Sport 1 a poukázky do Intersportu.
7: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? ne, tak si zavolám na Evropu 2.
6: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2. Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
8: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
9: Jdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
10: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
11: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
12: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
13: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
14: No jasně, z MND to jde.
13: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
15: S mým hlasem mi pomohla AI.
16: Puf, puf, mňau.
15: Pejsek, kočička, ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
17: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
18: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za 1000. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
19: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
20: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
21: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
22: Bra!
0: Tak a půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
18: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2. Zpátky k muzice.
1: Evropa 2.
22: 6.25. Jsme zpátky, tohle je ranní show na Evropě 2 a do budovy vstoupil Jakub Kohák.

0: Podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2 s Jakubem Kohákem v tuhletu chvíli, který už vchází k nám do studia.
2: Jejda.
1: Jakube, ahoj.
2: Dobré ráno, ahoj, čau.
1: Zdar. Jakube, povídej.
2: Mě zdržela recepční.
1: No a povídej.
2: Říkala, vypadáte dneska mimořádně fantasticky.
1: A ty?
2: Já říkám, OK, thank you, jdeme na večeři, jsem řekl. No.
1: A je to,
2: je to relevantní.
1: Jestli bys si mohl jako popsat, jako jak
2: vypadá... Tu recepční?
1: No.
2: Tak já bych nechtěl tady nějak zabíhat nějaký detail, že?
1: Tak jako když je to třeba kriminální ústředna pátra,
2: tak jo.
1: Ve věku kolem.
3: A byla to ta hezká, nebo?
2: Tady jsou všechny hezký recepční.
1: Ano, tady jsou hezký a pak jsou tady ty ještě hezčí.
2: Takhle, já bych ji popsal jako Gina Lollobrigida, křížená s Ritou Hayworthovou.
1: To máme na recepci, jo?
2: Ano.
1: Ale je potřeba říct, to je Gina Lollobrigida, křížená s Ritou Hayworthovou, tak, jak vypadají dnes.
2: Přesně tak.
1: Kubí, tenis, včera si tady mluvil o Davis Cupu, nám psali lidi, že sice dobrý, ale že si vůbec nezmínil ty holky o víkendu, když jsme u těch holek.
2: No,
1: o víkendu
2: pravda.
1: Byly holky.
2: Byly holky?
1: Turnaj.
3: Billie Jean King.
2: Vím o tom. Pozor, ona tam byla osobně Billie Jean.
1: A ještě to vyhrál, no, ještě to vyhrál, já ty jsi to vůbec neřekl včera.
2: Ale famózně.
3: Je Billie Jean jako by ta slavná Billie Jean?
2: Ne, asi jaká?
1: Jak Michael Jackson?
3: No.
1: To nevím.
2: Ty jsi hodně mimo.
1: Počkej, co to asi není, ne?
2: Ne, není.
1: Tak pojďme postupně. Michael Jackson zpívá o kom?
2: O Billie Jean.
1: O nějaký holce.
2: To já chvámo, nevím, po komu zpívá. Já,
1: no Billie Jean je holka.
2: Já jsem jeho život neprožil.
1: Dobře, ale tak proč říkáš, že je Katka mimo? No.
3: Jo, když se jmenuje stejně.
2: Jako, že by se zajímal o tenis, myslíš?
1: No ale on zpívá Billie Jean.
2: Ano.
1: A to je holka.
2: Ne, on zpívá o tom, že si koupil bílý džíny.
1: Ale prosím.
2: Jistě, že? Bílý džín, mají to tam.
1: Teď tady ta tenistka.
2: Tak to je slavná tenistka a zároveň i trenérka.
1: Hele, a nejsi smutný, že to přejmenovali? Že teďka se jako nemůžeš účastnit?
2: Je mi to úplně jedno, ale oni to přejmenovali kvůli tobě, co já si pamatuju. Aby to bylo úplně čistý prostě.
1: Jako
2: no.
1: Takhle to je jasný.
2: Pro jistotu,
1: jasný,
2: pro jistotu.
1: Jako já osobně, já jsem na ten Fed Cup nikdy nekoukal moc.
2: Tak, je to dávno, je to tak právě. No nicméně úspěch je to úžasný.
1: Ano.
2: To si budeme povídat, že ano.
1: Ano.
2: A mně se líbilo, jak ta trenérka Strýcová, že...
1: To ona tam byla jako trenérka, no, jo?
2: Jak to, mm-hmm. Jak to prožívala
3: já
2: neskutečně.
1: Já myslím, že hrála.
2: Ne.
1: Tam je konec už.
2: Kde?
1: Jak u Báry Strýcové. Jo, už nehraje.
2: Jo, takhle.
1: No?
2: No tak, tam, tak tam je konec,
1: no,
2: to je pravda.
1: No.
2: Jo, takhle, tak jo, tam jo, je konec.
1: Jo, už jako nehraje.
2: Jo, takhle, ano,
1: já
2: máš
1: si
2: pravdu.
1: Já myslel, že se vrátila jako Jagger třeba.
2: Jako Jagger, ne, ne, ne. A pozor, já ještě zmíním, že ona je čtvrtá teprve všech dob žena, která to vyhrála jako hráčka, jako trenérka.
1: Aha.
2: No, ale pozor, bylo vtipný, jak ona to prožívala, úplně plakala, cukala sebou, jo.
1: Jo.
2: A ta, co vyhrála ten druhý bod.
1: No.
2: Nosková.
1: Ano.
2: Ty to bylo úplně jedno. Mně to je strašně sympatický, jaký to je boost, jak hraje, vede, prohrává, má tlak, nemá tlak, úplně nádherný přístup a hlava vyrovnaná, no. Báječný.
1: Ona byla smutná z toho přejmenování.
0: Ranní show Evropy 2.

0: 2026. My si dáme 12 let staré zpátky do minulosti.
1: Zpátky do minulosti.
0: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak ve skutečnosti bude probíhat slavný turnaj. Máš rýmu?
2: Ne.
0: Ty nemáš rýmu?
2: Nemám.
0: Co děláš? Co děláš?
2: Co?
0: Máš rýmu?
2: Ne, já se připravuju na mistrák.
0: Co bude?
2: Fed Cup.
1: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí?
3: Katka, Pure Gold.
0: Pure Gold, Katka to tady komentovala, že už by mohla dělat jenom čárovou rozhodčí.
3: Přesně.
0: Ve svým věku.
3: No.
0: Doprava.
3: Pozor na D8 směrem z Ústí do Prahy před vjezdem do tunelu Radejčín. Je tam havarované auto a vybočuje se tam. A na silnici 7 z Prahy do Chomutova zpozorněte za Lotoušem. Došlo tam k nehodě nákladního auta. Na místě jsou záchranáři, jezdí se kyvadlově a tvoří se kolony v obou směrech.
4: Je, to je Radko Gura.
1: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Vyklepni na Evropě 2 zástěru. Už ve středu odpoledne hrajeme oba tohy Sport 1 a poukázky do Intersportu.
5: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
1: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2.

0: Ta-da-da. Ranní show, dobré ráno, dneska je 30. září. Dneska je 30. září.
1: To je?
0: To je jakože konec.
1: Jakože konec léta, nebo?
0: Ne, konec září.
1: No to jo.
0: Já jsem tady našel vstup, jaké bylo září. Tak jakože vlastně proč ne?
1: Tak jo.
0: Jako to jsem ale teďka našel a nevím, co tam bude.
1: Aha, Pandořina skříňka.
0: Takže bez záruky, jo, bez záruky. Jak vypadal tento vstup, jako teď, ale před 4 rokama?
2: Posloucháte ranní show na Evropě 2? Dnes bude speciální program. Navíc je to naposledy v září, děcka. Pojďme shrnout září. Naposledy, protože zítra je říjen.
3: Počkej, já si ho teda chledám a shrnu ho a je to.
2: Shrnuješ si ho v září? Když září.
4: Tak počkej, já se ho vyndám.
2: Ne, tak pojďme o toho, pojďme o toho. Takže září, já jsem okám mravní policie tady, co?
1: Já jsem mravní policie.
3: Ale to by no, nevypadá špatně, jak jsi to shrnul.
4: No, je to špatný.
2: No, tak pojďme to shrnout, jaké bylo září? Přátelé, první měsíc 25. sezóny máme za sebou.
4: Nebudu vám lhát, pro mě bylo září studené. Já vím, že byly i teplý dny, ale obecně, obecně studené. Vysvětlím.
2: Šok z toho, jaký to byl rozdíl oproti prázdně.
4: Vysvětlím proč. My totiž máme doma topení, které je tedy na dřevo.
2: Vy máte doma topení, vy si žijete.
4: My se máme, jakoby.
2: Já měl Rolls Royce, ale vyměnil jsem ho za topení.
4: A nestačilo to stejně.
2: Ne, jo, vyšlo to akorát.
4: Akorát.
2: Vyšlo to akorát. No. Tak povídej, topení.
4: No ne, a my máme samozřejmě v zásobě dřevo. Vy máte dřevo.
3: To nikdo neřekl.
4: To nikdo neřekl.
2: No. Ty jsi si udělal syna jako do zásoby dřevo.
4: No. Takže prosím tě, hrozně ubývá. To je totiž vidět. Jak bereš ty zásoby, tak najednou prostě v tom krásném, takovém zarovnaném dřevníku, to najednou prostě začalo mizet a je tam takový zub tam je.
3: Jak proláklina.
4: No.
3: Co s tím?
4: No nic, jenom že prostě už jsme topili jako no.
2: Ty teda vnímáš stejně jako, že září bylo chladné?
3: Já to vnímám tak, že můj syn šel poprvé do školy.
2: No tak pozor, to je událost.
3: To je něco jiného.
4: To je vlastně první z vašeho rodu, že jo, co šel jako do školy.
3: Ano, je to tak, to byla velká oslava.
2: Jaké to je, že je, konečně.
3: Je to nezvyk.
2: Vytrali jste parkety jako obvykle, udělali jste nějaký slavnostní
3: omen. Přesně tak. Lino, vytrhali jsme lino.
2: No, takže září hodnotíte pozitivně.
3: Ano.
2: A vy, posluchači Evropy 2, vy se těšte, za chvilku přijde Jakub Kohák.
4: Tak ty přijdeš až za chvilku.
3: Aha. To byl hologram.
5: Leoš Mareš, Patrik Hezus. Evropa 2.
0: Stejně to září milujeme, viď?
1: Ano, ano.
0: My to milujeme. A proč nám zaspívá Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř?

0: 6.50 v ranní show na Evropě 2, taková dětská píseň.
1: Dětská, ale s dospělým textem.
0: Ale s velmi dospělým textem. Já bych vlastně mohl teďka přečíst do vysílání jeden tweet. Říká se tomu ještě dneska tweet, když je to na sociální síti X.
1: To je dobrá otázka.
0: Já totiž Twitter nebo to X-ko mám dávno odhlášené, ale na Instagram mi někdo poslal screenshot včerejšího tweetu Petra Němce. Tak ano. Já ho takhle přečtu a pak ho můžeme komentovat.
1: Dobře, jo. A Petr Němec?
0: Petr Němec...
1: Člověk.
0: Je to člověk, zavináč jsem suchar.
1: Aha.
0: To je jeho účet na X-ku. Jo? A ten zní. Jdeš na cvičení s dětma. Jdeš v pracovní době, aby tam nebyli tatínci. Ale jen milvky. A tys byl mezi nimi král. A pak tu jste tatínci dva a ten druhý je Leoš Mareš.
1: No, vypálenej rybník.
0: Já byl včera s Alex poprvé v Little Gymu.
1: Vy jste začali chodit taky na gymnastiku.
0: Začali jsme chodit, no tak na gymnastiku. No. Vy chodíte na gymnastiku,
1: no,
0: ne?
1: Ano, ano.
0: Tak jenom jsem chtěl říct, že já si tam tak jako jen tak přijdu se podívat na dceru.
1: A potkal jsi tam pana Němce.
0: A pan Němec o tom, pan Němec o tom tweetuje už. Takže vlastně to je taky trochu jakože dětské téma s dospěláckým textem tohleto.
1: Jo, to jo.
0: No a...
1: A milfky dobrý, jo?
0: Jako milfek, a pak tam byly taky babičky. A asi dva dědové. A moje dcera, která se prostě strašně ráda předvádí. Já nevím, po kom to má.
1: Je to záhada, ty geny.
0: Je to záhada, ona se prostě nejdřív přesvědčí, jestli se na ní všichni dívají. Teprve potom předvádí výkon. Jakoby vyžadovala pozornost. No jo.
1: A pak chodí s kloboukem.
0: To teprve bude. Tohle je novej Justin Bieber. Poslechněte si to.

0: 6.56, posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Mohli bychom otevřít téma přátelství, jak je důležité mít někoho, na koho se můžete spolehnout, prostě jakoby opravdu nějakého dobrýho kamaráda. Ještě než řeknu to, o čem chci mluvit, tak můžu říct vzpomínku z víkendu, kdy jsem se sešla se svojí nejlepší kamarádkou, protože ona bydlí v Budějovicích a já v Praze, tak jsme se sešli na půl cesty v Táboře a bavili jsme se o tom, co bychom dělali, kdyby nás opustili manželé. A prostě našli jsme vlastně fantastický jakoby únik z té hrozný představy a shodli jsme se na tom, že prostě bychom se našli nějakého mladého kluka. Že bychom šli touto cestou. No nic.
0: Tak a samozřejmě je to fiktivní debata, ale mě zajímá, jestli Robert... Nepočkej, teďka to zbytečně to je zavádějící. Jestli Martin...
1: Aha.
0: Jo.
1: No musíš vybrat nějaký mladý jméno.
0: Jestli Sebastian...
1: No, lepší.
0: Mě by zajímalo, jestli Sebastian...
1: A Jáchym.
0: Jestli Sebastian a Jáchym už mají aspoň po škole.
1: No víš, zatím ještě nemusím, ty jsou jakoby na čekačce.
0: Dobře, takže každopádně o tom jste se tak jako bavili.
1: O tom jsme se bavili, no já jsem tady totiž našla článek o Donaldu Trumpovi.
0: Ano.
1: Který prostě tady říká, že Severní Korea má sice velký jaderný arzenál, ale Kima mám rád. A že protože jsou prostě kamarádi, tak si věří.
0: To je hezký.
1: Že sice na ten Irán, který jakoby vyvíjí nějaký ty jaderný zbraně, tak na ten jako útočit se musí, ale protože Severní Korea má kamaráda opravdovýho, který má rád jeho a on zase jeho, tak tam je to v poho.
0: Já si osobně myslím, že to opravdu takhle ale funguje. Hmm. Že i na té nejvyšší politické úrovni ty kamaráčovty jedou. Že jsou třeba nějaký dva politici, kteří se prostě mají rádi. Hmm. A normálně ty země spolupracují, protože jsou se sympatičtí ty vůdci.
1: No, teď jo.
0: Nebo vůdkyně třeba.
1: No, teď jo. Tak říkám, hezky to je.
0: Proto vlastně my moc kamarádů nemáme.
1: Ale tak se Slovenskem jsme pořád kamarádi.
0: Jo, tak Slováci jsou rádi, že mají někoho vůbec. To je jasný. Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. To je takový to brácha, můžu jít s tebou?
1: Jo. A ty ho vezmeš prostě z lítosti. Jde mladší brácha.
0: No. Evropa 2. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Vyklepni na Evropě 2 zástěru. Už ve středu odpoledne hrajeme oba tohy Sport 1 a poukázky do Intersportu.
2: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
0: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 98.2 a 105.5 FM.
3: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
4: Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If
5: trying to get out.

Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: 7 hodin 5 minut posloucháte Ranní show na Evropě 2. Můžu udělat oslý můstek, písnička, která právě skončila, Bebe Rexha a David Guetta, se jmenovala Sad Girls, což by se dalo přeložit
1: jako smutné dívky.
0: Smutné dívky. A já jsem měl dneska v noci v bytě doma smutné dívky.
1: A tak se nějak obšťastnil?
0: Ne, to ne, to ne. Mluvím o manželce a dceři.
1: A proč byly smutný?
0: Tak to chci říct. Prosím tě, ve 2 ráno, trošku break, klasicky návštěva ložnice, a moje žena mě zbudila a říká, že dcera má náběh na laryngitidu a že se dusí.
1: To je blbý, to je takovej ten kokrhavej kašel.
0: No.
1: Tak jste na ní otevřeli lednici?
0: Tak pozor, šli jsme na terasu.
1: Jo. Je pravda, že teď nepotřebuješ do lednice.
0: Šli jsme na terasu a já mám zážitek. Magická záležitost, protože nevím, jak je to možný, ale nebyla zima.
1: Aha.
0: Jako byla jako zima, ale nebyla zima, jestli mi rozumíš.
1: No, nebyla taková zima, jakou se očekával.
0: No ne, tak já už jako žiju v tom módu, že podzim, studený večer, studená noc. Tak jsem byl hned vyslán se psem. Mm-hmm. Takže ve 2 ráno jsme měli takový jako takový dostaveníčko, takový dýchánek. A je potřeba říct, že svítil měsíc, ale takovým způsobem, že to vypadalo, že to je lampa pouličního osvětlení. Mm. Já jsem dělal jako fóry, tak takhle.
1: Jako před psem, jo? Ne, zmál se, až
0: před
1: se za osvět popadal, nebo?
0: Před dcerou. Říká mi, ty jsi si rozsvítila to světýlko a ona, to tak má být. A já vím. Normálně ona byla na té terase, schoulená jakože pod peřinou a svítil na ní ten měsíc a normálně byl den. Mm. To byla jak nějaká jakože polární noc.
1: Mm. On byl v sobotu úplněk totiž, nějaký významný.
0: Neuvěřitelný to bylo. Takže
1: to ještě dojíždí.
0: Takže já

0: před barákem ze psem a teď vidím tu osvětlenou terasu tím měsícem. Mm-hmm. Jako kdybych byl odpoledne, jo, a točili to na film přes filtr.
1: A není to jenom ve vaší rodině, že vy jak máte takový pěkný byt s tou terasou, že tam máte jakoby speciální osvětlení, nebylo to v ceně?
0: Musím říct, že pokud by toto bylo speciální osvětlení, tak tomu říkám speciální osvětlení. Jako. Je pravda, že je 350 tisíc kilometrů vzdáleno a špatně se reguluje, ale...
1: No, nedá se vypnout, viď?
0: Ale zase svítí celý měsíc.
1: To není pravda.
0: Svítí celý měsíc a zadarmo.
1: Nesvítí celý měsíc.
0: Včera svítil celý měsíc, no, právě.
1: A teď ta žárovka bude trošku slábnout.
0: Teď to bude slábnout.
1: Za 14 dní se úplně vypne.
0: Ale chtěl jsem říct, že... Čekaj, co jsem to chtěl říct?
1: Ty do toho skáču.
0: Ne, jo, ne, ne, jsi strašně milá, no. To je dobře, aspoň to zachraňuješ. Totiž, ty si nepamatuješ, jak se točili dřív Indiánky, Vinnetou.
1: Jo, počkej, jsem někde slyšela, že to točili ve dne.
0: Ve dne, protože oni neměli dobrý ty objektivy.
1: Jo, a pak přesto dávali nějaký modrý filtr.
0: Takže
1: ne?
0: Noční scény se točily normálně ve dne.
1: Jo.
0: Ale ta kamera měla před sebou filtr, takže ty vidíš, že má stíny od slunce, tohleto, a oni se jako plížejí do té indiánské vesnice. A prostě je to točená scéna ve dne, jenom přes filtr. A takhle to včera vypadalo, že jsem byl s tím psem, jako kdyby bylo odpoledne a jenom mám ten filtr.
1: To je dobrý.
0: Tak takový zážitek já mám.
1: Ty se máš.
0: A pak
1: se... Ty umíš žít. Díky bohu za ty laryngitidy. Viď?
0: No, tak vlastně ve finále to bylo moc fajn.
1: A jak to jako s ní dopadlo teda?
0: No, šli jsme spát normálně do postele. Ona trochu chraptěla. Vlastně teďka musím volat domů. Nechci je budit. Nevím, jak to dopadlo, no.
1: Tak jako, snad,
0: když se rozkašlala dcera, tak teda musím říct, že to byl teda zvuk, jak jsi to řekla, kokrhavý.
1: Ano, ano, no. Takhle se právě pozná laryngitida, že to připomíná kokrhání kohouta.
0: Někdo jede autem a má otevřené okno, ne, jenom jede rychle. Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno, já jenom chci, že máme úplně stejnou zkušenost, ale mě to potkalo ve 3 ráno, úplně to stejný.
0: Taky s dcerou?
2: Taky s dcerou.
0: A taky laryngitida? A taky tam svítil ten měsíc?
2: Ne, jenom lampy.
0: Cože?
2: Jenom lampy.
1: Jenom lampy. Oni nemají ten příplatek, víš?
0: No jo, tak vy bydlíte v nějakém bytě bez měsíce. To mi vás líto teda.
1: Zvěňte hypotéku na měsíc.
0: Na měsíc. Já mám hypotéku, počkej, já to spočítám na 240 tisíců. Tak ahoj, měj se. Pa, čau, pa. Čau. Tak si dáme Karla Maje a Vinnetou.

0: hezký. 7 hodin 14 minut posloucháte ranní show na Evropě 2. Haló, tady náš program, co vy? Haló.
1: Dobré ráno.
0: Ahoj.
1: Já jsem jenom chtěla k tomu úplňku, nebo k tomu měsíci svítícímu, no, říct, že jsem skoro nespala, protože u nás doma svítil teda obrovský, my vidíme u Berouna.
0: U Berouna, prosím tě, vypni si jenom ty blinkry, miláčku, prosím tě, promiň.
1: Ano, promiň, už to vypínám.
0: Dobrý.
1: Pardon.
0: Pojdej.
1: Omlouvám se, uberou na svítil úplně masakrodně,
0: no.
1: Vůbec nemohla spát, svítil nám ke střední okna a taky nám chtěla říct, že, to, že teda svítil jako obrovsky. Mm. No.
0: Jo, ty nám to voláš, že taky svítil u vás měsíc.
1: Ano.
0: Tak to je super. Ne, protože jako, ale my ti to věříme. My ti to věříme. To je vlastně ale stejně úžasná věc, to se říká, že to je vlastně jediná věc, kterou můžeš sledovat s kýmkoliv na světě a vidíte to ve stejnou chvíli stejně.
1: Přesně. A budí to a stejně máme energii a jdeme pracovat.
0: Já jenom tady koukám na Katku a ta na mě kouká.
2: Já mhouřím oči.
0: Ty jsi si to nikdy neuvědomila. No. To se říkalo vždycky, když byli milenci a mysleli na sebe a byli daleko,
2: jo.
0: Tak se měli podívat na měsíc, který si s někým telefonuješ a jsi kdekoliv na planetě.
2: A zvednet... To není pravda, ne?
0: Co není pravda?
2: A tak jako a když máš milenku v Austrálii.
0: No, tak samozřejmě, když ten měsíc vidíš,
2: no,
0: tak když je milenka v Austrálii a ten měsíc tam jako není, tak samozřejmě nemůžete vidět stejnou věc, když tam není.
2: Jo.
0: Ale když tam je, tak se díváte na to samý.
2: A nebo se můžete koukat do slunce třeba.
0: Nebo se samozřejmě můžete dívat do slunce. Tam to tak jako neocení, že koukáš na to samý. Že na tom měsíci vidíš přesně, tam vidíš ty krátery, že jo. Tam je ten...
2: To jsem si nikdy neuvědomila.
0: Tam je to Jericho a ty na něj můžeš koukat a vidíš, jo. Můžeš říct, hele, Jericho. A on říká, je Jericho, vidím taky, já jsem před tom tisíci kilometrů.
2: Jericho.
0: Nebo Jericho, nebo jenom to čte.
2: Nevím.
0: No tak jsme si...
2: Děkujeme.
0: Tak jenom jsem chtěl říct, že i v Berouně svítí měsíc, přátelé.
1: Přesně tak. A dost, jako.
0: A dost.
2: Co pak vy v Berouně?
0: To víš, Beroun, hele. Tak ahoj, papa.
1: Ano, ahoj.

0: 7.19, podíváme se, co je nového. Zprávy. Katka Říhová má slovo, ale ještě před Katkou nám možná volá nějaký posluchač, že u nich svítil taky měsíc v noci.
1: Tak to už by nebyla to už, náhoda.
0: To ne, to už jako opravdu, to začíná to mít trochu jako inflační nádech. Jakože jestli svítil všude měsíc, tak to zase není nic speciálního. Dneska bude všude svítit slunce. Máte z toho radost? Ani ne.
1: Ale jo.
0: Ale jo, samozřejmě, že jo. Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno, ahoj, tady Aleš. Já jsem chtěl jenom, Leoši, jak jsi vlastně říkal, že z celého světa to jde vidět v jeden okamžik.
0: No.
2: A Katka to vlastně chtěla rozporovat a ty jsi potom nějak přesvědčil, že vlastně to není pravda. To vlastně vidíš jenom z té jedné polokoule. A ani to není, že vidíš celý ten měsíc, protože z každého místa vidí vlastně buď jak jde do úplňku, nebo už končí úplněk.
0: No. Takže koukáš na stejný měsíc, ne?
2: Koukáš.
0: A vidíš ho ze stejné strany? Vidíš ho ze stejné strany?
2: No nevidíš právě, že z různé strany té země koule ho nevidíš ze stejné strany.
0: Ne jo, jsi si jistý? No.
2: Myslím si, že ne, no, protože...
0: Co myslíš? Proč si myslíš, že se říká odvrácená strana měsíce? Co myslíš?
2: No to je to, co vlastně nevidí nikdo.
0: Nikdy.
2: Nikdy.
0: Protože pořád koukáme na stejnou stranu měsíce.
2: Jasně, ale po každý z jiného úhlu,
0: Takhle, líb bych to neřekl, každý z jiného úhlu.
2: No.
0: Vidíme i tuhle informaci a já vlastně s tebou nebudu jako soupeřit, možná máš pravdu. Musíš se na to dělat jako básnicky.
1: Hmm.
2: No jasně, jako v pohodě, je to super téma.
1: Minimálně se můžete koukat stejným směrem.
0: Hele, můžeme se koukat, představ si, že my dva spolu chodíme, jo? Představ si to. Jak se jmenuješ?
2: Aleš.
0: Aleš a Leoš. Já jsem Leoš, Aleši.
1: Mně se to líbilo už od začátku, to vaše spojení.
0: Upřímně, Leoš a Aleš.
2: Mám Instagram Aleš Leo, takže v pohodě.
0: Fakt, my dva bychom měli jít normálně vepředu, jak je gay parade, normálně vepředu my dva. Aleš a Leoš.
2: No.
0: Jo. Jdeme spolu za ruce. A teď...
1: A vaše společný téma jsou měsíčky.
0: To říká Katka, ale ty mi prostě, Aleši, odjedeš. Kde seš třeba teď? Kde seš třeba teďka?
2: Hele, teď už jsem v lese, protože...
0: Dobře, ale kde? Ale kde?
2: Měsíc,
0: ale kde?
2: U Slanýho.
0: A já řeknu, Alešku, vylez z toho lesíka a podívej se na oblohu. Vidíš to, co já? Lásko moje.
2: No tak pokud budeme 50 kilometrů od sebe, tak jasně, že uvidíme to stejný.
0: No tak vidíš.
2: Ale když budeme 5000 od sebe, tak hele, třeba jezdíme v květnu na Gay Pride na Kanáry.
0: Jezdíš, jo?
2: No.
0: Aha, ty fakt jezdíš na Gay Pride, jsem to trefil.
2: A ty taky.
0: Já taky. Já jsem tam skrytý, já mám kuku, aby mě nepoznal nikdo, že tam jezdí Mareš.
1: Ty máš paví pera, ne?
0: Já mám ty paví pera.
2: No, je tam hodně lidí s těma hlavama pejsků a otázky za ryčí. Tak možná seš tam i ty.
0: Tak počkej, Aleš jezdí fakt normálně na Kanáry, tak povídej.
2: Ale to chci říct, že třeba tam je měsíc vidět jako smajlík, jako úsměv.
0: Chápu.
1: Jo.
2: Jo, takže prostě už jsme jako z jiný strany koukáme a tam prostě vidíš něco jiného, než vidíš u nás v Česku.
0: Hmm.
2: Jo, takže je to z každé strany fakt jiný.
0: Jako ta představa, že mi odjedeš na Kanáry, je pro mě šílená prostě.
2: Třeba a jenom na 2 týdny.
0: A co když tam odjedeš na měsíc?
2: plánujeme to na zimu, no.
0: Tak zatím, jo.
2: Zatím nemáme peníze. Hele,
0: Alešku,
2: já taky poslouchám,
0: pozdravuj kluky.
1: Že se zase brzo uvidíte.
0: Jo, že se uvidíme. Hele, rostou, Alešku, rostou.
2: Teď jsem vlezl do lesa, já jsem právě, že vypnul, zhasnul auto, už neposlouchám a zkusil zase dovolat, abych chtěl řekl, že jsi tu Katku prostě jako usadil a nebyla to pravda, ale dobrý, nebudem se hádat.
1: Nehádejte se, kluci.
2: Jednu jsem našel.
0: Já jsem taková prostě drnda, no.
2: Jseš drnda.
1: Aleši, tak ať najdeš nějaký klousky, jo?
2: Okay,
0: Čau.
2: Ahoj,
0: Čau.
1: Papa.
0: Tak.
1: Ježiš, to jsme se s Alešem užili.
0: Je to pravda vlastně, jakože hele, vysíláme 29. rok a na coming out jsme čekali tak dlouho. Dáme píseň nebo dáme jakože zprávy? Píseň.
1: Odděl to,
0: já to
1: seriózno.
0: Já to oddělím, ale řekni počasí ještě, prosím tě.
1: Dneska, jo? Jak je venku? Na Šumavě místy dnes ráno mrzne, jinde jsou teploty většinou od 7 do 13 stupňů a čeká nás další slunečný den. Teploty vystoupí na podobné hodnoty jako včera, maxima tedy nejčastěji mezi 20 a 24 stupni.
0: Aleši, a tohle je ta naše.

0: Budeme si asi telefonovat s lidma. Ranní show, dobré ráno, klasika, dobré ráno.
1: No dobré ráno, nepovědejte.
0: Nepovědejte.
2: A vy povědejte.
0: Tak, vy jste zase budoucí přítelkyně Katky, nebo?
1: Tak, jelikož má tak strašně milý hlásek, tak klidně.
0: Ale?
1: A nejsme tak daleko od Prahy. Ale jsem chtěla říct k tomu vašemu slavnému měsíci. No. Proč za to platíte příplatek na bydlení? My to máme zadarmo.
2: A jak jste to udělali? Jste si zažádali někde na sociálce nebo?
0: Teď nerozumím. O co jde?
2: Paní asi dělá...
1: Okna na jižní stranu.
2: Jo.
0: Paní dělá co?
2: Humor.
0: Jo! Jakože prostě...
1: Ježišmarši, to neznáš?
0: Neznám! Já se omlouvám. Já se omlouvám, že máte měsíc zadarmo prostě.
1: No.
0: Tak jo.
2: No.
1: Ale ve finále. Ne, to byla jen taková vsuvka k tomu měsíci a upřímně dovolat se k vám, to je horší jak k naší dětské doktorce.
0: Hezká metafora. Finále. Hezká metafora.
1: No, tak tam volám taky vždycky týden.
0: Jo.
1: Ale upřímně jediné, co jsem chtěla říct. Celá léta vás jakoby poslouchám, znám. Vy, Leoši, jste mi strašně nesympatický člověk, ale 14 dní jezdím do práce každé ráno autem a upřímně každé ráno se v autě tlemím. Takže děkuju.
0: Hmm.
2: Jakože i přesto nebo navzdory tomu,
0: navzdory.
2: Co jste řekla, ano, a nebo tomu, se to jako vyvíjí? Je,
1: ne, navzdory tomu, jak mi jakoby Leoš jako člověk je nesympatický, vy máte úžasný hlásek, vás miluju, ale jako to, jak vy se doplňujete a máte takové hlody, pak ještě tam máte vlastně ty hosty a takhle, takže super. Hele. Chtěla jsem minimálně pochválit jakoby tu ranní show, opravdu je to super, sice Patrik chybí, ale je to furt dobré.
0: A že si to děláte takhle jako vlastně, že si to takhle no. jako děláte? Že, jako,
2: že si nevyberete někoho, kdo je vám sympatický, no. jako no. už z podstaty.
1: No, protože zkoušela jsem jiná rádia, ale tam mají většinou jenom jednoho jako moderátora ráno a to je taková nuda.
2: Mm-hmm.
0: Jo.
1: Vy jak do sebe jakoby se doplňujete, povídáte si, je to takové fajn.
0: Můžu vám něco říct? Víte, že mi nikdo nesložil tak obrovský kompliment jako vy.
1: Jako, že jste nesympatický?
0: No, ne, vy jste vlastně řekla, to je něco neuvěřitelného. Ten myšlenkový konstrukt, který jste teďka řekla, je prostě úžasný. Protože vlastně to je největší kompliment ranní show, který jsme kdy dostali.
2: Mm-hmm.
0: Jakože posloucháte ranní show i přes to...
1: přes vás.
0: I přes mě. To je vlastně zázrak, chápeš to? Protože takhle. A to je vlastně pravda. Poslouchat ranní show, když jsem vám sympatický, to není žádný umění. To není frajeřina. Jo, to je jako když pijete alkohol. Jak říkal můj táta, chlastat, když ti to chutná, není umění. Ale pít, když prostě trpíš, když se to prostě nedá jakoby spolknout, to je frajeřina. A to jste vlastně řekla vy? Totiž poslouchat ranní show, když mě nenávidíte, to je frajeřina. Já vám děkuju.
1: Já jsem neřekla, že vás nenávidíte. Nebudete mi vkládat slova do úst.
0: To je pravda, omlouvám se, ale rozumíme si.
1: Ano, samozřejmě.
0: Tak jo.
1: A mimochodem doufám, že malá bude zdravá, že si to
0: děkujeme, přiše. Děkujeme. Máme tady před sebou písničku, která se jmenuje Malinovej syrup, tak možná to vlastně může i souviset, jako léčivě.
2: Mm-hmm.
0: Tak děkujeme. Já vlastně nevím, co mám říct úplně, ale dostala jste mě. Děkuju moc.
1: Už jdu do kanceláře,
0: ahoj.
1: Takže zase zítra.
0: Ahoj.
3: Ranní show. Are you ready? Evropy 2. Letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Tak třešně to mají za sebou už dneska. Zase za rok.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Doprava.
2: Zdržíte se na D1 před Brnem směrem od Vyškova od 210. na 203. kilometr. Z Prahy po D1 potom čekejte kolonu kamionu od kilometru 192 a na silnici 43 ze Svitav do Brna v úseku Lažany a mezi odbočkou na Kuřim je zdržení na půl hodiny.
0: A ještě tě poprosím o počasí.
2: To už jsem říkala před chvilkou.
0: Já vím, ale já mám sponzora tady.
2: Dobře. Takže rovnou, jo?
0: Rovnou.
2: Rovnou. Tak aktuální ranní teploty od 7 do 13 stupňů, jinak přes den 20 až 24 a k tomu sluníčko.
0: Děkuju.
1: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.

0: Sponzorem ranní show jsou ČSOB Drobné. Už žádné drobné po kapsách nebo v prasátku. I z drobných mohou být totiž velké peníze. ČSOB.cz. Partnerem ranní show je Filbek. Filbek filtrujeme kohoutkovou vodu na zdravou vodu. Nanouhlíkový systém filtrace kohoutkové vody Filbek. Více na filbec.cz.
1: Co dneska ještě zažijeme v ranní show? Jsme v půlce teprve. Půl osmá.
2: No.
1: Co všechno zažijeme dneska ještě? Ranní show, dobré ráno.
3: Dobré ráno, já vás zdravím, tady Bohouš.
1: Bohouši, povídej.
3: Hele, já jsem teď si dneska dal na dovolený, jaký úkol, že zavolám do Evropy jen a poprvé se to povedlo. A chtěl bych vám všem poděkovat za to, co děláte. Jo. A Leoši, ty i Katka úplně nejvíc top. A už jsem si dlouho říkal, že by tam měl být ten jingle Leoš Bareš a Katka Říhová a to se konečně zadařilo. Jako, jo.
2: A, Bohoušku.
1: Bohoušku, děkujeme.
3: Tak to je takovej, ten její skřivej sníh je vždycky vyexploduje. Jo. A já jsem vždycky z kamionu, já ráno vždycky vás poslouchám, ještě jsem takový top posluchač, že já si vás pustím ráno a odpoledne si pustím ještě podcast.
2: Jo, ne. Jako to samý pak, znova.
1: To samý znova.
3: Jo, to samý znova, protože tam už je to potom bez reklam, bez tohle. A vždycky se u toho hřežu v Evropě jako blázen, jako jo, prostě občas mi přijde faktura za data, no, ale bym to čert, jo. Ale i vaši hosti, jo, určitě vy dokážete, vy jste jak akumulátor, který když někoho vezmete do stazu, tak se rozsvítí jak 200W žárovka, jo, prostě. No a s Katkou se skvělý, no. Už mám koupenýho i po zuba a všichni tam, co ty máte, to je prostě bezvano. Jako je strašně dobře, že spadla ta temnota prázdninová, rádiová, kdy se nedalo nic poslouchat prostě.
1: No já jsem chtěl poděkovat svýmu bratrancovi. Hezky jsi si vymyslel to jméno Bohouš, to tě musím pochválit, Martine.
3: Ano.
1: Dokonce,
2: jak tam hodili toho Kozuba,
1: počkej, ty jsi tam dokonce hodil i toho Kozuba, že jsi skoupil lístek na Silvestra do O2 Areny na Kozuba, to jsem teda nečekal, že to tam i takhle vpálíš, Bohuši. Ne, Bohuši,
3: tak, ty... Tak ale, to jsi mi poslal na účet, to jsem musel, že jo?
1: Hele, Bohuši, ty jsi říkal, že jsi řidič kamionu?
3: Jo, přesně.
1: A co jezdíš, jaký trasy?
3: Já jezdím hlavně Francii, Itálii, Belgii, Holandsko.
1: Takže jsi dlouho z domova.
3: Ale já vždycky jezdím v pondělí a v pátek se vracím.
1: Takže na víkend.
3: Takže tak nějak v klidu, jako jo, prostě. A už jsem takový zdegenerovaný, že když jedu z Francie do Belgie, tak mi to přijde, jak když jedu z Plzně do Berouna. Jako,
1: to je jasný, no. Tak je to prostě jenom o úhlu pohledu, to je klasika. Když jedeš,
3: když jedeš
1: z Prahy do Brna, tak se to zdá jako nekonečný. Praha-Brno. A když jedeš do Chorvatska, když jedeš jako do Chorvatska, asi nastavená, že jedeš do Chorvatska přes noc, tak Brno bereš jako, chcete něco, vodu, kafe, ne, zastavíme se v Brně na první zastávce a pak pojedeme teprve. Tak hele, Bohoušku, my teda...
3: Já ještě jenom maličko se, já jsem teď jen vlastně zdovolený, jsem se vracel ze Saint-Tropez a přijel jsem ve 3 ráno do Kolína, jo, zátah na 15 km, jako, ale s osobákem.
1: To je konec příběhu.
3: No,
1: lásko, posílám zátah. Píseň. Jo, takhle, no. Že jsi na jeden zátah ze Saint-Tropez do Kolína.
3: Přesně tak, no.
1: Saint-Tropez Kolín. A za kolik jsi to udělal, Saint-Tropez Kolín?
3: Ale vyjel jsem v 10 ráno a přijel jsem ve 3 ráno.
1: No jo.
3: Já jsem tam kupu, no. Já jsem se dal ještě mezi tím, takhle, když jsem měl tam cíl, byl stavit se v Monaku v kasínu.
1: Jo, ty jsi vsadil ještě sedmičku v Monaku, tak to jo.
3: Ale já jsem vyhrál tam, ty vole.
1: Ty jsi dokonce vyhrál. Tak my ti posíláme písničku, protože je středa, tak si na půl cesty. Děkujem, Bohoušku, ahoj.
3: Děkuju vám za všechno, děkuju.
1: Čau, čau.
4: Rád bych dospal ještě jeden verš.

Plnou nádrž, prosím. Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naší písničku už stokrát přespíval. Tak sbohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh.

0: Vždycky myslím na tohle tu písničku, když míjím ty kamiony. Tu řadu těch kamionů třeba. Chce se mi říct, když je přejíždím vpravo.
1: Jo. Yeah. Zprava, jo?
0: Zprava.
1: Jinak to ani nejde.
2: S plným nákladem vůní jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbavím.

0: Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích sní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bohem lásko, já jedu dál.
1: Tak s bohem lásko, s bohem Bohušku, my jedeme dál. Když takhle jedete, tak podle mě teď vidíte všude volební billboardy.
2: Ano.
1: 7.40, mám takový krátký vstup o jednom billboardu na Slovensku. Totiž na Slovensku mají volby asi taky. Takže volební kampaně jde u nás i u našich bratří. A kandiduje tam na Slovensku Playmate.
2: Jaká?
1: Víš, kdo je Playmate?
2: No, dívka, která se objevila na obálce Playboye.
1: Tak, a tam kandiduje Playmate na Slovensku Jana Jániová. A tady je vyfocený její billboard, jo? S popiskem Playmate Jana Jániová vytiahla ťažký kaliber. Mm-hmm. Jo? Takže na billboardu je paní v saku a v bílé košili.
2: Ano.
1: A u toho je jakoby heslo. Viděl jsi moje cecky v Playboyi.
2: Wow.
1: Teraz uvidíš moju usilovnou prácu v Národnej radě.
2: Wow.
1: Já to miluju prostě. Jako Slovensko, to je prostě taková pohoda, tyjo.
2: To je jiný svět.
1: Je to jiný svět. Já si tam vždycky připadám, teďka jsem tam byl na tiskové konferenci a oni se mi ptali, jak se mi líbí na Slovensku. Já říkám, já mám pocit, že jsem na Mykonosu. Že ty jako vidíš, jako že tam chceš
2: že
1: být.
2: Co? Že jiný svět.
1: Na dovolený. Viděl jsi moje cecky v Playboyi, teraz uvidíš moju usilovnou prácu vo Slovenskej radě. A jak říkal Boha, už teď bude ten jingle s tvým jménem.
3: Leo Šmareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
4: V Kauflandu najdete vše pro...
5: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
4: Pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
7: Jasně, a já budu britská královna.
6: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
7: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
6: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
7: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
6: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Cesta k chutné vodě nemusí být složitá. Filtr Filbek, jednoduše doma pod dřez. Filbek, filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
11: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
12: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
11: Vážně?
12: Já mám Lelosy na sobě celý den.
11: Lelosy, too comfortable to take off.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
15: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natypuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
16: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
17: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
18: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VSFS.cz.
19: Zpátky k muzice.
20: Evropa 2.
1: 7.47, přátelé, my jsme zpátky, tohle je ranní show, otevřeli jsme téma předvolební kampaň a že jsou billboardy všude. A Katka k tomu něco má.
2: No, my jsme nedávno byli nakupovat a viděli jsme předvolební billboardy a nutno říct, že můj manžel je politikou totálně nepolíbený, absolutně to nesleduje, nebaví ho to a prostě je oddělený od tohohle světa, jo. A teď tam byl jeden billboard a bylo tam napsáno volby 2026.
1: Ano.
2: A na tom billboardu byla Terezie Tománková, Petr Suchoň, a očividně to byla reklama na nějakých předvolební studio. A můj manžel, který šel kolem, tak říkal, to už kandiduje i tenhle.
1: Prosím, moderátoři televizní
2: rovin. Jo, no, no.
19: Leoš Mareš. Evropa 2. Katka Říhová. Evropa 2. Ranní show Evropy 2.

0: Česká volba na Evropě 2.
1: Dneska to bude rychlostní česká volba. Je teda 7.51, to je hodně už. Za 9 minut 8 hodin. Uvidíme, jestli to stihneme. Ne, takhle, jestli to stihneme. Uvidíme, jestli to tipnete, jsem ti říct. Stihneme to určitě.
2: No.
1: Takže. Jsi připravená?
2: Jsem.
1: Co si Češi nejčastěji vybaví, když se řekne burčák?
2: Diare.
1: Tedy, nebudu to říkat diare, ale to bylo Patrikovo slovo diare.
2: Já vím. Já jsem se ho naučila od něj, já ho mám ráda.
1: Budeme vysvětlovat se diare, nebo to přejdem?
2: Tak každý, kdo nikdy pil burčák, a ještě jak se říká, že máš vypít tolik burčáku, kolik máš v sobě krve, aby si se pročistil, tak je vám jasný, co je diare.
1: Jako je dobře, že to nebudeme říkat, protože v raní show se žádný sračky neříkají. Takže...
2: Souhlasím, kolego.
1: Co si Češi nejčastěji vybaví, když se řekne burčák? Páté místo kocovina. Kocovina.
2: Ty bolí po burčáku.
1: Kocovina. Čtvrté místo hrozny. Třetí místo babí léto.
3: Víneč pobílé.
1: Druhé místo Morava.
3: Si od

0: A první místo, co si Češi nejčastěji vybaví, když se řekne burčák? Je to vinobraní. Je to vinobraní.
1: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz. Evropa 2, kde to stojí?
0: Doprava.
2: A tam nebylo teda, nezazněla petka.
0: Co?
2: No, že tam nezazněla petka.
3: Jo, jo, petka.
2: Petka u silnice.
0: Co si Češi nejčastěji vybaví, když se řekne burčák? No. Petka u silnice.
2: Tak, jdeme na silnice. Zdržíte se na D1 před Brnem od Vyškova od 210. kilometru. Popojíždět budete na 203. Z Prahy po dálnici D1 směrem do Brna už stojí kamiony od 191. kilometru. A silnice 43 ze Svitav do Brna hlásí kolonu na půl hodiny v úseku Lažany a Kuřim.
0: Dámy a pánové, za chvilku velká soutěž z Penny. Připravte se, protože hrajeme o velký peníze. Jakub Kohák přijde také. A pozor, pozor, bude zpěv.
1: Leoš Mareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2.
4: Pro hezké usí...
1: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Vyklepni na Evropě 2 zástěru. Už ve středu odpoledne hrajeme o batohy Sport 1 a poukázky do Intersportu.
4: Jinání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morivo Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
10: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gear? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
11: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
12: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličkodráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.

0: Přesně 8 hodin, dámy a pánové. Posloucháte ranní show na Evropě 2. A Katka mi říká teďka dvě písničky. No, tak jsem taky začala už posilovat. A já říkám, tak počkej. To musíš říct do vysílání.
1: No, nevím.
0: Chceš říct do éteru i to, co jsi dodala?
1: Já už se to nepamatuju. Tak to bylo jenom pro tebe, ale klidně to řekni.
0: No, že jsi to řekla hezky. Ty jsi řekla, tak jsem začala taky posilovat, to víš, to stáří dohání i mě.
1: Já jsem řekla i mě.
0: No. No, ne, tak to jsi řekla hezky. Takže, jak to probíhá?
1: No, koupila jsem si činky, já jsem byla majitelkou činek vždy, ale měla jsem kilový. A když potom jsem zjistila, že vlastně to moje miminko, který moje nesou necelý 2 roky, takže mi krade ty kilový činky a cvičí s nima, tak jsem si říkala, a asi je čas si koupit nějaký trochu těžší.
0: To miminko prostě zvedá ty tvoje činky. Jako.
1: Ne, jako je pravda, že ty děti ti prostě zrcadlí všechno. A druhý moment, kdy jsem si říkala, že je třeba už opravdu

0: posouvá.
1: Koukám vlastně tady na...
0: Jo, počkej, na kalendář. To ti ještě musím říct.
1: Zítra má Liuška dva roky. A tahle ta stále jednoroční ještě, tahle ta jednoletka, teda zvedá už tvoje činky.
0: Zvedá moje činky, no. Tak jsem si koupila o trošku těžší. No, to jsem ještě, to s tím souvisí. Já jsem byla nedávno u doktora na preventivní prohlídce.
1: No.
0: A měla jsem tam sebou Liušku, jo, protože jsem neměla hlídání. A doktor, prostě doktor, pan doktor můj, mi říká, kolik je jí let? Ne. Ten se zkazila, on se mě ptá, kolik je, a já říkám, jsou jí dva, a on, roky? Chápeš to?
1: Jako on myslel měsíce, jo?
0: No, on se mě zeptal, kolik je, a já říkám, jsou jí dva, a on, roky?
1: Ona vypadá jako miminko trochu.
0: No, ale dobře, ale jako, že lékař položí tuto otázku.
1: Tak třeba...
0: ztratila jsem k němu trošku důvěru.
1: Třeba tě chtěl pozvat na rande a získával čas.
0: Jo, určitě.
1: Víš, takový to. Roky?
2: Ranní show My Favorite Evropy 2.
1: Tak to byla maminka a za chvilku se podíváme na tatínky. Mám tady krásný srovnání, co táta říká versus co ti myslí.
0: Oh.
1: A teď Coldplay, Evropa 2.

0: Instagramový profil zápisník podtržítko muže. Má hezký post, tak ho dáme. Schválně. Teď pomysleme na všechny tatínky. Co táta říká versus co tím myslí? Mm-hmm. Jsem jen unavený. Znamená, mám v hlavě milion věcí.
1: A teď to říkáš směrem ke komu?
0: Takhle, ty věty, je tady takový popisek, tyhle věty jsme slyšeli od svých tátů. Dneska je říkáme sami. Mm-hmm. Až teď chápu, co tím mysleli. A možná to jednou pochopí i naše děti. Mm-hmm. Takže tatínek říká, jsem jen unavený, ale v hlavě má myšlenku, mám v hlavě...

0: Vím milion věcí. Nic nepotřebuju. Mm-hmm. Znamená, nejdřív vy, já počkám. Nějak to vymyslíme. Nějak to vymyslíme, znamená, nevím jak, ale vymyslím to, neboj. Nech to, já to udělám. Znamená, vidím, jak si utáhná. Jsem v pohodě. Znamená, nechci, abyste si o mě dělali starosti. Roste tak rychle. Znamená, dal bych cokoliv, abych to zpomalil.
1: To by se láme hlas, já to vidím.
0: Neláme. Poslední je, mám vás rád. Kvůli vám tohle všechno dělám.
2: Leoš Mareš, Evropa 2, Katka Říhová, Evropa 2, ranní show Evropy 2. Bracha, půjčil bys mi na...
3: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
5: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2.
6: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
5: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
7: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Jsme zpátky, tohle je ranní show na Evropě 2. A přátelé, je tady soutěž Speny, volejte sem do studia.

0: 8.16. Posloucháte ranní show na Evropě 2 a je tady soutěž. Kdo se nám dovolá na 257-400-888? Totiž v neděli je Mezinárodní den zvířat.
1: Ano.
0: František z Assisi. Svatý František. U příležitosti Mezinárodního dne zvířat podává Penny pomocnou tlapku a ve dnech 3. a 4. října, tedy v sobotu a v neděli, pořádá ve všech svých prodejnách sbírku na podporu zvířat z útulků a záchranných stanic. Včera se hrál zápas Česko-Anglie a Penny je partnerem reprezentace. A všude to tam jezdilo. Normálně obrovský Penny kolem hřiště, tam prostě ty největší hvězdy, ten Jude Bellingham a Harry Kane a Saka a všichni a za nima Penny. A pozor, to pokračovalo, lítala tam Penny a přesně tohle tam jakoby jelo taky, že ve dnech 3. a 4. října Penny pořádá ve svých prodejnách sbírku na podporu zvířat z útulku a záchranných stanic. Takže kdo sníval na fotbal, tak tam prostě normálně viděl i tu reklamu na tuhle tu velmi povznášející věc. Bohulibou.
1: No, důležitý je taky říct, že vybrané prostředky potom poputují organizaci Pomáhejme zvířatům, která pomáhá právě opuštěným zvířatům po celé České republice. Věřte, že i pár korun může znamenat velkou pomoc. Každý příspěvek pomáhá zvířatům na jejich cestě k milujícímu domovu. Penny, tlapky, hezky, česky.
0: Tak, tak teď se nám někdo dovolal. Možná jste slyšeli ten klik. Kliknul jsem a to byla Líba.
2: Iba.
0: Iba?
2: Iba?
0: Iba, jo, Iba.
1: Iba.
0: Iba, promiň.
1: Ty jsi se mohl vybrat, jestli se jmenuje Iva nebo Iba a vybral jsi si Ibu.
0: Já nevím proč. Já jsem včera posílal mezinárodní platby na svém bankovnictví, tak jsem z toho zblblej z těch Ibanuši. Takže Ivo, Ivo, máš zvířátko nějaký?
2: Mám kočičku.
0: Ty jsi teda, tým kočka, jo?
2: Tým pes i kočka.
0: Tým pes a kočka. Kočka pes.
2: Všechno to žije.
0: Tak jo, tak my soutěžíme o dárkovou poukázku na nákup v Penny v hodnotě 5 000 korun, jo?
2: Krása.
0: Poslouchej, v kampani, je potřeba říct, že oni mají kampaň. To možná bychom mohli říct. Jak to vypadá ta kampaň?
1: No.
0: Řekni to.
1: Jsou tam různé hlasy různých lidí.
0: Ano, to bych, líp bych to měl.
2: Ano, kapřík.
0: A je takhle, totiž ty různé hlasy dabujou zvířata, protože se nepodařilo sehnat zvířata, která hezky česky mluví. To se nepodařilo. Jo?
2: Ano.
1: Oni tak šumlujou.
0: Oni šumlujou. Takže představte si spot, my ho pustíme teďka, jenom byste si to představili. Třeba Richard Genzer, herec, jo?
2: Ano.
0: Je tam se svým psem, boxerem, jo? A ten boxer je namluvený Tomášem Polákem, což je zpěvák kapely Opět a Radeček. Jo, takhle to vypadá, hele.
3: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
4: Tak zase další rok. Co to spolu táhne?
0: A to zpívá ten pes, jako víte?
4: Prošli jsme si vším.

0: mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Takže ten pejsek vlastně děkuje v tom spotu páníčku.
2: Já jsem to slyšela včera poprvé a dneska po druhý jsem mnohem víc vnímala, co ten pejsek zpívá a dojalo mě to.
1: Protože ze začátku ono to trošku znělo, jakože vlastně je to jenom nějaká písnička, jo. A lidi to neposlouchají. Dobře, já zvednu hozenou rukavici a pustím ten spot ještě jednou. Že teď si myslím, to bude Iva vnímat doslova, protože podle mě se teďka soustředila na jiné věci než na spot. Podle mě si upravovala třeba make-up nebo něco. Víš, Ivo?
3: Já jsem na houbách.
1: Ty jsi na houbách? To už jsi druhá houbařka dneska.
2: Nás lidi poslouchají na houbách.
1: Normálně.
2: Prostě fantastický.
1: Před rodinou volal Aleš, že je v lesíku zrovna. No. Já se zblázím. Tak ještě jednou ten spot,
3: tak
1: jo?
3: Ještě jednou, ano.
1: Poslouchej ten spot, co tam zpívá ten pes.
4: Ano. Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
1: Tak hele.
5: Tak zase další rok.
1: To zpívá ten pes.
5: Co to spolu táhnem?
1: Svýmu páničkovi.
5: Prošli jsme si vším.
3: Teda bych pryčila.
5: A nikdy.

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Je teda potřeba říct, že my samozřejmě nevíme, co si ty psi myslej, jo? Ale tak jsme jim vložili naše slova do úst.
2: Tohle bychom si přáli, aby si mysleli.
1: Ano, to my si přejeme, aby si tohle psi mysleli a možná si myslí něco mnohem horšího. Zase zavřenej tady, ty si jdeš jako do Penny a zase zavřenej, no. Ale tak.
2: Já myslím, že to je ještě prozaičtější.
3: Ale já si něco přinesu.
1: Něco mu přineseš. Tak poslouchej, v kampani zaznívá také nezaměnitelný hlas osobnosti lomeno legendy, která je dlouhodobě spojována se zvířaty a péčí o ně. O koho jde? Víš to?
3: Jak? Ten holohlavej.
1: Holohlavej, ano. Tak je to buď Jiřina Boudalová nebo Zdeněk Srstka.
3: Srstka.
1: Je to Srstka. Já nevím, proč jsem řekl Jiřinu Boudalovou. Asi že jí mám spojenou s Penny totiž.
3: Já bych si ale nespomněla. Já vidím obličej, ale...
1: Je to Zdeněk Srstka. A protože Zdeněk Srstka už odešel, když použijeme tento eufemismus, tak je nutno říct, že jde o Zdeňka Srstku a že s laskavým souhlasem jeho rodiny byl použit jeho hlas na podporu dobré věci, které se věnoval po celý život. Pomoci opuštěným zvířatům. Tak.
3: Takže já už jsem dojatá.
1: Už jsi dojatá a vyhrála si.
2: To ne, proto je dojatá, protože vyhrála těch 5000.
3: Ne, to taky, já miluji zvířata.
1: Tak jo, tak v neděli, Mezinárodní den zvířat, a ještě připomínáme ještě jednou, teda v sobotu a v neděli, v Penny sbírka. Sbírka na podporu zvířat z útulku a záchranných stanic. To je všechno a
3: Rostou. Ne, nerostou, nikdo nechoďte. Leoš Mareš, Katka Říhová.
0: Ranní show Evropy 2.

0: 8.26, posloucháte ranní show na Evropě 2. Včera večer v 8.45 začal zápas Česko-Anglie, reprezentační zápas, fotbalový zápas. Česko hrálo v Edenu proti Anglii. To jsme zmínili mimochodem v předchozím vstupu, že soutěžili jsme tady s Penny a jak tam lítali všude ty reklamy Penny, jo? A pak jsme pustili spot, kde zpíval Tomáš Polák, frontman kapely Opět a Radeček. A mně se to normálně propojilo, protože i včera na tom zápase Tomáš Polák z kapely Opět a Radeček zpíval. No, zpíval hymnu.
1: Aha.
0: Nejdřív zněla takhle anglická, jo, jakože jenom instrumentálně. No a pak se ozvalo, že tedy českou hymnu zaspívá právě Tomáš Polák. Začalo to a mě to překvapilo. Pojďme si to dát.

0: nevím, co by řekl Palo Habera. No. Jestli by Tomáš postoupil, já vlastně...
1: Tak zase je to Polák a zpívá českou hymnu.
0: To jsem chtěl říct, jo. Můj Ford.
1: Promiň, no.
0: Na to, že to je Polák, to nebylo špatný. Já bych jenom chtěl říct, že není potřeba přijmout vždycky každou nabídku, kterou dostaneš.
1: Jo. Ty bláho, ale to víš, jakože když tě pozvou na hymnu, to se jako neodmítá.
0: Já vím, ale jakože chápu, že si to můžeš jako oškrtnout, ale prostě tady nejde o tebe. Jako hele, já mám co povídat, já jako zpívám výborně, takže jako jasně, ale jako mám rozum, ne? Mám ale rozum.
1: Bylo to takový lidový. Bylo takový to lidový, jako, víš?
0: Jako pokud chtěla vlastně jakoby... Ta naše asociace chtěla jako demonstrovat, že to může zpívat jako každej, jako každej, kdo má rád fotbal, tak to jo, to bylo fajn. Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, haló. Tak já, my posloucháme.
2: Tady je Lenka, já vás taky poslouchám teďko v autě cestou do práce.
0: To zní úplně strašidelně úplně.
2: Máte takové, zpívání,
0: říkejte.
2: K tomu zpívání té hymny bych chtěla říct, že i tak nám,
0: pardon,
2: odmítli.
0: Pardon, ještě jednou vypadla jste nám, povídejte.
2: Že znám takové velikány hudební, kteří odmítli zpěv hymny právě z úcty a k nějakému profesnímu nadhledu. A moc si vážím Jirky Korna, kterému jsme tuto záležitost nabídli a řekl, že i přes svoje opravdu hodně dlouhé letité zkušenosti je tohle zrovna záležitost, kterou z profesního důvodu prostě odmítne.
0: No, Katka neodmítla.
1: Já jsem neodmítla.
0: Katka jednou hymnu zpívala. A řekni ten příběh, to je super.
1: Bylo to na motorkách v Mostě, má nějaký takový motodrom a já jsem vlastně nevěděla, že to je takhle obrovská akce, takže prostě z nějakého důvodu jsem na to kejvla půl roku dopředu, že jo, to jsou problémy budoucí Kátě, to nebudu řešit. No a pak jsme tam přijeli a zjistili jsme, že to je obrovská akce, kterou zahajoval prezident Petr Pavel a která se vysílala do všech televizí, že to prostě byla, Italové tam lítali, prostě to bylo opravdu velký. A jak jsem říkala, že tam byly sportovní televize, tak těsně předtím, než se šlo na věc, já jsem to jako celý zahajovala tou hymnou, jo.
0: Ale těsně, musíte si představit, že jste nervózní, jdete zpívat tu hymnu. A 5 vteřin předtím, než tam jako vejdete, přijde produkční.
1: No, to ani nebyl produkční, to byl kolega z Novy, Radek Mazal, jo, já ho budu jmenovat. A on mi říkal... Tyjo, ty když zpívá hymnu, jo? Tyjo, tak ať se ti nestane to, co se stalo Olze Lunový, ne? Pamatuješ si to, jak nedávno zpívala tu hymnu, jak popletla ty slova, jak zpívala voda hučí po skalinách, Bory šumí po lučinách. No tak ať se ti to povede.
2: Výborná podpora.
0: Tak děkujeme za
2: nicméně
0: telefon.
2: Nicméně já aktuálně hledám pořád. No. Katko, možná by to byla výzva, protože připravujeme další benefiční hokejové utkání mezi Pastrňákem a Martinem Nečasem v Praze na příští léto. Takže pořádáme toho, kdo nám zaspívá hymnu. Tak když už má Kateřina takový úžasný zkušenosti, tak mohli domluvit
0: Outu
2: Arena, hymna, nebo možná Brno ještě řešíme.
1: Lež k tomu něco má.
0: Já bych.
1: Je to, si jsem myslela, že paní chtěla tebe.
0: Já bych zaspíval hymnu, aby to mělo konečně úroveň. Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Evropa 2, jak je venku? Počasí.
1: Zatím ještě docela chladno, teploty do 14 stupňů, jinak nás dnes čeká další slunečný den a teploty vystoupí na podobné hodnoty jako včera. Maxima tedy čekejme nejčastěji mezi 20 a 24 stupni.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz. Europa.

0: Sponzorem ranní show jsou ČSOB Drobné. Už žádné drobné po kapsách nebo v prasátku. I z drobných mohou být totiž velké peníze. ČSOB.cz.
1: Partnerem ranní show je Filbek. Filbek filtrujeme kohoutkovou vodu na zdravou vodu. Nanouhlíkový systém filtrace kohoutkové vody Filbek. Více na filbec.cz.
2: Ranní show pokračuje 8.34 a my jsme se bavili tady o fotbale Česko-Anglie a bavili jsme se sice o hymnách, bavili jsme se hezky, ale vůbec jsme se nebavili o tom zápase a já bych se chtěl něco říct.
3: No tak to řekni.
2: Totiž ten výkon té naší reprezentace byl vlastně super. Já jsem byl překvapený, oni opravdu normálně hráli bez bázně a hany.
3: Jakože prohra 0-2 je vlastně dobrý.
2: Hele, já ti řeknu příběh, jo. Já jsem neviděl ten zápas s tím Chorvatskem. Mm-hmm. Taky jsme prohráli. A mně říkal můj kamarád Milan, že jsem se měl koukat. A já říkám, kámo, to bylo o 9, to já už jsem spal. A on, mě si se dívat na druhý poločas, hráli jsme super. A já říkám, no ale prohráli jsme. A on, ne, ale měl si se koukat. Hráli jsme super. A já, jo, jo, jo, a přešel jsem to. A včera jsem koukal na tu Anglii a taky vlastně to měl ten průběh, že jsme jako prohrávali a pak prohráli, ale normálně, jako kdyby se vrátila nějaká radost z té hry. Bylo to trochu tak, že nám to je fuk. Mm-hmm. Teda hlavně teda Anglánům to vypadalo, že to je úplně fuk. Oni třeba dali gól a vůbec to neslavili. Mm-hmm. To bylo jak na nějakém tréninku. Jakože vůbec se gól a jo, jakože...
3: Tak oni si pro tu výhru asi šli jako do krámu pro rohlíky, ne?
2: Úplně, ale jako. Vlastně to bylo taky jako... Pak teda bylo blbý, jak už to bylo pozdě večer a prohrávali jsme 0-2, tak půlka lidí odešla 5 minut před koncem. Mm-hmm. Takže to bylo taky divný. Ale jakože výkon... Schválně, zavolejte mi 257-400-888. Bylo to zvláštní na to koukat. Teda je pravda, že půlku hráčů jsem teda vůbec neznal. To jsem ani nevěděl, že mám jaký fotbalisty. Jako.
3: Ne, mně se líbí, že to má vzestupnou tendenci, že dřív jsme prohrávali a hráli jsme na prd. Teď sice prohráváme...
2: Dřív jsme prohrávali a hráli jsme na prd.
3: Teď sice prohráváme, ale už hrajeme dobře. Tak no. Třeba s tím dalším trenérem.
2: Ne, dobrý to
3: je. Klapne.
2: Ne. Jakože fakt, já to nedokážu popsat, tak jako zvláštně jsme hráli a líbilo se mi to. Jako samozřejmě jsme nemohli vyhrát, ale nějak prostě hráli tak jako odvážně. To, co se jim vyčítalo, tak to vlastně už se jim vyčítat nemůže.
3: No tak
2: že byli
3: trenér.
2: Připosraný. Ten trenér to fakt změnil. Ranní show, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: Říkej.
4: Mirek, Ostrava. Je neuvěřitelné, že jsi se dovolal, protože já jsem fotbalový fanoušek.
2: Tak Mirku, říkej.
4: Trénuju fotbal, jsem předseda klubu. A to je neuvěřitelné, že jsi se dovolal.
2: Mirku, co jsi si o tom myslel včera? Dobrý, ne?
4: Famozní. Proti tomu, co bylo na mistrovství světa, to bylo neuvěřitelné.
2: Úplně jako někdo jiný. Mě to říkal právě Milan už po tom Chorvatsku, já to neviděl. A teď evidentně to je teda trend. Je teda samozřejmě pravda, že někdo by řekl klasicky, tak jako, že takový to, tak hele, lepší bylo, že jsme hráli blbě a vyhráli jsme, nebo remizovali, ale vlastně možná ne, ta frustrace z toho výkonu toho nároďáku je tak veliká, že ty Češi, jako diváci, jako fanoušci, jsou mé tak nadšený z toho, že vidějí nějakou hru, že vlastně jim to i odpustí tu prohru.
3: Jo.
2: Že jsme tak jako vyhladovělí a máme tak prázdnou nádrž koukat na, ty, na tu hrůzu, co se prostě dělo, že vlastně my jsme rádi. Jako když tím...
4: Mně se hrozně líbilo, že oni hráli po zemi, žádné nakopávání,
2: no,
4: prostě
2: no,
4: chodili hru. Myslím si, že Patrik Šik teď lituje, že tu reprezentaci odmítl, mohl se stát součástí výborného týmu, výborné strategie, všechno.
2: Prostě. Hele, i rozehrávání od brankáře vůbec oni presovali.
3: No nekecej, i rozehrávání od brankáře,
2: jo. Počkej, a my fuck off, no jestli se tam házeli po zemi, jakože na pohodu. Jako dobrý.
4: Jako bál jsem se, když tam rozehrával ty krátké nahrávky na toho středáka, jak si šel pro balón, že tam byl pod takovým tlakem, ale zvládli to perfektně, vyjeli krásně.
2: Krásný.
4: Jako byli samozřejmě nervózní, nebyla tam ještě ta kvalita na tom míči, ale to, že tvoří hru, to je prostě do budoucna výborné.
2: Já měl pocit, jako kdyby hráli moje děti. Takový to, jo, ale tak porazili vás, no, tak to víš, to jsou duklisti třeba, vyhrajete třeba za Slavoj Vyšehrad, nebo nevím něco, jo. A ty říkáš, ale hrál si moc hezky, Karle, jo, nebo Fando, moc hezky. Takže takhle, tak
3: že
2: jsme...
3: Že Santé a dobrý.
2: Tak jsme to jako zhodnotili. Amatérsky. Teda já amatérsky a ty profesionálně jsi to zhodnotil.
4: Těším se na Španělsko.
2: No tak ty, hele, tak tím naložíme teda.
4: Tak,
2: čau.
4: Ahoj.

0: Promiň, pane Capaldi, ranní show, dobré ráno. Haló?
1: Dobré ráno, tak tady je David.
0: Rychle to řekni, Davide, vem si telefon do ruky a řekni to.
1: Jo, prosím tě, já jenom nejsem fotbalista, jsem tenista, máme krásnou tenisovou školičku, ale co vím od Jirky Jarošíka, když jsem trénoval i o holčičku, tak si myslím, že dnešní fotbal je problém o tom, že ty kluci tam chodí jak do fabriky. Přijdou tam, pípnou si a za hodinu a půl odcházejí prostě po tréninku. A nedávají tomu to, co tomu dávali vždycky všichni, kdy tam strávili toho času strašně moc.
0: No, ale nepřišlo mi to včera. Takhle, jak to říkáš.
1: Jo, já nevím. Já fakt jako nejsem úplně fotbalista. Já když na to koukám jako úplně amatér v rámci tohohle z toho sportu, no, tak musím říct, že ten fotbal je hrozně zvláštní.
0: To jo.
1: Je to takový sport, který teda jako mě úplně jakoby
0: hele,
1: nejde.
0: Rozumím, nemáš to rád, tak neotravuj.
1: Ne, nemám to rád, to není pravda, že to nemám rád. To není pravda, že to nemám
0: si,
1: rád.
0: Bych si pinkat ty svoje prostě zelený balónky, jo.
1: My máme i oranžový pro malé dětičky.
0: Já vím, a teda když jsi to takhle schrnul, tak já bych mohl dát jedno zpátky do minulosti, hele.
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti, jak kdysi vznikl profesionální fotbal.
3: Fando, přidaj! Fando! Míček!
2: Co to tady děláte?
3: Nazdár, co tady děláš, prosím tě?
2: Co děláte vy tady? Jste úplně blázni.
3: My tady kopeme do míče. Proč se ptáš?
2: A proč jako?
3: No, protože za to máme 80 milionů korun ročně.
2: Fakt jo.
3: No. Nechci si hrát taky?
2: Tak já si zahraju s váma.
3: Jak se jmenuješ?
2: Zidan?
3: No, tak pojď. To je mnohem lepší, než dělat ve fabrice.
0: Takže tak, ne? Takže ne. Tak se měj, díky, papa, ahoj.
4: Čau.
0: Za chvíli jsme zpátky. Ranní show Evropy 2.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
6: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
7: I to se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
9: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
10: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
11: Cesta k chutné vodě nemusí být složitá. Filtr Filbek. Jednoduše doma pod dřez. Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
12: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
13: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro šunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a klevr slunečnicový olej v Bila klubu za 24,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
14: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Vyklepni na Evropě 2 zástěru. Už ve středu odpoledne hrajeme oba tohy Sport 1 a poukázky do Intersportu.
15: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
16: S absolventem Markem Černochem o zpřísnění dohledu bankovní rady nad finančními zprostředkovateli a o tom, že je pryč doba, kdy mohl finančního poradce dělat kdokoliv.
15: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
17: Tyjo, nová zářijová mateřinůška a přináší mega Minecraft soutěž o Lego a super balíček.
18: Hustý, Piggy, a taky soutěž o cool lesky z přívězky od Lilian.
17: Nebo tohle stolní hra Chupa Chups.
18: Mě baví Richard Krajčo, je tak vtipný.
19: Nebo Pokáč.
17: Ve sportovinách je taekwondo ITF. Hi-ja! A můžeme vyhrát poukaz na půl roku cvičení.
18: Mateří douška je plná laskomin,
17: bláznivých kostiček,
18: záhad
17: a pátraček.
18: Zářijová mateří douška právě v

0: 2 Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2 s Jakubem Kohákem v tuhletu chvíli, který už vchází k nám do studia.
2: Jejda.
1: Jakube, ahoj.
2: Dobré ráno, ahoj, čau.
1: Zdar. Jakube, povídej.
2: Mě zdržela recepční.
1: No a povídej.
2: Říkala, vypadáte dneska mimořádně fantasticky.
1: A ty?
2: Já říkám, OK, thank you, jdeme na večeři, jsem řekl. No.
1: A je to,
2: je to relevantní.
1: Jestli bys si mohl jako popsat, jako jak vypadá.
2: Tu recepční?
1: No.
2: Tak to já bych nechtěl tady nějak zabíhat nějaký detailů, že?
1: Tak jako když je to třeba kriminální ústředna pátra,
2: tak jo.
1: Ve věku kolem.
3: A byla to ta hezká, nebo?
2: Tady jsou všechny hezký recepční.
1: Ano, tady jsou hezký a pak jsou tady ty ještě hezčí.
2: A ještě hezčí. Takhle, já bych ji popsal jako Gina Lollobrigida, křížená s Ritou Hayworthovou.
1: To máme na recepci, jo?
2: Ano.
1: Ale je potřeba říct, to je Gina Lollobrigida, křížená s Ritou Hayworthovou, tak jak vypadají dnes.
2: Přesně tak.
1: Kubí, tenis, včera si tady mluvil o Davis Cupu, nám psali lidi, že sice dobrý, ale že se vůbec nezmínil ty holky o víkendu, když jsme u těch holek.
2: No,
1: o víkendu
2: pravda.
1: Byly holky.
2: Byly holky?
1: Turnaj.
3: Billie Jean King.
2: Vím o tom. Pozor, ona tam byla osobně Billie Jean.
1: A ještě to vyhrál, a ty jsi to vůbec neřekl včera.
2: Ale famózně.
3: Je Billie Jean jako by ta slavná Billie Jean?
2: Ne, asi jaká.
1: Jak Michael Jackson?
3: No.
1: To nevím.
2: Ty jsi hodně mimo.
1: Počkej, co to asi není, ne?
2: Ne, není.
1: Tak pojďme postupně. Michael Jackson zpívá o kom?
2: O Billie Jean.
1: O nějaký holce.
2: To já chvámo, nevím, o komu zpívá. Já,
1: no Billie Jean je holka.
2: Já jsem jeho život neprožil.
1: Dobře, ale tak proč říkáš, že je Katka mimo? No.
3: Jo, když se jmenuje stejně.
2: Jako, že by se zajímal o tenis, myslíš?
1: No ale on zpívá Billie Jean.
2: Ano.
1: A to je holka.
2: Ne, on zpívá o tom, že si koupil Billie Jeany.
1: Ale prosím.
2: Jistě, že? Billie Jean, mají to tam.
1: A teď tady ta tenistka.
2: Tak to je slavná tenistka a zároveň i trenérka.
1: Hele, a nejsi smutný, že to přejmenovali? Že teďka se jako nemůžeš zúčastnit?
2: Je mi to úplně jedno, ale oni to přejmenovali kvůli tobě, co já si pamatuju. Aby to bylo úplně čistý prostě.
1: Jako
2: no.
1: Takhle to je jasný.
2: Pro jistotu,
1: Jako já osobně, já jsem na ten Fed Cup nikdy nekoukal moc.
2: Tak, je to dávno, je to tak právě. No nicméně úspěch je to úžasný.
1: Ano.
2: To si budeme povídat, že ano.
1: Ano.
2: A mně se líbilo, jak ta trenérka Strýcová, že...
1: To byla tam byla jako trenérka, no, jo?
2: Jak to, mm-hmm. Jak to prožívala já neskutečně.
1: Já myslím, že hrála.
2: Ne.
1: Tam je konec už.
2: Kde?
1: U Báry Strýcové. Jo, už nehraje.
2: Jo, takhle.
1: No?
2: Tak tam je konec,
1: no?
2: To je pravda.
1: No.
2: Jo, takhle, tak jo, tam
1: jo,
2: je konec.
1: Jo, už jako nehraje.
2: Jo, takhle, ano,
1: já
2: máš pravdu.
1: Já jsem si myslel, že se vrátila jako Jagger třeba.
2: Jako Jagger, ne. A pozor, já ještě zmíním, že ona je čtvrtá teprve všech dob žena, která to vyhrála jako hráčka, jako trenérka.
1: Aha.
2: No, ale pozor, bylo vtipný, jak ona to prožívala, úplně plakala, cukala sebou, jo.
1: Jo.
2: A ta, co vyhrála ten druhý bod.
1: No.
2: Nosková.
1: Ano.
2: Ty to bylo úplně jedno. Mně to je strašně sympatický, jaký to je boost, jak hraje, vede, prohrává, má tlak, nemá tlak, úplně nádherný přístup a hlava vyrovnaná, no. Báječný.
1: Ona byla smutná z toho přejmenování.
0: Show Evropy 2.

5. Tohle je finále a konec dnešní ranní show. No a vždycky ve finále a na konci nějaký show je většinou co? Vyhlášení, že jo?

0: My teď něco vyhlásíme a chci říct dopředu, že to není připravené, takže to bude jedna velká improvizace. A je to trochu riziko, že to zase nedopadne, ale vy jste zvyklí, milí posluchači. Takže, o co jde? Dneska je 30. září 2026. Přesně před 20 lety. 30. září 2006 se jakoby symbolicky ozvalo tohle, i když se to nikdy neozvalo. Přesně před 20 lety Taťána Kuchařová vyhrála Miss World. Jakože nazdar! Možná si to pamatujete. Je to přesně na den před 20 lety, až ní dělali. Cože, jakože fakt vyhrála? Jakože jak vyhrála? Největší a ta úplně nejznámější, nejdůležitější soutěž světa pak byla Miss Universe, ale Miss World byla vždycky Miss World. A Taťána to tenkrát fakt vyhrála. To bylo prostě giga. Hele, takhle to znělo.
1: And Miss World 2006 is... Czech Republic.
0: A nazdar. Jako Miss World byl to velký úspěch. Nebo je pořád, ježišmarja. Jako,
2: je to zářez.
0: Je to prostě zářez. No a teď je 20 let poté a teď přichází ta nepřipravená část. Jdeme Táně zavolat. Já to vemu na FaceTime.
2: Tak ty máš číslo na Táňu Kuchařovou.
0: To je snad jasný, ale teď je samozřejmě otázka, jestli nám to vezme a to je nepřipravený. Mě by zajímalo, jak vypadá Miss World takhle po ránu. Ale... samozřejmě je tady to, co jsem říkal, no. Mohl jsem si to, jak říkáme vždycky, my, mohl jsem si to připravit.
2: Třeba rychle tam háže řasenku a za chvilku to zvedne.
0: Tak nic.
2: Vytípla ti to, jo?
0: Ne, to skončí, tak FaceTime. Já si srandu. Zkusíme to bez FaceTime.
2: Jo.
0: Možná byl problém s FaceTimem. Každopádně úspěch. Když se nedovoláme...
2: Nebo byl problém s tvým jménem, co se tam zobrazilo na displeji.
0: Teď mě to vytíplo.
2: Tak vidíš.
0: Teď nemůžu mluvit, píše. Počkej, tak já musím si vzít brýle.
2: To je ta automatická odpověď.
0: Počkej, píšu. Miláčku, teď to potřebuju. Ne, to ty vypadá, ježišmarja, teď to vypadá jako, že... Ne, počkej, miláčku, teď
2: a
0: to potřebuju.
2: A ona se teď vdala, pozor.
0: Ne, miláčku, teď to potřebuju, ne. Počkej, to jsem napsal špatně. Prosím, vezmi to. Ne, to je ještě horší, ty hlavičko, to je hrozný. Miláčku, teď to potřebuji, prosím, vezmi to. Ne! Ne, to jsem nechtěl napsat. Mám jí napsat, že to je do rádia?
2: Zvedni to, napiš. Počkej. Ne, to taky ne.
0: To jsi si připravila,
2: ne.
0: Jo? Počkej, já chci vidět, jak vypadá Táňa Kuchařová. Vem to, ty drdo. Počkej. To je finále, 8:58. Nemůže mluvit na schůzce. Ona totiž má dneska tu oslavu.
2: Jakou oslavu?
0: No ona to slaví, má akci velkou.
2: Aha.
0: Proto to vím.
2: A jdeš tam?
0: Teď nemůžu mluvit, tak teď je to... měl jsem tam jít, ale nemám kadeřníka, takže nejdu.
2: Jo, tak to je pochopitelný.
0: To je snad pochopitelný.
2: Přece nebudeš na akci s miskou bez udělaných hlasů.
0: Přesně.
2: Leda by si vzal korunku třeba. Že ta by to jako zamaskovala.
0: Musel bych vzít hodně korunek, podle mě. Potřeboval bych. Telefon do rádia.
2: Živě.
0: Živě. Počkej, píšu. Živě, končíme za 40 vteřin. Končíme za... sedím na radě vlády. Aha, ona je na vládě. Sedím na radě vlády.
2: Kašle na vládu.
0: Ona je u Babiše. Asi
2: teda. Jo. Ona má být nějaká něco, zmocníkyně nebo odbornice na něco.
0: Dřív. Končíme za, počkej, píšu jí, končíme za 20 vteřin. Počkej, řekni Andrejovi, že volá Leoš.
2: Ježišmarja.
0: To asi není u Babiše, ne.
2: Prosím tě,
0: možná je u Pavla.
2: Ona je členka Rady vlády pro lidská práva.
0: Končíme za 20, nemůžu fakt. No jo.
2: No jo.
0: Měli jsme zavolat dřív, v 7:30, když stávala. Teď je přesně 9 hodin, přátelé. Jdeme na dopravu. Teď jsem takový smutnej.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: No
0: ale,
2: jo.
0: Ale pojď, dostal jsem smajlíka. Počkej, tak napíšu na... Říkej dopravu.
2: Dálnice D10 před Prahou z Turnova hlásí kolonu na 10. kilometru kvůli nehodě na 3. kilometru, zdržení na půl hodiny. D6 Karlovy Vary Praha na 14. kilometru začíná kolona, pokračuje na 11. a silnice 7 z Prahy do Chomutova je u Lotouše zavřená kvůli nehodě, a to obousměrně.
0: Tak, za chviličku pro vás máme ještě jedno překvapení, takže nikam nechoďte.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Cesta k chutné vodě nemusí být složitá. Filtr Filbek. Jednoduše doma pod dřez. Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Co dělá Pavel Cejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
10: Za A dráždí,

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Adame, bez generace E2 by to nešlo. My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
4: Byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
1: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
4: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
5: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
6: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
7: Evropa 2.
8: Jsme zpátky, ranní show bude předávat slovo Ivaně a Koťákovi.

0: Born to Die.
1: Dej oka, vrať mi to, Ivano.
0: Ano, to už je Ivana Koťák, to jste slyšeli. Ale pozor, ale pozor, ale pozor. Než to tady úplně celé převezmou, dojde k takovému splynutí. Jako když se jedna řeka vlévá do druhé. Je to takový ten soutok, chvilku je to najednou, jede to, prostě pak se jako to rozdělí. Takže my jsme končili tématem, že Taťána Kuchařová vyhrála přesně na den před 20 lety titul Miss World. 30. září 2006. Na den přesně před 20 lety vyhrála titul Miss World.

0: A teď jsme se bavili o tom, kdo si to pamatuje, že třeba ta informace zazněla. Já si to pamatuju, že jsem ze Superstar, z přímého přenosu televize Nova a někdo mi to řekl. A já, wow. Tak, ale to je slabá historka, protože Koťák tady na mě mrká, že Ivana má lepší.
1: No, je to takhle, já vám to musím dát trochu do kontextu, jo. Na světě je mnoho velkých světových soutěží krásy. Můžu jmenovat Miss World, Miss Universe, Miss Mléko. A naše Ivanka, nejenom, že je skvělá moderátorka, ona je i krásná a taky dobila jednu prestižní soutěž krásy. Která to byla?
2: Přesně ten samý měsíc, v roce 2006, někdo vyhrál Miss World a já tenkrát, nech toho, řekni to, jsi fakt takový blbec.
1: Nepojď, řekni to.
2: Ať to nemůžu říct sama o sobě, to je tak trapný.
1: Ne, je to skvělý, řekni to.
2: Miss Praha.
3: No tak počkejte.
0: Nekecej, Miss Praha. Miss Praha, máš tatínka vraha. Dobrý.
2: A co je lepší, co je lepší?
1: Co jsi vyhrála tenkrát?
2: Kdo dneska sedí na vládě? No Miss World.
1: A co jsi vyhrála, 33 desítku, nebo co jsi dostala?
2: Auto.
0: Počkej, 33 desítka je dobrá.
2: Já jsem dostala auto. 207, no, Peugeota.
3: Na rok.
2: Ne, pak jsem ho prodala.
1: Multiplu.
2: Dostala jsem 207, ne na rok.
0: Ne, moment.
2: Normálně jsem ho jako dostala.
0: Nekažte jí to, tenkrát se dávala skutečně auta za titul, takže zavři pusu, Koťáku. Jako myslím, ne, že zavři pusu, aby si zde říkal, ale jako ti spadla ta brada.
1: Spadla, no.
0: Skutečně Ivana dostala Peugeota 307.
2: 200 teda, 207.
0: 207.
2: Zelenou žábu jsem jí říkala, dít, jak to znáš.
1: To byla hezká kára.
2: No dít, ne asi.
0: Ne asi, takže přátelé mi z Praha.
3: Nejkrásnější v Praze, to je dobrý.
1: To nedostala ani Kuchařová.
0: Takhle pozor, jo. Takže ty jsi Miss Praha. Káťa Podraská je Miss Futurum Hradec Králové.
1: A Beroun nějaký, ne?
2: Muž roku?
0: Ale ne, já vůbec zůstáváme genderově samozřejmě u dívek.
3: Já no, tak já jsem samozřejmě taky zvítězila v jedné Miss.
2: No a?
0: Je to tady. Takže?
3: Miss Jemčina, letní tábor 2014, jo?
0: Katko, já ti to uznám.
1: Já jsem třeba vyhrál Miss Mokré trenýrky.
0: To neuznávám, to ne. Leoš Mareš, Katka Říhová, ranní show.

0: Tedy právě posloucháte ranní soutok, a to je show a afterparty, Tlapková patra, všechno dohromady, prostě je tady ve studiu 500 lidí, to ještě přijde, přátelé, pozor, to ještě přijde Jakub Kohák, a teď to přijde, pozor, nelekněte se, přijde Patrik Hezucký.
1: Wow.
0: Tak já si nahraju na to, co teďka uslyšíte, zeptám se vás, dneska je 30. září, tedy konec měsíce. Mm. Z vašeho pohledu, Ivano, Koťáku, jaké bylo září?
2: Hele, já mu dávám 7, možná 8 z 10.
0: Důvod?
1: Spirála.
2: Spirála, to se málo ví.
0: Je mi to jasný. A Ivano?
1: Já dávám 6, protože hodně stresu, ale zároveň hodně radosti.
2: Ale byla jsi v Legolandu zase.
1: Byla s dětma všude.
0: Tak, podíváme se, jak na tuto otázku odpověděli kluci. Představte si vysílání ranní show 30. září. Kdysi. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Dnes bude speciální program. Navíc je to naposledy v září, děcka. Pojďme shrnout září. Naposledy, protože zítra je říjen.
3: Počkej, já si ho teď takhle dám a shrnu ho. A je to.
0: Shrnuješ si ho v září. Když září.
4: Tak počkej, já se ho vyndám.
0: Ne, tak pojďme o toho. Takže září, já jsem taková mravní policie tady, co?
1: Já jsem mravní policie.
3: Ale to nevypadá špatně, jak jsi to shrnul.
0: Tak pojďme to shrnout, jaké bylo září. Přátelé, první měsíc 25. sezóny máme za sebou.
4: Nebudu vám lhát, pro mě bylo září studené. Já vím, že byly i teplý dny, ale obecně studené. Vysvětlím.
0: Šok z toho, jaký to byl rozdíl oproti prázdninám.
4: Vysvětlím proč. My totiž máme doma topení, které je tedy na dřevo.
0: Oh, vy máte doma topení. Vy si žijete.
4: My se máme, jakoby.
0: Já měl Rolls Royce, ale vyměnil jsem ho za topení.
4: A nestačilo to stejně.
0: Ne, jo, vyšlo to akorát.
4: Akorát.
0: Vyšlo to akorát. No. Povídej, topení.
4: No ne, a my máme samozřejmě v zásobě dřevo. Vy máte dřevo.
3: To nikdo neřekl.
4: No.
0: Ty jsi si udělal syna jako do zásoby dřevo.
4: No. Takže prosím tě, hrozně ubývá, to je totiž vidět, jak bereš ty zásoby, tak najednou prostě v tom krásném takovém zarovnaném dřevníku, stočku? To najednou prostě začalo mizet a je tam takový zub tam je.
3: Jak proláklina.
4: No.
3: Co s tím?
4: No nic, jenom že prostě už jsme topili jako no.
0: Ty teda vnímáš stejně jako, že září bylo chladné?
3: Já to vnímám tak, že můj syn šel poprvé do školy.
0: No tak pozor, to je událost.
3: To je něco jiného.
4: To je vlastně první z vašeho rodu, že jo, co šel jako do školy.
3: Ano, je to tak, to byla velká oslava.
0: Jaké to je, že konečně.
3: Je to nezvyk.
0: Vytrali jste parkety jako obvykle, udělali jste nějaký slavnostní
3: omen. Přesně tak. Lino, vytrhali jsme lino.
0: No, takže září hodnotíte pozitivně.
3: Ano.
0: A vy, posluchači Evropy 2, vy se těšte, za chvilku přijde Jakub Kohák.
4: Tak ty přijdeš za chvilku.
3: Aha. To byl hologram. Leoš Mareš, Patrik Hezucký.
0: Evropa 2. Tak to je za nás všechno za září. Taky všechno. Díky, je to vaše děcka. Ahoj.
1: Děkujeme.

0: Kaříhová. Ranní show Evropy 2.
1: Podcasty Evropy 2 a vysoké...
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Školy finanční a správní na YouRadio Talk.
2: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
1: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
3: Jo, nová zářijová mateřinůška a přináší mega Minecraft soutěž o Lego a super balíček.
4: Hustý, Piggy. A taky soutěž o kule lesky z přívězky od Lilian.
3: Nebo tohle stolní hra Chupa Chups.
4: Mě baví Richard Krajčo, je tak vtipný. Nebo Pokáč.
3: Ve sportovinách je Taekwondo ITF. Hi-ja! A můžeme vyhrát poukaz na půl roku cvičení.
4: Mateří douška je plná laskomin.
3: Bláznivých kostiček.
4: Zad.
3: A pátraček.
4: Zářijová mateří douška právě v prodeji.
0: Evropa 2. 8.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Jdeme na zprávy. Ministerstvo financí dnes zveřejní maximální ceny pohonných hmot na zítřek. Stát totiž od 1. října obnovuje regulaci cen paliv s ohledem na jejich výrazné zdražení v posledních týdnech. Maximální ceny zatím bude stanovovat do konce měsíce. Na jihozápadní Evropu se podle meteorologů ženou silné lijáky. Ode dneška do 3. října se očekávají především na území Portugalska, Španělska a Francie výrazné srážky. Nejvyšší úhrny se mají týkat především jižní a jihovýchodní Francie. Teď má slovo Zuzka.
2: Případné omezení státního financování neziskových organizací by se mohlo dotknout fungování komunitních center, mezi která patří Radka v Kadani na Chomutovsku. Nabízí například plavání kojenců od 3 měsíců, dětské skupiny nebo aktivity pro seniory. Přibližně třetinu příjmů centra tvoří peníze od státu. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Singapurská policie obvinila muže z Barmy z šíření falešné zprávy kvůli snímku krokodýla, který muž vygeneroval pomocí umělé inteligence. Na fotce byl slanovodní krokodýl v oblíbené vodní nádrži Pandan. Falešný obrázek podle policie vyvolal obavy veřejnosti a Národní vodohospodářská agentura musela dokonce na 2 dny přerušit práce na největší vodní nádrži v zemi, protože dostala informaci, že v ní byl spatřen krokodýl.
3: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Komplikace čekejte na silnici číslo 7 z Prahy do Chomutova u Lotouši. Je silnice stále zavřená v obou směrech po těžké nehodě. Na D6 z Karlových Varů do Prahy na 14. kilometru pak začíná kolona až na 11. kilometr k nehodě.
0: Evropa 2, jak je venku?
1: Čeká nás další slunečný den, teploty vystoupí na podobné hodnoty jako včera, maxima tedy čekejme mezi 20 a 24 stupni. Tak to byly zprávy, po nich už na Evropu 2 přicházejí Ivana s Koťákem.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
7: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve si vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
6: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 km. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
9: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.
12: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
13: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
15: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
16: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
14: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2.
17: Zpátky k muzice.

0: Yesterday, Today, Tomorrow, tady bude tlapková patrola na Evropě 2, posloucháte maximum muziky takhle při středě 30. září.
1: Aby to tak nevypadalo, přátelé, my jsme si o tu přezdívku neřekli, ale ona tak nějak vznikla a drží se nás jako klíště.
0: Je to pravda, mně se to docela začalo líbit.
1: Mně taky tlapková patrola, já jsem s ním v pohodě. Prosím vás, holky, teďka bych vás potřeboval, abyste se zamysleli nad takovou hypotetickou věcí. Opravdu romantický příběh, opravdu romantický, možná ideálně filmový, jakoby couple.
0: Tak,
1: co vás napadne?
0: Mě Romeo a Julie, tak což jako pak jasně. Taky bylo filmový, napadá mě i,
1: to
0: já napsal, vím.
1: Počkej, to říkal teďka Pája to někde říkal, ne? Ze Survivoru, tak Pája říkal, kdo to napsal? A ono, to napsal ten Capulet, ne? Takže kdybyste to nevěděli...
0: Ne, to byl Montek.
1: Montek to napsal?
0: No, já bych byl jenom Montek.
2: Možná by se to byl pseudonym, takže byl Capulet, ale říkal se Montek.
1: No, možná by se o tom měli poprat, uvidíme. No a takže dobře, máme Romeo a Julie.
2: Já teda bych musela říct, jako nejromantičtější příběh všech dob je příběh Severuse Snape a Lily Potterové.
0: Ježíš,
2: protože
0: ale
2: prostě
0: ví, že
2: navždy. Protože prostě navždy, nešťastná její... láska, on ji miloval od jeho dětství a potom celý život svůj zasvětil tomu, že bude chránit vše syna.
1: Chránil jejího smrada ještě, viď?
2: Který ho měla s jiným pánem.
0: Outěžka vlastně. Prostě
2: nejvíc.
1: Co když byl Harry Potter nemanželský kluk Severuse Snape?
0: To se neví.
1: To se nezjistí. No tak já přicházím s tou zprávou, je to velmi smutný, jo. Mm-hmm. Je to velmi smutný.
2: Aha.
1: Po 29 letech vztahu se rozešli Lotrando a Zubejda.
0: Ne, to si děláš srandu, jak se to mohlo stát?
1: Já nevím, asi došel ten chleba s tvarohem, nebo co to tam jedli a prostě celkově
0: to takhle. Měli být pořád spolu.
1: Je to ne.

0: Emma Smetana, Nobody Listen, to je taky takový pár, ale vlastně pracovní jenom. To byl track, který se jmenuje, jak se jmenuje vlastně? Ježíš, tak teď mi to tady prostě vypadlo. Koťáku, seš tady se mnou?
1: Já tě poslouchám, ahoj.
0: Chase se to jmenuje. Chase je tady taky, Sky je tady taky, Tlapková patrola na Evropě 2. Koťák tady vytáh skvělý téma a to je, když se nějaký fiktivní postavy buď rozejdou nebo nerozejdou, tak co se vlastně může dít? Nebo takhle, jaký postavy se mají rozejít nebo nerozejít?
1: No ne, tak jako jak by to vypadalo, kdyby ty příběhy, které známe, se opravdu propsaly do reality a stále fungovaly? Jako já si říkám, dobře, tak Lotrando a Zubejda, tak ty se rozešly, smutný, prostě stane se. Ale jak by to vypadalo i v těch dalších ikonických párech?
0: Víš, komu jsem nevěřila moc? Princezně Zemlejna. S tím obejdou tam.
1: Já, přesně tak, ona totiž podle mě trošku koketovala s tím
0: čertíkem.
1: S tím čertíkem a potom s tím chlápkem od toho rybníka. Nebylo to tam úplně jednoznačný, on byl v podstatě až třetí volba.
0: Že jo?
1: Buchy, jak by to bylo, no.
0: Máš pravdu, že s ním fakt flirtovala a oni úplně...
1: Představ si,
0: je strašný.
1: Kdyby stále byli ve vztahu Richard Gere a Julia Roberts, že jo? Třeba.
0: Tak už by to nebyla teda teď Pretty Woman, ale možná už.
1: A on by teďka říkal, vždycky si byla stejně ta... Poběhlice.
0: Jak jsem ti tam našel tenkrát? Ne, podle mě by se milovali úplně doteď.
1: Bylo by to
0: tenkrát,
1: dokonalý.
0: Tenkrát, když jel s tou růží a ona se skočila dolů s nějaký ty věci, co mají v New Yorku.
1: Nebo kdyby ty dveře z toho Titanicu byly větší, tak bychom dodnes měli tady jako obrovskou rodinu.
0: Dvojici. Nikdy jsem nevěděla, že jsi takový romantik. Koťák, největší romantik na Evropě 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Nová muzika. Adéla. Adéla. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
7: Máš u sebe korunu?
8: Na co?
7: Na novou vanu ze Senesy.
8: Odkud?
7: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelně a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
10: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
11: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou, Arkády.
12: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
13: Ty jsi přijel novým autem? Jasně. S Ford Auto Winkler v Písku. Ford Tourneo Custom v 8-místné variantě. Mají přes 50 skladových vozů i hned k odběru. Diesel 4x4 i plug-in hybrid. Jen během července nebo do vyprodání zásob. V Auto Winkler Písek Fordy prostě umí. Autowinkler.cz. Autowinkler.cz.
14: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
15: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.

0: Babylon, maximum muziky Evropy 2, 12 minut nás dělí od 10. hodiny raní, svátek má Jeroným, od mikrofonu zdraví Ivanka a taky Koťák, ahoj.
1: Ahoj, znáš nějakýho Jeronýma?
0: Ježišmarja, ten politik se jmenuje Jeroným Tejc.
1: Ježiš, to je pravda.
0: Si pamatuju.
1: To je Tejc, viď? Jeroným Tejc.
0: Ale,
1: hezký jméno, ale.
0: Že by znal nějakýho Jeronýma jiného.
1: Ale jak říkají Jeronýmům, si myslíš? Jakože když, hele, když jsou malí, tak jak jim říkáš? Já bych jim říkala Jeroušku asi.
0: Jeroušku? Jeroušku?
1: No tak je to Jeroným, tak Jeroušku.
0: Já bych, víš, jak bych mu říkal? Jerry. Hej, Jerry. To je hustý, ne?
1: Ale to až v pubertě, když by byl jako hodně ostrý. A kdyby to byl třeba tvůj milenec, nebo můj?
0: Kdyby tak... to byl můj milenec, chujo.
1: Ježiši, Mare, to vůbec nemá s tím jménem co společného.
0: Má chujo a Jeroným je úplně to samý. No nic, to nevadí. Já bych chtěl říct, univerzita v Oregonu teďka dostala poměrně hezký dárek. Ten hezký dárek je v podobě 1 miliardy amerických dolarů.
1: Mhm.
0: Phil Knight studoval právě na University of Oregon, kde se věnoval atletice a běhu a právě tam se začal psát příběh, který dal vzniknout společnosti?
1: Neví? Micro...
0: Je to Microsoft... Je to Nike. Phil Knight je přátelé zakladatel společnosti Nike, která vyrábí běžecké boty, to jistě dobře víte. Phil Knight na tom vydělal obrovský peníze. A vtipný je, že ta značka dokáže vlastně uspět v různých těch sportovních odvětvích. Myslím si, že jednu dobu vyráběli brusle, oni možná vyrábějí i doteďka. No zkrátka je to krásná sportovní historie a když vyděláte tolik peněz, tak si můžete dovolit dát 1 miliardu amerických dolarů své alma mater, tedy své škole.
1: To je krásný. Přitom ta fajfka, taková blbost, že jo?
0: No, ne? Přesně tak. A teď mi řekni, kolik bys třeba odkázala ty z té své škole, kam jsi chodila? Nebo kdybys do nějaký chodila?
1: Já bych odkázala podle těch poměrů, co dal tady ten pán, tak já bych dala 5 tisíc korun.
0: Takhle, 3 stravenky od Ivany Kulhánkové, prostě pamětnice místní školy.
1: Takovou tu nějakou multikartu, takovou tu na to, víš, na ten sport bych jim dala.
0: Multisportka je super.
1: Jakože děkuju za titul a už nikdy. Posloucháte Evropu 2.
2: 9 až 11. Maximum Ivany a Koťáka. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 30. září posloucháte Evropu 2, je středa a zprávy má pro vás Katka Říhová.
2: Pěkné dopoledne. Sněmovna dnes druhým dnem pokračuje v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě, ANO, SPD a motoristů. Úterní debatu ovládli členové kabinetu v čele s premiérem Babišem, další na vystoupení teprve čekají. Jestli se dnes zákonodárci dostanou k samotnému hlasování, není jisté. Novou generaci bitevních stíhaček bude pro americké námořnictvo vyvíjet společnost Boeing, informoval o tom v noci na dnešek Pentagon. Kontrakt má hodnotu 431 miliard korun. Stíhačky mají být klíčovým prvkem v soupeření s Čínou v Tichém oceánu. Teď už se nám hlásí Zuzka.
3: Turnov si na investiční akce v příštím roce půjčí 100 milionů korun. Oslovil 7 bank. Nabídky na úvěr dostal od 3. Peníze z úvěru město podle starosty použije na dofinancování letos zahájené přestavby sportovní haly za 218 milionů korun bez daně a další investice. Největší zahájenou akcí bude oprava školní jídelny pro zhruba 1000 trávníků, což se vyžádá kolem 70 milionů. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: České hokejistky čeká ode dneška druhý přípravný turnaj před listopadovým mistrovstvím světa v Dánsku. Představí se v Lahti a druhou akci seriálu Eurohockey Tour rozehrají od 17 hodin proti Finsku. Pak ještě narazí na Švédsko a Švýcarsko.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Velmi komplikovaná situace na silnici číslo 7 z Prahy do Chomutova u Lotouše. Odstraňují havarovaný kamion, silnice je ucpaná v obou směrech. A ještě pozor na silnici 16 z Mělníka do Slaného, kolony tam čekejte v obou směrech.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes si užijeme a užíváme další slunečný den a teploty vystoupí na podobné hodnoty jako včera. Maxima tedy čekejme mezi 20 a 24 stupni. Tolik zprávy, teď už

0: Evropu 2. My dnes budeme zvát na jednu velkou událost. Ta velká událost se jmenuje Rock for People a bude se dít už za pár měsíců.
1: No, je to tak jako za hodně pár měsíců.
0: To je jedno za pár měsíců, není dva, to je třeba i 10. Kolik to je? Za kolik teda měsíců?
1: No tak asi za 10 měsíců to je.
0: Za 10 měsíců. A my už jsme nějakou dobu věděli, že tam bude jedna kapela, kterou my s Koťákem jako máme hodně rádi.
1: Tak nejenom my, já myslím, že celá Česká republika, celá Evropa musí naprosto milovat kapelu z přelomu milénia, která má bezpočet hitů a říkají si...
0: Ještě to neřekneme, protože pak k tomu něco mám, ale zněj takhle. Takhle zně a už teď víte, kdo to je. My jsme se tady s Koťákem, ne že bychom se někdy hádali, to se nestává tady samozřejmě, ale my jsme si říkali Blink 182 nebo 182? 182. Nebo Blink 182.
1: Jo, budeme říkat Blink 182.
0: To ale je, já jsem se zeptala dneska chatu, jak to máme číst my Češi.
1: Ano.
0: Na Evropě 2. Prosím, na Evropě 2 čtěte Blink 182. Blink 182, takže ti chci říct, že mě inspiruješ, že jsi nejen kamarád, ale jsi možná i chytřejší kamarád, který mi ještě řekl, že na Rock for People budou...
1: Pane bože!
0: Oh!
1: Faith No More, dámy a pánové, další oznámený headliner letošního nebo příštího ročníku Rock for People.
0: A abyste viděli, jaká jsem kamarádka, když jsem říkala Koťákovi, já tam pustím Easy, tak říkal, já mám radši Epic, takže tady máš Epic. Protože ti mám ráda.
1: Děkuju.
0: To jsou pořád Faith No More.
1: A přátelé, ale uznejte, prostě to je, jako, to je masa. To se valí ta hudba, to se valí.
0: Pojďme.

0: I tady ten žánr rockové hudby bude na Rock for People a nebudou chybět ani Billy Talent, protože to je něco, co jsme ještě nevěděli a teď to víme. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Tak pojďme si to dát na Evropě 2. Já bych to dala celý tohle normálně.
1: Tak jo, tak přátelé, já jenom zmiňuji strašně důležitou informaci. Letos totiž Rock for People, řekl bych, o 14 dní dříve, než bývá standardem, 2. až 5. 6. 2027, opět Festival Park 360, Hradec Králové, tam to celý proběhne. Loni jsem tam byl, potkal jsem se s panem prezidentem a nechci se chlubit, ale já nejenom, že znám pana prezidenta České republiky, on teda nezná mě, ale já ho znám, šel jsem kolem něj, ale já se znám s Milanem Tomešem, což je ředitel Rock for People. Takže ho tady jako
0: výborně,
1: zdravím.
0: Já jsem chtěla pustit Billy Talent a to až prostě příště, jo, protože ty jsi z toho udělal teď reklamku.
1: Taky.
0: Přijeďte s náma a s Evropou 2 na Rock for People 2027. No a teď už Måneskin, který by trošku tu rockovou baladovou atmosféru mohli jako nějak přiblížit.
1: Mimochodem, Damiano David a Dove Cameron se o víkendu vzali. Provdali.
0: Strašně mě naštval. No a co už? Co už uděláme?
1: Mě teda taky naštval.
0: Posloucháte Evropu 2. Už

0: jako odpoledne.
1: No, ale... Dneška jsme se dofákali a teďka jsme se opět začít.
2: Teď to nakopnem.
0: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
2: Posloucháte. Show. Já mluvím.
1: A já to chtěl říct dřív.
0: Odpolední show s Tomášem.
1: Zástěra, zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
0: A Zorkou.
2: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
1: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. V dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
0: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
1: Takže neopouštěte tuto stanici, tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
0: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
3: Je, to Radko Gura.
4: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
3: A Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
7: Jasně, a já budu britská královna.
6: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6 990 korun bez DPH měsíčně.
7: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
6: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
7: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
6: No počkej.
8: Více o nabídce na byd.com. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
10: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natypuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
11: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
12: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
13: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Vyklepni na Evropě 2 zástěru. Už ve středu odpoledne hrajeme oba tohy Sport 1 a poukázky do Intersportu.
14: Tyjo, nová zářijová mateřinůška a přináší mega Minecraft soutěž o Lego a super balíček.
15: Hustý, Piggy, a taky soutěž o kule lesky s přívěsem od Lilien.
14: Nebo tohle stolní hra Chupa Chups.
15: Mě baví Richard Krajčo. Je tak vtipný. Nebo Pokáč.
14: Ve sportovinách je taekwondo ITF. Hi-ja! A můžeme vyhrát poukaz na půl roku cvičení.
15: Mateří douška je plná laskomin.
14: Bláznivých kostiček.
15: Zad.
14: A pátraček.
15: Zářijová mateří douška právě v prodeji.
0: Zpátky k muzice.

0: Kdo tady tomu klukovi věřil na začátku jeho kariéry, byl určitě třeba Simon Cowell nebo taky Nicole Scherzinger a pak taky už všichni, když udělal solovou kariéru až po kapele One Direction a dokázal tak, že je skvělej interpret solovej.
1: Mám ho rád.
0: Harry Styles.
1: Mám ho rád a víš, kdo ho má taky rád?
0: No.
1: Tak tchán jeho, že jo?
0: Teda viděl jsi to, musíme to říct, protože Harry Styles se zasnoubil ze Zoe Kravitz, což je dcera. Koho pa to je dcera?
1: Ježišmarja,
0: kdo se jmenuje Kravitz? Tenhle Kravitz. No a je teda, viděl jsi asi ty samý záběry, co já.
1: Já kdy... jsem taková, nevím, možná už jsem to tady nikdy říkal, ale milovníci seriálu, jak jsem poznal vaši matku, tak ví, že Ted v jednom z dílů zve na nějakou prostě velkou akci a Robin se ho ptá, no počkej teda, kdo tam bude, kdo tam vystoupí? A on říká, samý legendy. Vystoupí tam třeba, no, Lenny Kravitz. A ona, cože? On tam vystoupí Lenny Kravitz. A on ji potom prostě vezme na ten sraz těch architektů. A ona tak, kde je? Kde je? A on, tamhle v rohu. Opravdová legenda.
0: On tam
1: architekt
0: má něco.
1: Leonard Kravitz.
0: Ne, to je skvělý, ale opravdový Lenny Kravitz, teda ten, myslíme ten hudební Lenny Kravitz, tak nejenom, že jsem ho poprvý, Koťáku, já jsem ho poprvý konečně viděla tenhle rok. Já jsem si na něj myslela strašně dlouho. Já jsem se dočkala, prostě viděla jsem ho v Budapešti a pak jsem se dozvěděla, že prostě on skoro provdal svou dceru Harry Stylesovi a říkala jsem si tak v duchu, tak to určitě, ale Lenny mu se nebude líbit Harryho hudba.
1: Počkej, kdo dává vlastně věnou?
0: Jenom dává žena, teda to se dával prostě před dvěma stoletíma.
1: No já doufám, že se bude dávat i nadále.
0: Ty máš bohatou snoubenku. A ty, ona ještě není snoubenka.
1: No počkej,

0: nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou...
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Cita se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky, jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
7: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
8: Jsem Garmin. Počítám jeho kroky i každý nastoupaný metr. A on se těší na den, kdy s vnukem vystoupají na jejich vysněnou horu. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že to spolu jednou dokážou. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
9: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
10: Já bych si přál asi třeba...
0: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
11: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
12: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
13: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.

0: Sad Girls, takhle se jmenuje věc, kterou hrajeme teď na Evropě 2. A vlastně, ano, co? Co
1: a Sad Girls se musí co?
0: Sad Girls se musí
1: rozveselit.
0: A proto jsme tady my dva, ale my teda končíme. Teď vás bude rozveselovat Pavel Cejnar už za chvíli. A já jsem teda chtěla na tebe něco prásknout, protože ty mi tady tak říkáš, no končko, vlastně, víš, co teď cítím při konci toho září? Že nic nechci. Já nic nechci, jsem trošku línej.
1: No ale takhle, na to existuje teorie, řekl bych, že mám takovýho pána terapeuta, který dělá čínskou medicínu.
0: Aha, jak se jmenuje, tak to řekni, jak
1: a
0: se jmenuje.
1: Ne, nebudu mu tady to, nebudu ho tady pokoušet. No ale zkrátka chci říct, že stejně tak, jako jsou orgánové hodiny, co znamená, řekněme, nějaký období ve dni, kdy tvoje orgány rádi odpočívají, nejrůznější orgány, nebo ty tvoje orgány asi neodpočívají nikdy, ale prostě řekněme u normálních lidí.
0: Ty jsi takový blbec. Zkrátka. My už končíme, nebojte, prosím vás.
1: Zkrátka, odpočívají. A já jsem teďka chtěl říct co? No prostě jsem chtěl říct, že na podzim lidé by měli trochu víc odpočívat.
0: Víš, popravdu, já myslím, že fakt řekneš něco, co mě jako...
1: Co tě
0: obohatí. A to na podzim by měli
1: já lidi odpočívat. Říct, že prostě podzim je to období, kdyby jsme měli malinko zvolnit.
0: Je to takový lazy. To ti chci pustit, jenom tohleto. A chci taky připomenout, že tady budeme už zítra mezi 9 a 11 hodinou a pojďte odpočívat. Ať jsou vaše orgány v jakýmkoliv stavu, ať taky odpočívají. Koťáku, tak čau zítra.
1: Nebuď ironická, Ivano, zítra chce, bys byla v pohodě, jo?
0: Posloucháte Evropu 2. Evropa 2
2: Music Chart. Na další hitparádu Music Chart na Evropě 2 zvu už takhle v předstihu, aby se nikdo nemohl vymlouvat, že nevěděl, že ve čtvrtek a taky v neděli vždycky mezi 18. a 20. hodinou nabízím tu nejprestižnější českou hitparádu, do které se hlasuje na Evropa2.cz a která i tentokrát nabídne spoustu novinek, například v podání Kaiga nebo nový Henry Moody nás čeká a k tomu další novinky a taky žebříček a taky spousta zajímavostí. Těším se na vás, já Bob Schwarz ve čtvrtek a v neděli od 18 hodin na Evropě 2.
3: Evropa 2 Music Chart. Evropa 2.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Maximum muziky. Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Přesně na vteřinu, začínáme středa 30. září. No a Evropa 2 má pro vás čerstvé zprávy, víc Káťa Říhová.
2: Pěkné dopoledne, festival Rock for People ohlašuje headlinery příštího ročníku. Kromě už dříve oznámených Blink 182 přijede v roce 2027 do parku 360 kultovní kapela Faith No More. Dorazí také Architects, Billy Talent nebo Napalm Death. Hradecký park 360 se tak v termínu od 2. do 5. června opět promění v centrum světové hudby. Odchod Británie z Evropské unie napáchal více škody, než přinesl užitku. Prohlásil to britský premiér Andy Burnham ve svém projevu v čele vládnoucí labouristické strany na její výroční konferenci. V souvislosti s plánovaným summitem mezi Británií a Evropskou unií podle médií přislíbil představit možnosti, které podle něj existují ve vztazích mezi ostrovním královstvím a unijní 27. Teď má slovo Zuzka.
3: Bazény Lužánky v Brně získají novou bazénovou vanu, sprchy, zázemí pro wellness zónu nebo technologii na recyklaci vody. Brněnští radní schválili zařazení těchto investičních akcí do závazného plánu investice na příští rok. Přestavba za zhruba 114 milionů korun je v plánu na roky 2027 a 2028. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Česká fotbalová reprezentace nezvládla ani druhý zápas skupiny A3 Ligy národů. Anglie podlehla 0-2. A to poté, co od 25. minuty po vyloučení Pavla Schulze dohrávala v 10. V dalším utkání nastoupí Češi v sobotu v Ovědu proti Španělům. Rekordně dlouhé reprezentační okno pak zakončí příští úterý ve Wembley proti Anglii.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Komplikace čekejte na silnici 55 v Záhlenicích na Kroměřížsku. Probíhají tady práce na silnici a na D1 ve směru do Brna pracují silničáři na 168. kilometru a pravý jízdní pruh je uzavřen.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes si užijeme další slunečný den a teploty vystoupí na podobné hodnoty jako včera. Maxima tedy čekejme nejčastěji mezi 20 a 24 stupni. Tak to byly zprávy, po nich má na Evropě 2 slovo Pavel Cejna.
1: Řekla si to skvěle, další prosluněný den a k tomu pořádná muzika, která jistě zvedne náladu. Tak začínáme Eva Farná nebo Kecaj na Evropě 2.

Ladí vás středa, Jeronýmové mají svátek, velká gratulace, 8 a půl minuty po 11. hodině. Love Me Not a za chviličku Coldplay. Tak nikam neodcházejte a držte krok s vaší dopolední Evropou 2.

Krásný den nás čeká, krásná písnička dohrála, další krásná je před námi. Tak hezkou středu vám přeju 30. září, 15,5 minuty po 11. hodině. Mimochodem dneska, že slaví Jeronýmové, takový to specifické jméno, to už jsem říkal, ale neřekl jsem, že dneska je světový den překladatelů. Taky bychom bez nich nemohli existovat v určitých chvílích. No a v České republice je z toho důvodu udělována cena Josefa Jungmana. Tak abyste věděli jenom. Přeju vám hezkou středu, možná za chviličku někoho z vás budu inspirovat, protože to počasí je fenomenální. 30. září a babí léto všude kolem, kam se podíváte. Takže je tady jedna věc, která se stala v Čechách a myslím si, že byste si mohli vytvořit i vy. Ale co to je? Nechte se překvapit. Tak já vám přeju hezký den, pohodovou středu, no a aby jsme odlehčili atmosféru, pojďme si dát písničku, která nám bude připomínat léto a vlastně to slunce, které je kolem nás. Tak tedy DJ Avicii, Alo Black a k tomu Wake Me Up. Tak ještě jednou prosluněnou středu vám přejeme.

0: až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat. Vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
1: Já miluju víkendy na Evropě 2.
0: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
2: To není náhoda.
0: Dance Extravaganza, Music Chart, brzda, soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
1: Díky moc, ahoj.
0: Jsme Evropa 2.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou...
4: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Cita se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Tyjo, nová zářijová mateřinouška a přináší Mega Minecraft soutěž o Lego a super balíček.
10: Hustý, Piggy, a taky soutěž o kule lesky z přívězky od Lilian.
9: Nebo tohle stolní hra Chupa Chups.
11: Mě baví Richard Krajčo, je tak vtipný.
12: Nebo Pokáč.
9: Ve sportovinách je Taekwondo ITF. Hi-ja! A můžeme vyhrát poukaz na půl roku cvičení.
13: Mateří douška je plná laskomin,
9: bláznivých kostiček,
13: zad
9: a pátraček.
13: Zářijová mateří douška právě v prodeji.
0: Zpátky k muzice.

0: Hezkou středu vám přejeme, to byl skvělý Ray Dalton, za chviličku Matěj Smutný a další maximum muziky, které vám zvedne určitě náladu. Ale teď mám tady pro vás takovou inspiraci. V posledních dnech jsou krásné, krásné dny, krásné podvečery, protože to sluníčko opravdu svítí skvěle a je to neuvěřitelný babí léto. No a co udělali konkrétně v domažlické nemocnici? Mohlo by inspirovat i vás ostatní, že byste si to mohli připravit třeba doma, jo? Protože do letňáku by se těžko dostali tamní pacienti, no a oni je normálně vyvezli ven, připravili jim tam plátno, dali jim tam k tomu pivo a buřty, těm samozřejmě, kteří můžou to pivo, no a pustili jim tam film a mělo to obrovský úspěch. Tak já to tady jako nebudu rozmazávat, myslím, že dáváme palec nahoru do domažlické nemocnice, takhle by to mělo být a radost by se měla rozdávat. No a pro vás ostatní inspirace v tom, co třeba si udělat letňák dneska večer, aspoň na chvilku, nebo v podvečer, já vím, zapadne sluníčko a už tam je zima, ale to si myslím, že vůbec nevadí. No, to by mohla být dobrá inspirace. Domácí letňák doma. To zní skvěle. Evropa 2. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Když uvidíte Albert...
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
5: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
4: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
6: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
0: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
7: nebudeš chtít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
7: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
7: A je to pohoda. Pohoda.
0: Tyjo, to jsem teď říkal.
7: A je to tak.
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
7: Na Maximum.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
9: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
10: A můžu ještě něco říct?
7: No povídej.
10: To nejlepší rádio na světě.
7: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
10: Děkuji vám.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
12: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
7: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
13: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Pleší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

Ladí vás středeční, stále ještě dopolední Evropa 2. Máme lehce po 11:45 a já tady pro někoho z vás mám vynikající věc. Podle mě byste potom šáli úplně všichni. Tak mám tady zapůjčení elektrického vozu na víkend, tedy od pondělí do, od pátku do pondělí, takhle na víkend, včetně dobíjecí karty a slevový voucher na nákup ojetého vozu od Arval v hodnotě 20 000 korun. Tak kdo chcete tuhle tu cenu, pozorně poslouchejte další vysílání a jakmile uslyšíte závodňácký zvuk, takhle to zní někde mezi songy, tak to je pokyn pro vás, abyste zbystřili, vzali telefon a volali studio a pokusili se ode mne získat tuhle tu cenu. Tak držím palce, ať to vyjde třeba zrovna vám. Do dnešního poledne ještě Mark Dan s Raymondem anebo Martin Garrix a Macklemore na Evropě 2. Maximum muziky. Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Poledne je tady, Káťa Říhová připravená, pojďme na čerstvé zprávy tady na Evropě 2.
2: Hezké poledne. Na jihozápadní Evropu se podle meteorologů ženou silné lijáky. Ode dneška do 3. října se očekávají především na území Portugalska, Španělska a Francie výrazné srážky. Nejvyšší úhrny se mají týkat především jižní a jihovýchodní Francie. Novou generaci bitevních stíhaček bude pro americké námořnictvo vyvíjet společnost Boeing, informoval o tom v noci na dnešek Pentagon. Kontrakt má hodnotu 431 miliard korun. Stíhačky mají být klíčovým prvkem v soupeření s Čínou v Tichém oceánu. Teď se vydáme za Zuzkou.
3: Praha 2 dokončila rekonstrukci sportovního areálu u budovy Sokola v Rýgrových sadech na Vinohradech. Sportoviště nyní nabízí hřiště pro fotbal či basketbal, herní prvky pro děti, lezeckou stěnu nebo fitness zónu. Náklady na modernizaci sportoviště a doplnění vybavení vyšly na 8 milionů 700 tisíc korun. Městská část areál otevřela veřejnosti minulý týden. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Počet nakažených salmonelou z Masarykovy základní školy v pražském Újezdě nad Lesy se od pátku téměř strojnásobil. Po týdnu od vypuknutí nákazy zůstávají v nemocnicích desítky dětí. Jídelna je od minulého čtvrtka zavřená. Někteří rodiče zvažují podání hromadné žaloby. Ředitel školy zvažuje rezignaci.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Komplikace čekejte na silnici 55 v Záhlinicích na Kroměřížsku. Probíhají tady práce na silnici a na D1 ve směru do Brna pracují silničáři na 168. kilometru a pravý jízdní pruh je uzavřen.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes si užijeme další slunečný den a teploty vystoupí na podobné hodnoty jako včera. Maxima tedy čekejme nejčastěji mezi 20 a 24 stupni. Tak to byly zprávy, po nich má na Evropě 2 slovo Pavel Cejnár.
1: Bude flashback a bude taky soutěž. Tak těšte se teď z Maxima muziky Anika Eris anebo Miles Smith. Hezkou středu s Evropou 2.

0: Hladí vás Evropa 2, Miley Cyrus. 20 minut po 12. hodině. Hezkou středu vám přeju. Společnost Arval je předním českým poskytovatelem full service operativního leasingu vozidel a specialistou na řešení mobility, který se aktuálně stará o víc než 40 000 vozidel klientů napříč celou Českou republikou. Současně společnost Arval nabízí víc než 1000 ojetých vozidel s prověřenou historií a stavem. Kompletní nabídku najdete na webu www.arvalauto.cz, psáno dohromady. No a jak už jsem říkal a malinko naznačil, právě teď hrajeme o zapůjčení elektrického vozu na víkend, tedy od pátku do pondělí, včetně dobíjecí karty a slevový voucher na nákup ojetého vozu od Arval v hodnotě 20 000 korun. Pokud chcete tuhletu velmi žádanou cenu, teď volejte sem do studia na 257 408 88. Tak kdo se právě teď dovolá? Ve správný okamžik, to jsem sám zvědavej. A ptám se, kdo tam je? Haló, tady je Evropa 2.
1: Haló, tady Sára.
0: Sáro, já tě zdravím. Sáro, máš řidičský průkaz?
1: Ano, mám řidičský průkaz.
0: Už jsi někdy řídila elektrický vůz?
1: Ještě jsem nikdy neřídila elektrický vůz.
0: To je ale odpich, když řídíš elektriku, ale to si můžeš nebo budeš moci možná vyzkoušet sama, protože zapůjčení elektrického vozu na víkend, včetně dobíjecí karty a slevový voucher na nákup ojetého vozu od Arval v hodnotě 20 000 korun visí na vlásku. A dneska je středa a já tady mám otázku, jo? Poslouchej.
1: Ano.
0: Jaký je jeden z největších strašáků při nákupu běžné ojetiny, který může vůz z operativního leasingu od Arvalu pomoci eliminovat? Buď za A neznámá historie a údržba vozu, nebo za B příliš mnoho držáků na nápoje, nebo za C málo místa na parkovišti.
1: No, řekla bych, že za A.
0: Za A. Takhle držáky na nápoje jsou potřeba, jo. Ale zas jich tolik není potřeba. A Ačko, ano, Ačko je správná odpověď. Neznámá historie a údržba vozu, oni prostě vědí tu historii, kdo se o ten vůz staral, tohle všechno doloží. Takže kdybyste chtěli, mrkněte na arvalauto.cz. Tobě velká gratulace, přeju ti, aby jsi tu cenu užila ve zdraví, hlavně opatrně, bezpečně. No až někam pojedeš, tak budeme rádi, když v tom elektrickém vozu na víkend od Arval si naladíš Evropu 2. Budeme rádi, jo?
1: Děkuju, ano, určitě udělám.
0: Měj se hezky a hezkou taky. Středu. Ahoj, čau, čau.
2: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
3: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
4: On se šera sám už jemá na jedno a vrátil se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
3: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
5: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe.
6: Jak to?
5: Jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče. Bytě.
3: Song za trest.
5: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata, takhle už opravdu ne.
3: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
8: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
9: Ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem.
6: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
13: No jasně, z MND to jde.
12: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
14: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
15: Jasně, a já budu britská královna.
14: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
15: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
14: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
15: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
14: No počkej.
16: Více o nabídce na byd.com.
17: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
19: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za 1000 s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natypuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
20: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
21: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Vyklepni na Evropě 2 zástěru. Už ve středu odpoledne hrajeme oba tohy Sport 1 a poukázky do Intersportu.
22: Tyjo, nová zářijová mateřinouška a přináší mega Minecraft soutěž o Lego a super balíček.
23: Hustý, Piggy, a taky soutěž o cool lesky z příběhu. Vězky od Lilian.
22: Nebo tohle stolní hra Čupa Čups.
23: Mě baví Richard Krajčo. Je tak vtipný. Nebo Pokáč.
22: Ve sportovinách je Taekwondo ITF. Hi-ja! A můžeme vyhrát poukaz na půl roku cvičení.
23: Mateří douška je plná laskomin.
22: Bláznivých kostiček.
23: Zad.
22: A pátraček.
23: Zářijová mateří douška právě v prodeji.
24: Zpátky k muzice.
25: Evropa 2.

Flashback. Půl jednička, tak jdeme na Evropě 2 vzpomínat. Tentokrát jsem vybral opravdu velmi známou partu z roku 1994. Říkají si Green Day a vůbec tyhle ty Amerikány, rockery nemusím představovat. Green Day mají několik skvělých songů a Basket Case. Vlastně Basket Case, tak k tomu patří. A je prostě skvělá ta písnička. Tak pojďme si dát volume doprava a vzpomínáme na rok 1994.

0: Maximum nový muziky.
1: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Vsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
7: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
8: Jsem Garmin. Měřím každé její tempo, její dech i metry, které už má za sebou. Ona tak může myslet jen na den, kdy přeplave celé jezero. Je to její sen a já plavu s ní. Tempo za tempem. A vím, že ho jednou přeplave. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
0: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europarvě.cz a bav se na maximum.
9: Máš u sebe korunu?
10: Na co?
9: Na novou vanu ze Senesy.
10: Odkud?
9: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zlíčíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
10: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
11: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
12: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
13: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Posledy si objal úplně cizího člověka. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Ladí vás středeční Evropa 2, no a já tady mám pozvánku na sobotu 3.10., kdy odvysíláme čtvrtý premiérový díl drum and bassového setu DJ Briana v sobotní Dance Extravaganze. Ano, Extravaganza jede každou sobotu, vždycky začíná ve 22 hodin, no a rezidentní DJ vždycky má čas od půlnoci do dvou a právě tuto sobotu bude tématem dvouhodinového setu DJ Briana právě žánr drum and bass. Vzhledem k tomu, jak obliba drum and bassu stoupá tady u nás v České republice, tak jsme si to pro vás připravili a myslím si, že to je velmi žádaná věc. Tak, teď už je tady se mnou můj kolega Jindra Ekl. Nazdar, Jindro.
1: Ahoj.
0: Jindra si přesedává z jednoho mikrofonu k druhému.
1: Já to tady zkouším právě.
0: A pozor, ty to zkoušíš proč? Protože ty dneska tady nebudeš sám a máš nádherného hosta, který je opravdu velmi sympatický, není to muž, ale je to žena. A my se rozplýváme nad její muzikou, nad její krásou, nad jejím vystupováním, úsměvem a podobně, viď?
1: Ano, je to Lenka Filipová. Mladší.
0: Mladší.
1: Je to Leny.
0: No, já totiž si pamatuju, že s Leny jsem měl jednu akci, tuším, že to bylo na jaře.
1: Ano.
0: A já právě jsem pozoroval, že normálně oni se opravdu nezapřou.
1: No tak to je.
0: To je prostě nádhera.
1: Že jo. Ono jako jaký rodiče s dětmi, že? Víš jak, jako, ale je fakt, že někdy to je dál trošičku.
0: Ale tady to je hodně blízko.
1: A tady to je blízko.
0: Tady to je velmi blízko.
1: A to je samozřejmě správně.
0: Velmi blízko. Tak rozhovor Jindry s Leny můžete poslouchat on air z Éteru Evropy 2, ale pozor, dokonce to pro vás natáčíme, takže nezapomeňte, pokud byste chtěli vidět, jak Leny to sluší dneska, tak mrkněte na naše sociální sítě, Facebook je Evropa 2, náš Instagram je E2CZ a další a další.
1: Jindro. Je to tak, lépe bych to neřekl.
0: Jak se těšíš? Jaká bude první otázka na Leny? Víš nebo ještě nevíš?
1: Člověče nevím, já to vždycky dělám úplně tak jako, že nemám. Víš, jakoby v tu chvíli nějaký jakoby scénář
0: a už se ti stalo, že jsi přišel na rozhovor a najednou měl okno a nevěděl ses na co zeptat.
1: To víš, že jo?
0: Jo?
1: To se taky nikdy stane, ale ne na začátku většinou. Třeba někdy se necháš tou debatou, jasně, víš, tak jakoby sebrat, že vlastně v tu chvíli si přemýšlíš nad těma věcma, co se dějou.
0: A najednou, zjistíš, že host už přestal mluvit.
1: No, dvě
0: minuty a ty furt přemýšlíš, jo?
1: No, nesmíš přemýšlet dlouho, ale samozřejmě, jasně, je to takový živej zrovna v tu chvíli jakoby moment, že, který vlastně se nedá vůbec nikdy předpovědět. Že?
0: No, to je pravda. No. No tak budu vás poslouchat.
1: No,
0: Leny už po 13. hodině exkluzivně u Jindry tady u nás na Evropě 2. Mějte se hezky, já jsem rozdal to, co jsem chtěl rozdat, zahrál jsem to, co jsem chtěl zahrát a těším se zítra, to už bude čtvrtek mezi 11. a 13. hodinou. Tak ahoj!
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objel úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličkodráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský resort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
2: Evropa 2. Maximum tvý muziky.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, jedna hodina odbíjí, pojďme na aktuální zprávy s Káťou.
2: Festival Rock for People ohlašuje headlinery příštího ročníku. Kromě už dříve oznámených Blink 182 přijede v roce 2027 do parku 360 kultovní kapela Faith No More. Dorazí také Architects, Billy Talent nebo Napalm Death. Hradecký park 360 se tak v termínu od 2. do 5. června opět promění v centrum světové hudby. Odchod Británie z Evropské unie napáchal více škody, než přinesl užitku. Prohlásil to britský premiér Andy Burnham ve svém projevu v čele vládnoucí labouristické strany na její výroční konferenci. V souvislosti s plánovaným summitem mezi Británií a Evropskou unií podle médií přislíbil představit možnosti, které podle něj existují ve vztazích mezi ostrovním královstvím a unijní 27. Teď má slovo Zuzka.
3: Bazény Lužánky v Brně získají novou bazénovou vanu, sprchy, zázemí pro wellness zónu nebo technologii na recyklaci vody. Brněnští radní schválili zařazení těchto investičních akcí do závazného plánu investice na příští rok. Přestavba za zhruba 114 milionů korun je v plánu na roky 2027 a 2028. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Česká fotbalová reprezentace nezvládla ani druhý zápas skupiny A3 Ligy národů. Anglii podlehla 0-2. A to poté, co od 25. minuty po vyloučení Pavla Schulze dohrávala v 10. V dalším utkání nastoupí Češi v sobotu v Ovědu proti Španělům. Rekordně dlouhé reprezentační okno pak zakončí příští úterý ve Wembley proti Anglii.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Komplikace čekejte na silnici 55 v Záhlenicích na Kroměřížsku. Probíhají tady práce na silnici a na D1 ve směru do Brna pracují silničáři na 168. kilometru a pravý jízdní pruh je uzavřen.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes si užijeme další slunečný den a teploty vystoupí na podobné hodnoty jako včera. Maxima tedy čekejme nejčastěji mezi 20 a 24 stupni.
1: Tak vám řekli teďkon různý hvězdy světový v českým jazyce, že posloucháte Evropu 2. To je pravda, poslouchujte ji i nadále za chvíli v éteru Lenny. Naživo samozřejmě. Bude i záznam v rámci videa, takže se potom můžete podívat i na naše sociální.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 13 hodin, 13 minut dokonce i k tomu. A sedí u nás ve studiu s námi Leny, kterou zdravím.
1: Ahoj.
0: Čau Leni.
1: Díky moc za pozvání.
0: No nemáš vůbec zač, já jsem byl velmi rád, že samozřejmě přijdeš.
1: No já jsem strašně ráda, že vedeme spolu ten rozhovor.
0: Vy?
1: No jasně.
0: My totiž se vídáme sem tam docela už jakoby dlouhou dobu, počká, takhle, my se vídáme jako myslím tady, ve studiu třeba, anebo na nějakých třeba akcích.
1: Akcích, jasně, no.
0: Vlastně jsi mi připomněla, ne, že bych to úplně zapomněl, jako, ale v tu chvíli, když to řekla, že vlastně jsem ti moderoval křest tvý první desky.
1: No přesně, to je, a to je pro mě jako velmi srdcová
0: ano,
1: záležitost.
0: Před 10 lety, to jsi mi připomněla hlavně, protože já jsem si nepamatoval, já jsem myslel, že to je 12, to teda 10 let.
1: Je to ta lepší varianta.
0: Je to ta lepší, no. 33, samozřejmě ti gratuluji, jak se v tom cítíš, jakože Jesus prostě, moment
1: Jesus
0: života.
1: Jesus mo.
0: Je to tak, no.
1: Oh Jesus, no, jako já se necítím jinak, jako musím říct.
0: To je dobře.
1: Ale já vždycky říkám, že já mám ty hranice trošku posunutý, protože já mám babičku, který bude 99 let, no, už příští březen.
0: Což je třikrát tolik než ty.
1: Což je třikrát tolik než já a já prostě to mám posunutý, protože ona je tak mladistvá a je tak jako věkem, vlastně hlavou je úplně jinde. Jo? Takže já mám tenhle ten příklad, takže pak už mi ten věk přijde úplně bezpředmětnej.
0: Jo, a jako svým způsobem je, já nevím, každý má tu, ten moment toho, kdy už jako začne si uvědomovat, že vlastně stárne někde jinde. Vím, že je nějaký takovýto přísloví, ne? Že většina lidí vlastně zemře ve 20, ale pohřby je až třeba v těch 90 letech. Víš, že vlastně jako...
1: To je dobrý přirovnání. Hele, no. Já to jako vnímám to fyzicky určitě, jo. To musím jako přiznat, no. Že už to není takový to...
0: Už neuděláš tolik kliků, jako
1: dřív. Hele, počkej, před minulej týden, jestli to nemůžu, jo. No. To vysvětlit na příkladu. Vlastně s přítelovejma dětma jsem jim chtěla ukázat, jak strašně jsem pružná a jak jsem jako mladistvá, jo.
0: Jasně.
1: A udělala jsem kotrmelec. už to není ono.
0: Už jako, to bylo, bylo to jako...
1: Trošku jsem se z toho sbírala, díl, než jsem si myslela, ale je pravda, že třeba na té stage já furt jako tam jedu ty headbangy, víš a tak, jo, ale pak mi třeba křupne ten krk a jako srovnávám to. No prostě tohle určitě jako cítím fyzicky, ten věk cítím, ale jako mentálně jsem pořád na nějakých těch 23, dejme tomu třeba.
0: To je dobře. A navíc tak vedle sebe máš Marpa, že jo, který je taky sportovec, takže svým způsobem tu fyzičku můžete nějakým způsobem držet jako spolu, že jo.
1: Tak no, to je jako výhoda, tam to je pravda, že ten mi říkal, ten mi jaky přiznal, že to taky pociťuje, jako
0: no,
1: jo,
0: počkej,
1: v tom
0: my jsme
1: těle.
0: Se, no jasně, ne, že bych jako chtěl teďko se bavit celou dobu o stárnutí, ale vlastně my jsme tady měli tvýho přítele nedávno celkem, než to je 2, 3, 4 měsíce.
1: Jo,
0: a právě to bylo hrozný, víš to, že my jsme se tady povídali, jenom, a přímo jsme vůbec nechtěli v rap ateliéru se celou hodinu bavit o stárnutí.
1: Ano.
0: Chtěli jsme se prostě bavit o té muzice, ale vlastně jakýkoliv téma jsme jakoby nakousli, tak jsme se vlastně dostali k tomu, že už prostě i Ota řekne, hele, já už jsem jakoby jinde, jo, už jsem v tom věku, jasně, kdy... A teď to jakoby popisuje.
1: A zase musím přiznat, že oba dva dostáváme strašně vynadáno v tomhle, moje mamka nám vynadává vždycky, jo, protože říká, vy dva jste prostě mladý, co já bych za to dala, kdyby mi bylo tolik, kolik vám.
0: No.
1: A ona vede nás tím příkladem, že ona v hlavě prostě je strašně mladistvá.
0: No jasně.
1: Takže ona nám vždycky jako strašně nás prostě stopne v tomhle přemýšlení a řekne prostě, buďte rádi, že jste tam, kde jste.
0: To je pravda.
1: A nepřidávajte si na tom věku, jo? Že my jako zaokrouhlujeme nahoru vždycky.
0: Jasně, jasně.
1: A je pravda, že jako kdyby ti někdo neřekl, kolik ti je, nebo jako nedávno jsem o tom přemýšlela, jsem si říkala vlastně, kdyby jsme se úplně zbavili těchhle z těch škatulek v rámci toho věku,
0: ano.
1: Tak jako ve finále jsme pořád jako krásně mladí, že jo?
0: Vy?
1: Pojďme se pochválit.
0: To se musí, ano. Prosím tě, tvoje mamka, když jsi to téma otevřela, já vlastně, ještě než jsem znal tebe, tak jsem znal dvě věci od tvý mámy.
1: Ano.
0: A jednu pokládám za jako absolutně nadčasovou. A to fakt vůbec teďko neříkám proto, že se bavíme spolu, nebo že bych chtěl nějak jako pochlebovat. Ale opravdu, tenhle ten track, jako v té době vydání, je absolutně nadčasový.
1: Už to tam
0: do dneška. Takže přátelé, tohle je Lenka Filipová, starší, ta mladší sedí ve studiu, za chvíli pokračujeme na Evropě.

0: Posloucháte Evropu 2. Já miluju tenhle ten song. To je absolutně nadčasová záležitost, která tedy vyšla v roce, ale nepamatuješ si, jaký rok to byl?
1: Prosím tě, nepamatuju, teď jsi mě úplně dostal.
0: Tak počkej, já to zatím najdu a řekni mezi
1: ale
0: tím.
1: Ale to jsem asi nebyla na světě ještě, podle mě. Nebo
0: počkej,
1: jo?
0: Tak to zjistíme, hele, zjistíme to, já to otevřu, ale řekni mi ještě ano. Jednu věc. Ty totiž mezi tím, co jsem tady pustil Za všechno může čas od tvý mamky, tak si říkala, že vlastně tu produkci tady toho tracku, protože já jsem říkal, že se mi to zdá hrozně jako nadčasový na tu dobu, jako trošku ten elektronický jako podkres, jo, ta instrumentálka je prostě jiná, než to, co v té době vznikalo. Mm-hmm. A on v tom má prostě tvůj táta.
1: Je to tak, no?
0: Ne.
1: Oni pracovali hodně v tandemu a můj táta byl takovej její producent, dá se říct.
0: Ano.
1: Takže oni hodně pracovali jako společně a myslím si, že lidi vůbec nevědí, jako v kolika písničkách on má prsty. Jako myslím si, že jsou jich jako fakt desítky.
0: Ano, ano. Já už mám ten rok, prosím tě.
1: No povídej.
0: 1987. Jako single, jo?
1: Jasně.
0: Stejnojmenný album, potom bylo v 99. Mm. Takže v 87. ty si ještě, jestli dobře počítám, na
1: ještě
0: světě nebyla.
1: Ještě ne.
0: Já už jsem byl rok právě na světě.
1: No, takže 80. No.
0: A právě si pamatuju, že rodiče si koupili takovou tu futuristicky vypadající jakoby hi-fi, ten hi-fi přehrávač a na něm tenhle ten track hráli. Že jo. Takže vlastně jsem vždycky viděl, že to, co za všechno může, je jenom čas.
1: A ona je to pravda dokonce.
0: Je.
1: Ještě ke všemu.
0: Prosím tě, tak tvoji věci tvojí mamky produkoval tvůj táta. Jak seš vlastně teďkon ty s tím hraním si jakoby ve studiu, v rámci tvý muziky? Samozřejmě Ondra Fiedler, zásadní člověk v tvý kariéře, v rámci tedy hudby. Mm-hmm. Jsou ještě nějaký další lidi třeba, který si jako potkala během své cesty dál, jako by na tom novém albu, který si vydala 25.
1: Určitě.
0: Září.
1: Jsou tam, je tam jako víc těch lidí. Pracovala jsem i s lidma v cizině, nahrávala jsem v Amsterdamu, v Londýně, různě, ale je pravda, že pro tohle album, moje poslední, jsem si vybrala producenta Filipa Vlčka, který v podstatě je z takového hardkorového jako podhoubí.
0: Máš tam i tvrdší věci, to je pravda, to se musím přiznat.
1: Právě, a on perfektně porozuměl jako mojí vizi skloubit trošku takovej ten jako pop rockovej jo, zvuk s takovým ano, tím, ano. Jako, že budeme trošku experimentovat, trošku jako bych chtěla přitvrdit, ale zároveň se nechci úplně vzdálit jako tý myšlence tomu, že je to furt jako populární muzika, ale chci tíhnout k tomu rockovému a myslím si, že on to skvěle pochopil, takže on produkoval celý to album a teď vlastně už pracuju dál na nových trecích a to pracuju už zase v Londýně, takže já jakoby to mám takový na přeskáčku a strašně si to užívám, že můžu pracovat s tolika skvělýma lidma.
0: Jo, ten Londýn, tam je to jasný, tam samozřejmě se chodila do školy, už tam máš takový jako zázemí, žila jsi tam. Ten Amsterdam, to mě překvapilo. Tam jste dělali třeba jaký track konkrétně?
1: Já jsem pracovala s těma lidma jsem pracovala v Berlíně, kam ano. jsem hodně jezdila nahrávat ano. a pak jsem řekla, víte co, tak já taky jednou přijedu za váma jako do toho vašeho rodného města.
0: Jo.
1: Takže předloni jsme nahrávali v Amsterdamu a tam vznikla například písnička Hold On To Me, kterou jste taky hráli a vím, že byla nominovaná vlastně letos na cenu Anděl skladba roku a to byly tyhle lidi, takže vlastně to tak jako míchám. Já si myslím, že furt by tam mělo být určitý jako excitement z té práce. Samozřejmě máš určitý lidi, typu přesně třeba Ondra se mnou hraje do dneška v mojí kapele, je pořád jako ten kapelník. Furt spolupracujeme a jako to jsou lidi, kteří vlastně už vědí nějaký ty moje kroky, znají je jako jasně. dopředu a znají mě jako člověka, ale pak myslím si, že je fajn trošku to oživit produkčně, aby prostě ty lidi naopak, aby to bylo nový, aby tam ta jiskra byla zase jako čerstvější, dá
0: ano,
1: se říct.
0: Ano, ano. Víš, s tím světem, když jsme se bavili o tom, že se nahrávala, ať už tam, či ona, zpíváš anglicky, jsme vlastně mezi tím songem, co hrál, tak jsi mi vlastně říkala, že tu angličtinu furt cítíš, jakoby, že to je tvoje, že ta čeština ti úplně, i když se jako to tak vůbec nezní, jo. Já bych řekl, že ti sluší jako čeština, jako v pohodě.
1: Já jsem teď zrovna nahrávala takový song, můžu prozradit, něco málo jsme zkoušeli s Marcelem Procházkou.
0: Ano, jasně.
1: A právě s Ondrou, s Fíďou. A nahrávali jsme to v češtině a někdo to už nějak slyšel z mých známých a říkali, že se jim tam ta čeština jako líbí, jo, jako říkali, no. Jo, tobě to sluší ta čeština a jako jo, musím říct, že jako tady zrovna jsem se podílala i na textu, což bylo jako něco jiného, protože ano, jsem to hned jasně. Zase trošku jinak procitovala. Ale je pravda, že ta angličtina prostě, když si to napíšu, cítím to tak, jde to jako ze mě, zevnitř, jasně, jasně. Z těch emocí nějakých aktuálních, tak myslím si, že je to daleko, daleko organičtější, daleko autentičtější v mém podání. Jasně. A nejsem přesvědčená, že těm lidem by se moje čeština líbila tak, jak tvrději, že by se jim líbila. Jo, že vlastně oni všichni jako, a kdy už bude čeština a tak. Ale myslím si, že pak třeba, když vyšla teď pár věcí už z té rokovější desky, lidem se to hrozně líbilo a vlastně nic neříkali o češtině. Takže já si myslím, že oni strašně si vážím toho, že prostě si to tady to svoje publikum našlo a že se to dostává i k novým lidem, který třeba poslouchají Linkin Park, jo, takový ty rokovější, prostě. Avril Lavigne a podobně a že jim to jako něco fakt jako říká i v té angličtině.
0: Jasně, ne, tak tohle je tvoje místo, to je to o tom žádná. Mm-hmm. Ono kdysi, já si pamatuju, že u nás byl Nobody Listen v Rap Ateliéru. A on nám řekl tenkrát jako fakt jako docela drsnou věc, já jsem se právě na to ptal, říkám, hele, vysvětli mi, víš, jako jak to, že prostě tolik umělců z Německa, z Dánska, z Belgie, ze Skandinávie, jo, jako jdou do světa, povede se to nějakým způsobem, i kdyby to byl jako jeden track, dejme tomu, nedávno to byla vlastně z Reme, že jo? Z Reme.
1: No jestli? Jo,
0: tak třeba aspoň jako na té evropské té bázi se to dá a on mi tenkrát řekl takovou jednu věc. Říkal, hele, dělat věci v angličtině v Česku, to je normálně, jako kdyby si se rovnou třeba střelil do nohy. Víš, jakože úplně takhle.
1: To je masakra.
0: A já úplně, cože, počkej, jak to, že proč? Proč by to mělo být takhle strašně jakoby drsný? Mm. No, protože prostě zkrátka to nefunguje. Lidi prostě jedou tu češtinu, podívej se dneska třeba i na rap a tohleto. Tak jo, mimochodem stejnou věc jsme vlastně řešili i s tím klukem. Jo, kdy vlastně taky otážel ta angličtina versus čeština. V Itálii mimochodem. Tam byly velký ohlasy na tebe. No tak samozřejmě tam čeština bejt nemůže, tam prostě musí bejt ten anglický jazyk.
1: No jasně, no.
0: Ale na druhou stranu pak děláš třeba i svoje věci, i ty covery, jako třeba ten Safír. Víš, tam jako slyšíš, že můžeš, i kdyby si udělala album, kde je to na přeskáčku, jedna v angličtině a jedna v češtině. Jako.
1: Tak jako v dnešní době mně už přijde, že můžeš cokoliv, koupí se na Bena Kristova, ten taky dělá různý spolupráce a podobně. Já si myslím, proto říkám, na základě toho, co řekl třeba Nobody, že proto si tolik vážím těch lidí, kteří fakt to tady poslouchají a vlastně do tým, jako do jaký míry jsem mohla se tady jako proslavit je zrovna takový slovo, ale jako, chápeš, co tím chci říct?
0: Jasně, jako zejít nějak ve známost prostě.
1: Zejít ve známost, to zřejmě úplně nádherně.
0: Advokát, víš,
1: a vlastně,
0: jako,
1: že prostor. Můžu dělat prostory, jako je Fórum Karlín, nebo víš, jako O2 Univerzum, že prostě jakoby můžu jako nějakým způsobem dělat tyhle ty takhle kapacitně velké sály i s tou angličtinou. Takže, a že ty lidi to jako přijmou. Takže strašně jsem za tohle vděčná. To je první věc. A druhá věc je, on má jako trochu pravdu v tom, že bavili jsme se tady ve studiu o Adéle. Já si myslím, že její výhoda je, že ona vlastně prorazila do Čech, jakoby, v uvozovkách z Ameriky. Jo, takže ona vlastně prorazila jakožto Američanka, bych to takhle řekla. Prostě na rozdíl třeba od lidí, kteří se přesně o to pokouší jako druhou stranou, jasně, jo? A teď mluvím o lidech, kteří jsou třeba z Německa nebo cokoliv jiného. A vlastně paradoxně třeba i z Británie, protože platí i to, že seš prostě Britka nebo Brit a startuješ od tamtaď, tak automaticky nebudeš známej jako v Americe, jo? To je úplně trh sám o sobě. Nicméně opačně to funguje líp, to znamená, když fakt prorazíš ve velkém v Americe, což se jí podařilo,
0: ano.
1: Tak pak je to daleko jednodušší ta cesta jako skrz ten celý svět, rozvětvet se do toho světa a už to jde třeba s podporou přesně major labelu, velkého vydavatelství, tak už to jde jako líp. Takže to si myslím, že je taky fakt a třeba ty Skandinávci tam mají i jako velký dotace.
0: Ty mají svoje lobby, to je jasný.
1: Tam je zase od dob aby, což je jako historicky, oni vlastně si myslím, že dokonce část i svých výdělků věnovali na to, že vyloženě dbali na to, aby to bylo daný těm mladým umělcům jako jejich odkaz. A oni opravdu jako tohle podporují hodně.
0: My v tom ještě budeme za chvíli pokračovat. Teď si dáme další track z tvý nový desky Good Omens, tedy dobrá znamení, ano, přesně tak, dobrá znamení. Mimochodem je tam souvislost i s knihou nebo z 90, takže tady Pratchett ten druhej. To se ještě taky k tomu dostaneme, ale teď si dáme tedy Perfect Girls. Ty jsi si vybrala prakticky, řekl bych, jednu z nejvíce americky znějících umělkyň, které jsou ale češky.
1: Přesně tak.
0: Jakože americký akcent, Annabelle, no mé poprvé, když jsem to slyšel, vůbec jsem netušil, že to je češka, mimochodem. A tady je přesně i v kombinaci s tebou vidět, že vlastně i v Česku, a tady nesouhlasíme tím pádem s Nobody, prostě není zpívání anglicky z celice do nohy. Pojďme na to. Lenny, Annabelle a Perfect Girls na Evropě 2.

0: Dan from Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoj, Tim Harley, we're Fast Boy,
2: and you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav uši hviezda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europol, Tibet.
3: Evropa 2.
5: V Kauflandu najdete vše.
6: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 tisíc korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
9: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natypuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
5: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
12: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
13: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2.
14: Zpátky k muzice.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebujete, najde...
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Jdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
5: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
9: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
8: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
10: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
11: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
12: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
0: Držíme ti flek i v Benešově. Evropa 2. 105,5 FM.

0: Nebo sloucháte Evropu 2. Bruno Mars dohrává a se mnou ve studiu stále Leny. My jsme toho napovídali teď mezi vstupy tolik, že už jsem byl z toho nervózní, že jsme si vystříleli tolik jako věcí mimo éter.
1: Tak, no.
0: Ale to vůbec nevadí. My jsme samozřejmě jeli dál na té vlně toho, co jsme řešili už před chvíličkou. Mm-hmm. To znamená to, že zpíváš anglicky, to, že jsou tu další interpreti, kteří zpívají anglicky. Vzala jsi si Annabelle na featuring, což byl velmi dobrý nápad v rámci toho, že zpíváš. No jasně, protože jakoby samozřejmě ještě možná mě napadla třeba Pam Rabbit. Mm-hmm. Jo, kde ta angličtina jakoby
1: je jakoby
0: fajn.
1: No,
0: pak ty, pak Annabelle a teď možná se omlouvám všem ostatním interpretkám, který jsem si teď jakoby nevybavil, ale není vás tu vlastně tolik. Mm-hmm. A bavili jsme se zároveň i o Otovi, mm-hmm. o Marpovi, o tým přítelovi, že vlastně taky je tam jako velký téma tohleto, angličtina versus čeština. Už i to, jak jsem říkal, že vlastně, když přišel na rozhovor sem, tak přišel prostě týpek v koních, jo, v klobouku, dole ten prostě pick-up, jo, a vůbec jsem to nevnímal jako pózu nebo nějaký jako převlek, mm-hmm. ale skutečně jako frajera, který prostě má rád tu zemi, má rád tenhle ten styl a tak si ho prostě vzal a převez si ho sem, jakoby do Čech.
1: Přesně.
0: Ale otázka, která mi napadá, je, jestli vás vlastně někdy nenapadlo třeba žít v tom zahraničí. Mm-hmm. A proč se tak nestalo případně?
1: Já si myslím, že my vždycky, když třeba jedem do té Ameriky, nebo ano. já, když jedu do Anglie, která je zase taková ta moje,
0: jasně.
1: tak jako přiznám se, že už vnímám takový ty... nechci nesrovnalosti, ale hledám proto správný slovo. Takový ty mezery, co jsem dřív nevnímala, jo? Že říkám, aha, tak tady tohle by mi třeba vadilo a dřív jsem to nevnímala, nebo tady si... už samozřejmě to vnímáš z hlediska věku, to znamená, že třeba vím, že já budu chtít mít prostě děti jednou, svoje vlastní, i když mám dvě úžasný nevlastní, které jsou nějak tady samozřejmě taky v té zemi zajetý.
0: Ano.
1: A nevím, jestli ta výchova třeba v Americe úplně souzní s tím, co jako jak bych chtěla vychovávat já svoje děti. Jo, v Anglii zase jsou prostě nějaký, nebo v Londýně teda samozřejmě si dokážu představit, že bych žila třeba v Kentu, jo? Jako tam už je to trošku prostornější, ale v Londýně zase třeba ta stísněnost, která mi za dob jako těch studií, prostě kdyby mi bylo 20-21,
0: mi
1: jako vlastně jasně. nevadila, jo? No, jsem jela metrem, bylo úplně narváno, nevadilo mi to a teď už, když se tam vrátím, tak si říkám, ty prostě lidi se na mě tlačej, už jsem zvyklá na tu přírodu, na ten les, jo, na to prostě ty svoje procházky. Mm-hmm. Je pravda, že to může souviset s věkem, samozřejmě, jako
0: no
1: máme svůj klid, jo, pojďme si říct, že máme svůj klid.
0: Takže zase jsme se dostali do toho stejného bodu, si stárneme.
1: Který nám vyhovuje, no. Ale já to třeba mám tak, že já si strašně vážím toho, že můžu jako výjíždět do té Evropy, do toho světa. Mm-hmm. Můžu z toho, že mám jako to domácí prostředí, který je to moje jako doma. Tam mám gym, tam mám studio, tam mám všechno, co potřebuju. A výjíždím si prostě do té ciziny. Jasně. Tady jedu prostě hrát do Maďarska, tady jedu na PR trip do Itálie, tady jedu prostě do Anglie, do studia a strašně mi to vyhovuje, abych pravdu řekla. Mm-hmm. Určitě jako nevylučuju v budoucnu, že třeba ta cizina tam nebude hrát nějakou roli, jo, třeba dřív než v důchodu ještě, ale jako tohle to pendlování mi docela vyhovuje. Já jsem takový jako akčnější člověk, že mám ráda, když se něco děje, takže jako... mám takový ten svůj klid doma, ale co se týče toho pracovního schonu, tak ten prostě už mám takhle na cestách a vlastně mi to vyhovuje.
0: Velmi dobře si to jakoby tak popsala celý a zároveň i vlastně v souvislosti třeba s tou Adélou, kterou jsme zmiňovali, kdy jednou mi takhle prostě řekli, hele Jindro, bude rozhovor, přijede holčina ze Slovenska, já jsem vůbec nevěděl, kdo to je. Co je prej zajímavý, ona má videoklip, kde hraje žena Elona Muska bejvala. Já říkám, vidíš
1: jo,
0: to? To
1: jsem, ano, no, vlastně.
0: Říkám, vidíš to, tak to je hezký, tak to asi se takhle zná. A ona, no ne, ona tam jako žije, takže se, říkám, no, tak to má dobrý, samozřejmě už kontakty, to možná bude zajímavé. A přišla taková prostě holčina mladá, taková strašně jako skromná, víš, až by mi přišla jako stydlivá vlastně.
1: No jasně.
0: Dobrý den. Já říkám, ne, dobrý den. Ale možná přesně teď, jak jsi to popisovala, že máš třeba ráda ten svůj klid, to svoje místo, to já mám úplně stejně, že jo, v tomhle směru a v tomhle věku. Kdy ona třeba v těch 20, jasný, přijdeš do LA, že jo, a necháš se tím vlastně doslova jako pohltit, a pak přesně. Samozřejmě, když tam s nima seš, protože kdo chce z vlky býti, musí s nimi býti, že jo. Takže si určitě. Myslím, že asi tohle bude ten point.
1: Já jsem sledovala i tu reality show, ve který vlastně ano. Adéla jako vyrostla v uvozovkách, dá se říct, protože to byl přesně ten přechod toho věku, že jo, 18, 19, 20. A jako musím říct, že ona na mě i takhle působila jako v té reality show, že kdybych nevěděla, že to bude ta Adéla, tak stejně by to jako byla moje oblíbenkyně v té show, protože byla taková, na mě třeba působila hodně jako lidsky, prostě taková ta jako Slavik Jo. Takže přesně tam si myslím, že je spousta, i proto ona je tak populární, i jako ty slovanský národy si myslím, že tomu strašně fandějí, protože určitě, ona jako nás tam jako reprezentuje v tomhle. A no, a musím říct, že jako máš pravdu v tom, že to, když zůstaneš v tom prostředí, tak to tomu určitě jako pomáhá. No.
0: Jasně. Co je zajímavé, je, že mi psala kdysi moje kamarádka Jitka, která taky dělá hudbu, říká se Judy, a samozřejmě ona žije v Itálii, takže o ní tady tolik asi neuslyšíte, nicméně ona právě říkala, že hele, normálně u nás hraje Lenka Filipová mladá, představ se, jenom je v rádích, jako. A já říkám, cože, tak jsem samozřejmě potom se podíval a tak dále. To je zajímavý, že vlastně ty jsi mi říkala, že si některak jako cíleně neplánovala to, jakoby Itálii, jako takovou, jako trh, a přesto vlastně to tam docela dost vybouchlo, říkala si, že ti psali lidi ze sjezdovek, ne, že tam ne, to
1: no
0: jsou jasně, všude.
1: Sjezdovky byly hodně, a ještě taxíky.
0: Taxíky
1: a sjezdovky, tam to jako jelo. No. A musím říct, že i my jsme se tehdy strašně najezdili, protože prostě to bylo vlastně po tom křtu Alba, kde ty jsi byl přítomnej, tak tam se to potom vyloženě jako rozjelo, protože mě napsal jeden člověk, který byl vlastně z takového nezávislého labelu v Itálii, s tím, že slyšel Hello a že je přesvědčený, že v Itálii by to byl hit.
0: No vidíš to.
1: A fun fact, tehdy já jsem s tím člověkem nemohla pracovat, takže vlastně já jsem byla vázaná smlouvou u velkého vydavatelství, ale teď s ním pracuju.
0: Ne.
1: Takže teď ty singly vlastně teď tam nasazujou single, teď nevím, myslím Casanova. Možná nasadí i ty Perfect Girls, který tady hráli dneska, a teď s ním už můžu jako svobodně pracovat, takže my jsme nás zvázali vlastně po těch 8-9 letech jako spolupráci. To mi přijde hrozně jako vtipný, ale to je právě část toho osudu prostě, jako já věřím, že někde je to nahoře napsaný. Já nikdy jsem nebyla urputný člověk, který by měl jako extrémně ostrý lokty, a myslím si, že v téhle branži to asi není úplně nejvýhodnější,
0: jasně.
1: Jsem spíš té povahy jako relax a uvidíme, co přijde, a prostě snažím se fakt prostě na to makat a vidím, že to má svý ovoce, prostě sklízím tu Itálii, Německo, kde jsem měla taky podepsanou smlouvu s labelem a podobně, takže věřím, že ty věci jsou prostě někde napsaný, a věřím, že když budeš na to makat, tak nějaký to ovoce potom určitě sklidíš.
0: A stát na svých nohou i v rámci vlastně těch vydavatelství a tak dále, samozřejmě přináší taky svoje výhody a i nevýhody. Je tam spíš víc výhod nebo nevýhod?
1: My jsme se o tom bavili jaký v pauze.
0: No.
1: Starostí, já si myslím, že větší load jako práce, myslím si, že určitě, protože já jsem byla hodně zvyklá být nezávislá i v rámci toho labelu.
0: Jasně.
1: A musím jim dát plusový body za to, že oni mě jako zpětně vidím, že mě nechávali být docela svobodnou.
0: Že to respektovali,
1: svobodnou,
0: jasně.
1: Jako, tehdy jsem byla v takový rebelii, ale myslím si, že zpětně vidím, že jako jsem měla hodně poslední slovo, a takhle tyhle věci. Takže já jsem hodně byla zvyklá fungovat v takovým nezávislém modelu i v rámci toho labelu. Nicméně, teď už je to jako na ostro. Takže já už vidím, že občas mě překvapí ty věci, jo? Že prostě mám pocit, že to mám naplánovaný, mám pocit, že vím, co mám dělat, a najednou si řeknu, sakra, ještě čárovej kód, kde to mám schánět, jak to seženu, koho mám kontaktovat.
0: ChatGPT.
1: Ano, to často k tomu sklouzávám v těchto záležitostech, ano. Ne v kreativě, ale v těchto záležitostech a musím říct, že je to velká škola, prostě učím se za běhu, zorganizujeme koncerty, zorganizujeme album, vybudovala jsem si vlastně vlastní nezávislý tým skvělých lidí, takže jsem strašně ráda za tohle a prostě nějak strašně mě to baví, musím říct. Strašně mě to baví, je to jako práce navíc v uvozovkách, ale jako vždycky na konci dne si uvědomím, mám možnost dělat každý den to, co mě baví. Jasně. Mám možnost se tím živit, chodit na skvělý rozhovory tohodle typu, takže já jsem fakt za to vděčná moc.
0: Říká Lenny, která byla dnešním hostem na Evropě 2. Kdy budeš křtít nový album Good Omens? A
1: ano,
0: kde?
1: Bude to v Roxy 4. listopadu, všechny zvu a strašně moc se těším, máme udělaný i special program pro držitele Premier Pass takzvaných, to jsem všechno vymyslela. Ano. A tam lidi budou i moci ještě před otevřením dveří vlastně do sálu prohlídnout dokument o tvorbě toho alba, budu tam říkat různé zajímavosti k tomu, odkud jsem čerpala inspiraci, jak se to celý tvořilo a podobně. Takže určitě to bude zajímavý a pak křest samotného toho alba, takže se strašně těším.
0: Super. Tak Leny, děkuji ti za návštěvu, ať se ti daří.
1: Děkuji za pozvání.
0: Ať je to hezky plyne, ten život prostě jak má. Dáme si Soulgio jako takový papa pro dnešek. Tak se měj hezky.
1: Děkuji.
0: Rád se tě viděl. Ahoj.
1: Ahoj.

Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Tak a máme tu lehce spožené zprávy díky návštěvě Leny. Snad jste si to užili. Teď samozřejmě Káťa Podrazka. Pojďme na zprávy ve 2 hodiny a 10 minut.
2: Krásné odpoledne. Ceny na benzínkách se změní. Od zítřka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Stát totiž od 1. října obnovuje regulaci s ohledem na jejich výrazné zdražení v posledních týdnech. Maximální ceny zatím bude určovat do konce měsíce. V Tokiu prší 35 dní v kuse. Celková série dní s deštěm v japonském hlavním městě je tak rekordní. Mohou za to zejména tajfuny, kterých je letos v Tichém oceánu hodně. Vlhké počasí má dopad na sklizeň. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
3: Praha 2 dokončila rekonstrukci sportovního areálu u budovy Sokola v Rýgrových sadech na Vinohradech. Sportoviště nyní nabízí hřiště pro fotbal či basketbal, herní prvky pro děti, lezeckou stěnu nebo fitness zónu. Náklady na modernizaci sportoviště a doplnění vybavení vyšly na 8 700 000 korun. Městská část areál otevřela veřejnosti minulý týden. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Dnes přivítají

0: v Hradci Králové od 18 hodin Bulhary. Lvíčata před nimi drží druhé místo ve skupině B už jenom o bod. V případě výhry by se už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Bouralo se na dálnici D4 na 30. kilometru ve směru ze Strakonic na Prahu. Nákladní auto tady narazilo do Jeřábu. No a pozor si dejte na D6 na kilometru 149 ve směru z Chebu do Karlových Varů. Stojí tady poruchané auto, tak opatrně.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Dneska máme převážně jasno nebo skoro jasno, v Čechách přechodně až polojasno, vysokou oblačností, no a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Jindra Ekl.
2: Teda Káťo, 35 dní deště.
0: Pustíme.
2: V Tokiu. Hele, no. Jako jestli to tam nedělá, vím, že v Nepálu to bylo blbý, protože tak nejenom ta povodeň obří, no. Ale i ty sesuvy půdy, teď jsme tam viděli, to jako extrém. To samozřejmě ne, nebo ne. To už by mě tak jako nelákalo, ale kdybych si představil, že teda v Tokiu to nebude dělat problémy, tak 35 dní. Víš, jak musí být spodní voda u nich úplně krásně doplněná.
0: Mají ty gejši úplně rozmáchaný.
2: To prostě, to je něco, co u nás v absolutně prosklý střední Evropě, prostě jenom když to čteš, jo, tak to prostě zní úplně krásně, no.
0: No
2: tak doufejme, že se něco podobného, aspoň trošičku, třeba stane i u nás. No tak dobře, pojďme tady na další maximum muziky, za chvíli rubrika Kultovka, ještě přidám pár zajímavostí do třetí hodiny před odpolední show. Tak hezký odpoledne, jsme v Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Tak a je to dnešní kultovka. Tentokrát záležitost z Kanady z roku 2005. Daniel Powter. Nebude to jeho Bad Day, taková ta známá věcička. Bude to ale podobně kultovní věc, která se jmenuje Free Loop. Pojďme na to. Tohle dnešní kultovka na Evropě 2.

0: na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.
1: Bez navýšení a za nula.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz
3: 100%, prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
0: Zpátky k muzice.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2. Už se tady vystřídal člověk ve křesle hosta za Leny. Přišel si sednout Tomáš Zástěra. Tomáši, dobrý den, zdravíme vás.
1: Dobré odpoledne, byla tu Leny a já jsem pouze líný.
0: Ty jsi líný.
1: No, no.
0: Ale já bych neřekl, že
1: lenivý.
0: Cítíš se jako být líný?
1: Co? Cítím se být trochu zevláček, no.
0: Jo.
1: Celoživotně, víš, jako že moc se nepředřu.
0: Ano.
1: Respektive, když je možné, takhle, já mám etapy, kdy mám pocit, že se předřu.
0: Ano.
1: A pak mám etapy, kdy zase vůbec nic nedělám. No, nebo mám ten pocit. Víš, tak, jak se střídá.
0: Rozumím ti. Hele, ono samozřejmě, já jsem se tě chtěl zeptat, jo, co bereš jako definici líního člověka, víš?
1: No to je taky pravda. No.
0: Jo, protože já to třeba osobně mám tak, že když mě něco baví,
1: no jistě.
0: Tak samozřejmě jakoby vlastně ten čas vůbec nepřemýšlím nad tím.
1: Ta jako, motivace je silná.
0: Úplně jako, že vůbec čas zmizí v tu chvíli a neřeším vůbec nic.
1: Já spíš než, že bych byl líný, já jsem prokrastinátor. Víš, že oddaluju tu fázi, kdy musím něco dělat.
0: Ono je taky dost možný, že když ta společnost kolem tebe se jakoby zásadně nějak jako rozjede v tom tempu, nebo ti to tak připadá. Víš, že třeba přijdeš do nějaký firmy a tam se ti zdá, že jedou prostě opravdu bomby, tak pak můžeš mít ty sám pocit, že si jako sedneš třeba ve 4 odpoledne, nebo ty ne, protože ty vysíláš.
1: To je ten pocit, u nás ve firmě nemám, tak to je. V pohodě.

0: Na další hitparádu Music Chart na Evropě 2 zvu už takhle v předstihu, aby se nikdo nemohl vymlouvat, že nevěděl, že ve čtvrtek a taky v neděli vždycky mezi 18. a 20. hodinou nabízím tu nejprestižnější českou hitparádu, do které se hlasuje na Evropa2.cz a která i tentokrát nabídne spoustu novinek, například v podání Kaiga nebo nový Henry Moody nás čeká a k tomu další novinky a taky žebříček a taky spousta zajímavostí. Těším se na vás, já Bob Schwarz ve čtvrtek a v neděli od 18 hodin na Evropě 2.
1: Evropa 2 Music Chart. Evropa 2. 8.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 15.00 úplně přesně, Káťa Podrazká na svém místě, jsou tu aktuální zprávy a startuje odpolední show na Evropě 2.
2: Hezké odpoledne. Soud prvního stupně dnes na Slovensku vyměřil trest vězení v trvání 25 let mladíkovi, jehož uznal vinným z loňského útoku nožem na gymnáziu na východě země, po kterém zemřeli dva lidé. Rozsudek, který specializovaný trestní soud oznámil jen den po jiné podobné tragédii na Slovensku, není pravomocný. Letadlo společnosti Fly Dubai, mířící z Dubaje do Tel Avivu, muselo dnes nouzově změnit trasu a přistát v Saúdské Arábii. Posádka totiž vyslala varovný signál spojovaný s únosem letounu. Později se ukázalo, že za poplachem stal incident mezi dvěma piloty. Izraelské zdroje tvrdí, že jeden z pilotů bodl druhého a pokusil se převzít kontrolu nad letadlem. A teď už Zuzka.
3: Skuteč na Chrudimsku dokončila volnočasový park v areálu u koupaliště. Investice přesáhla 7 milionů korun, přičemž téměř polovinu nákladů pokryly krajské a státní dotace. Součástí upraveného prostoru je dětské hřiště, pumptracková dráha a nebo taky piknikové místo s možností posezení a opékání. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Hokejisté Sparty budou v zítřejší předehrávce 7. kola extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk v domácím prostředí v sezóně. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze 6 zápasů jen 2 vítězství. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání a v O2 aréně se mu dlouhodobě nedaří.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Zdržíte se na D1 ve směru z Prahy do Brna. Před omezením na Šmejkalce na 24. kilometru se tady tvoří dlouhá kolona, která je dlouhá až k Pražskému okruhu. Je to tady asi na 50 minut.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska máme převážně jasnou nebo skoro jasnou oblohu, v Čechách přechodně polojasno, no a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 startuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
1: Dnes, protože je středa, nás čeká kvíz Vyklepni Zástěru a bude dotován o atraktivní ceny, tak si počkejte, o co vlastně hrajeme a jaké je dnešní téma. Evropa 2.
4: Evropa 2. Evropa 2. Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem říkal, že dneska nás čeká dotovaný kvíz, takzvaně dotovaný, protože mám pro vás dobrou zprávu. Ocenění bude a nebude jedno, nebudou dvě ani tři, bude jich pět, na prvních pět míst.
1: Ne.
0: Ano. Ano, je to tak.
1: Tak dneska se budu extrémně snažit.
0: Speciální kvíz Vyklepni zástěru společně s partnerem a tím je televizní stanice Sport 1 a Sport 2. Sportovní stanice Sport 1 a Sport 2 nabízejí prvotřídní sportovní obsah. Diváci mají možnost vidět v akci ty největší mezinárodní fotbalové hvězdy, evropskou hokejovou špičku, vyhlasné tenistky, nejlepší hráče házené, stále populárnější turnaje v šipkách a další sporty. Tak nezapomeňte ladit stanice Sport 1 a Sport 2 u svých operátorů. Ta cena obsahuje následující. Praktický sportovní batoh, televizní stanice Sport 1, a dárková poukázka na sportovní vybavení či oblečení do Intersportu v hodnotě 1000 korun. Pro prvních pět.
1: Slušný.
0: No. Téma vás asi zajímá taky, protože se jedná o Sport 1 a Sport 2, logicky.
1: Tak, nějaký sportovní
0: tak asi téma je, jsi opravdový sportovní znalec. Otazníček.
1: Ježišmarja. Káťo,
0: jsi opravdový sportovní znalec. Tvůj manžel je fotbalista.
1: No, ve fotbalu třeba vím, co je offside, ale jako...
0: A tam tím to končí u fotbalu, jo, děti, ale máš doma fotbalistu, tak musíš znát všechny soupisky hráčů, všech prvotřídních světových týmů, no, a tak, ne? Nebo neznáš?
1: Ne, tak samozřejmě jako jistý přehled mám, no, ale...
0: Ty už jsi vybrala, takže ty už ti fotbalisti nezajímají.
1: Ale když zabrousíme do jiných sportů, tak tam to bude horší.
0: No tak schválně, jaký jste znalci vy a hlavně, pokud máte pocit, že jste znalci, tak prvních pět bude oceněno, jak už jsem říkal, změněným balíčkem od Sport 1 a Sport 2. Těším se na vás v 15 hodin 30 minut, kdy startuje dnešní kvíz. A Káťa Podrazka tedy od toho, aby četla otázky a odpovědi, no, pro ty z vás, kteří si nemohou zahrát o atraktivní ceny.
1: Tak jo.
0: Evropa 2.
2: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
3: Vše, co potřebujete.
4: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Jdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
10: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď mečbol, nebo balíte raketu. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Vyklepni na Evropě 2 zástěru. Už ve středu odpoledne hrajeme oba tohy Sport 1 a poukázky do Intersportu.
11: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
12: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
10: Zpátky k muzice.

0: Evropa 2, vyklepni zástěru.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, je to tady, kvíz vyklepni zástěru otevírá brány čekací místnosti za jednu sekundu, právě teď je otevřena a už teď se můžete připojit do řad soutěžících, kteří se chtějí utkat v kvízu s titulem nebo s názvem nebo s tématem, jaký jsi sportovně znalý.
2: Nebo... jestli jsi sportovní znalec.
1: No. Nebo tak, jsi opravdu sportovní znalec.
2: Já to budu číst a já se strašně bojím, že tam budou nějaký cizí jména.
1: To možná budou, A to nevadí,
2: omlouvám.
1: Tak to nějak zkomolíš a prostě on to nějak
2: tak
1: dopadne.
2: Jo. Tak jo.
1: Já bych chtěl jenom říct, že, a znovu zopakovat, že dneska je ten kvíz dotovaný pro prvních 5 míst.
2: Máš tě to dotovaný?
1: Znamená to, že nebudete pouze hrát pro dobrý pocit jako obvykle, který je samozřejmě nejcennější, to jako víme všichni, ale víme, že taková nějaká hezká cena se hodí a dneska máme partnera tohoto kvízu, stanice Sport 1 a Sport 2. A už jsem říkal, že pro vás máme připravený balíček, který obsahuje praktický sportovní batoh televizní stanice Sport 1 a dárkovou poukázku na sportovní vybavení či oblečení do Intersportu v hodnotě 1000 korun. Tak a teďka už být jenom první až pátý. To je jednoduchý. To je zadání.
2: Máme 10 otázek.
1: Ano.
2: Musíme správně odpovědět, ale záleží také na rychlosti.
1: Přesně tak, no. Já to uvedu na krásném příkladu, když přemýšlím častokrát déle, než je záhodno.
2: Tak to se stává čím dalším častěji.
1: To se stává čím dalším častěji. Já už ulpívám na myšlenkách, které nedokážu opustit v tomhletom věku. Tak normálně spadnu v tom pořadí níž, i když jsem odpověděl správně a někteří lidé, kteří neodpověděli správně, jsou na tom třeba jako o trochu hůř než já jenom, ale jenom o trochu.
2: No, je to tak, takže prosím vás rychle.
1: Ano, rychle.
2: Svižně.
1: Skutečně, rychle. Někdy se vyplatí i typovat, jsem zjistil. Hmm. Třeba kolegyně Hejdová na tom udělala kariéru v tomhle kvízu, na typování.
2: Jo.
1: A ona to vlastně nebojí to přiznat. Ona říká, já prostě umím dobře typovat. A skutečně jo, jí to kolikrát...
2: Vždycky Bčko.
1: To je její jedna z rada, vždycky Bčko. A potom, když má nějaký divný pocit, říkala, že když jí jako takhle jako nějak jako má divný pocit, šimrá, jo. Tak prostě dává třeba Ačko nebo Cčko a nějaký to vychází, nevím prostě, jak to dělá. My máme minutu do startu tohoto kvízu. Káťa je tedy od toho, aby vám zprostředkovala zážitek herní, vy, kteří nemůžete hrát přímo, to znamená na počítači, telefonu nebo tabletu, tak si můžete typovat v hlavě, když uslyšíte od Káťy otázku a možnosti odpovědi.
2: Mám to číst jako sportovně hodně, jako bosák třeba?
1: Můžeš to říct, no.
2: Jo, tak
1: jako sportovně, jako bosák.
2: Jako, sluchátka mám.
1: Jako, přesně. Nebo jako záruba záleží na tobě, jak chceš. Máme půl minuty do startu, máme zhruba 600 hráčů, další se budou asi přihlašovat ještě v průběhu kvízu, což můžete, ale opakuji, jako vždycky, už to asi na tu bednu, nebo dneska na prvních 5 míst nebude, protože jak minete jednu otázku, tak jsou tady vlčáci chytrý, který prostě mají všechny správně většinou.
2: Začíná být nervózní.
1: Já jsem nervózní celý život.
2: Jsi starý nervózní.
1: Já jsem pořád nervózní. Prostě, když říká, že...
2: Ježišmarja, 10 vteřin do startu.
1: Jak se říká, že je nevěřící Tomáš, tak já jsem nervózní Tomáš, prostě no. Hele, 6 sekund, pojďme na to. Tak schválně, jaký jste sportovní znalci? Pojďme.
2: Tak pojď.
1: Ne,
2: takže první
1: tak
2: otázka. Za 4, 3, 2, 1, pojďme na to. Která tenistka získala nejvíce grandslamových titulů ve dvou hře v éře Open? Za A Steffi Graf, za B Serena Williams a za C Martina Navrátilová.
1: No, tak to už nevím. Já jsem typoval a myslím si, že to je Serena Williams, ale Steffi Graf nevím vůbec, kolik získala těch titulů.
2: No vidíš, Steffi, já jsem se tak strašně
1: Serena,
2: soustředila.
1: Ale Serena, přesně, já jsem si říkal, že to bude Serena, protože ta jako byla fakt velmi úspěšná, že je. Jako...
2: 403 z vás to vědělo.
1: No, to jsem si myslel, že bude Serena, no. Byl jsem poměrně rychlej, ale 178 hráčů bylo rychlejších, jsem 179. Zubíňo 71 první aktuálně.
2: Tak uvidíme. Druhá otázka. Co je cílem hry 501 v šipkách? Za A získat jako první 501 bodů, za B překročit jako první 501 bodů a dostat se jako první přesně na nulu, to je odpověď C.
1: No tak já jsem tak dlouho četl, abych se nenachytal, že Ačko bylo jasná volba, že získat 501 bodů a tak jsem dlouho přemýšlel, cože, nula?
2: Dostat jo, se jako odečítá, první přesně.
1: A teď se odečítá a pak ještě double out.
2: Ty jsi drnda,
1: já jsem drnda fakt.
2: Jsi drnda.
1: Ale hele, 209 z vás to tak jako zlákalo, teď jako, jsem ty šipky ještě hrával. No.
2: Ježišmarja, to já vůbec.
1: Jako sice naivně, ale hrával. 319 najednou. Proč to jsem teda drnda fakt?
2: Zatím ostuda teda.
1: Ach jo, to je katastrofa.
2: Třetí otázka. Která z těchto zemí má nejvíce titulů mistrů světa v ledním hokeji mužů? Ježiš, tady bychom se mohli chytnout. Za A Rusko, neboli Sovětský svaz, za B Kanada, za C Švédsko.
1: No
2: tak. Co?
1: Předpokládáme, že to bude Kanada. Ale co, Rusko tam taky hraje svoji roli, co? Předpokládáme Bčko.
2: Pojď.
1: No. B. Je to tak.
2: Kanada.
1: No ale to věděla zase většina z vás. Byť 200 z vás zase nalákalo Rusko a Sovětský svaz, takže možná se o těch pár míst polepším zase. 278. První je Bára aktuálně. Honza druhý. Ten, co nepracuje, třetí. To má dobrý.
2: Pojďme na čtvrtou otázku. Co znamená v tenise pojem breakball? Za A bod, kterým hráč ukončí set, za B bod, kterým hráč ukončí celou hru a za C bod, při kterém může přijímací hráč získat soupeřovo podání. Tak já jsem blese. Já jsem blese.
1: To je C.
2: Ty jsi řekl, že nejdelší odpověď je správná.
1: Ne, to je C, to je breakball, když prolomíš to podání. To je C, go. To je jasný, to bylo jenom dlouhý.
2: Tak já to málem neudechla, jak to bylo dlouhý.
1: Já jsem šikovná, fakt. Skutečně je vidět, že s dekem umíš zacházet perfektně. Bára stále první.
2: Ty Bára je taková dobrá.
1: Je dobrá, 4 ze 4.
2: Pojďme na pátou otázku. Na kterých stanicích mohou diváci sledovat vybrané zápasy Evropské a konferenční ligy UEFA, Serie A, hokejovou ligu mistrů světové šipky a ženský tenis? Za A Sport 1 a Sport 2, za B ČT Art a za C Nova Cinema.
1: Byla sugestivní otázka tohle. Tady jsme věděli, že pokud kvíz sponzoruje Sport 1 a Sport 2, tak je jasné, že to je správná odpověď.
2: Tady jsme si absolutně netroufli.
1: Všichni jsme si byli jistí.
2: Jinou odpověď ne. Než A.
1: Hele, 19 z vás ale trouflo.
2: To byla spíš drzost.
1: To je spíš, ale to je velká drzost. 141. místo, Tomáš, Honza první, Bára na druhém místě v tuto chvíli.
2: No a pojďme na otázku číslo 6. Který klub získal v sezóně 2025-26 titul v italské Serie A? Za A Juventus, za B Inter Milan a za C AC Milan.
1: No tak to je ten tvůj fotbal, ne, Káťo? Manželi,
2: no já
1: fotbalista,
2: říkám, já
1: Bčko nebo Cčko?
2: Já co? Jedu jenom
1: B nebo Cčko, já dával Cčko, jsem dával, ale vůbec nevím. Bčko!
2: Inter Milan.
1: Já jsem viděl, to byl Milan, ale který z nich to byl, to jsem nevěděl.
2: Já
1: tak to je katastrofa.
2: Milan řeším jenom kvůli modě, takže se omlouvám.
1: Já mám Milana zase na břiše trochu.
2: No,
1: 277, zase jsem... Ach jo, zase bylo to špatně. Tak snad, pojďme dál.
2: Už jsme za půlkou, sedmá otázka. Jak se nazývá vítězství boxera v zápase, kdy rozhodčí zápas ukončí před limitem kvůli jeho převaze? Za A, jak to číst, TKO, za B, KO a za C, split decisions.
1: Co, technické KOčko, ne Ačko, co? Nebo,
2: technické,
1: nebo?
2: To znamená technické KOčko, TKO?
1: TKO, no.
2: Tak vidíš to, ještě jsem si něco přiučila. TKO.
1: Technical knockout, si myslím. Aha. Si myslím teda. Takže ano, dostávám se zpátky nahoru na 150. místo. Bára zase na prvním místě, Honza druhý, tam se to střídá tam a zpátky. Kváča třetí v tuto chvíli.
2: No a pojďme na otázku číslo 8. Který fotbalový klub má přezdívku The Red Devils? Za A Liverpool, za B Arsenal a za C Manchester United.
1: Arsenal jsou ty kanoníři, ne?
2: Já vím tady to.
1: Cčko jsou úplně... rudí ďáblové. Manchester. Jednoznačná odpověď. Ale Liverpool, nevím, co jsou Liverpool. Vím, že jsou kanoníři Arsenal, Manchester jsou ďáblové rudí, ale ten.
2: Ježiš, a všichni věděli.
1: Všichni to věděli skoro, no. Ale Liverpool nevím, co jsou.
2: To já taky nevím. Jsem někdy žádný
1: jsou játra nějaký
2: z Liverpoolu.
1: To jsou játra z bazénu.
2: No jo, ale hele.
1: 133. Bára první.
2: Už moc možností, jak se zlepšit, nám nezbývá, protože Ježiš, devátá otázka zní, jaká je maximální naměřená rychlost tenisového míčku při oficiálním podání? Za A 183 km v hodině, za B 223 a za C 263.
1: Ne, jsem se nechal napálit, to bude 223 Ježišmar, samozřejmě. To je 223, ne? Já jsem dával 263, protože jsem se nechal zmanipulovat. Ne, no, hele, fakt že jo, cože?
2: 263.
1: Tak já jsem si myslel, že jsem trdlo, ale nejsem. Většina z vás odpověděla tak, jak jsem chtěl odpovědět původně já, a pak jsem si říkal, že jsem udělal chybu. Neudělal. Dobře, jsem dal 76. místo pro Tomáše. Bára stále první, Honza druhý a Memo je třetí v tuto chvíli.
2: No a poslední otázka. V házené smí hráč udělat s míčem v ruce bez driblingu nejvýše. Za A 3 kroky, za B 5 kroků, za C 7 kroků.
1: Ježíši Maria, jsem udělal chybu.
2: Jak to?
1: No, protože jsem trdlo. Podle mě jsou to 3 kroky.
2: Myslí?
1: 3 kroky.
2: Jo.
1: Já dal 5, jsou to 3.
2: No.
1: Já vím.
2: To Miku úplně zbytečný, já jsem, takhle na závěr si to takhle pokazil.
1: Tak jsem to pokazil úplně na závěr, jsou to 3 kroky, jak vyšitý. No nic, jsem podle mě hodně. Ano, 168 Tomáš. Bára první.
2: Bára
1: a Memo druhý. Honza třetí a další dvě místa jsou taky dotovaný. Ty tady nevidím, bohužel, ale vy budete osloveni naší produkcí. Takže blahopřejeme všem, kteří se umístili na prvním až pátém místě. Pochopitelně i všem, kteří mě porazili a že vás bylo. Nějakých 166.
2: Tak my gratulujeme.
1: My moc gratulujeme a příští kvíz opět ve středu. Ne, to tady ale nebudu, takže nevím.
2: nevíš,
1: tak o tom myslím, potom. Ale o tom potom zase. Už jsem zase udělal chybu. No proč zase? Já sám sebe selhávám a zklamávám.
0: Vyklepni zástěru. Připoj se zase za týden na Evropa2.cz/quiz. Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Je, to je Radko Gudas.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: A Lukáš Dostál, co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
4: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
7: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
8: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
9: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
10: Jsem Garmin. Počítám jeho kroky i každý nastoupaný metr. A on se těší na den, kdy s vnukem vystoupají na jejich vysněnou horu. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že to spolu jednou dokážou. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
11: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
12: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
13: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: mámu.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Máma říkala, že jde na nějaký preventivní celkový vyšetření. Tak mě pochopitelně jako synka zajímá, jak to dopadlo. Vy budete pochopitelně u toho. Vytáčím.
2: Ano, Tomášku.
1: Čau, Máti.
2: Čau.
1: Prosím tě, velmi rychle, jak dopadlo to vyšetření?
2: Jo, no tak hele, tak co by mě mohli říct novýho, viď? Ale prosím tě, ty tam dělají takový testy. Já jsem ti na tom celkovém vyšetření, oni tam dělají i prosím tě, že tam musíš třeba půl hodiny šlapat na kole.
1: No, ale kardio nějaký, nebo nějaký kardio, člověče?
2: No, tak zkoumali mě, jestli jakou mám výdrž nebo co. No. Ale on člověk by tam na tom kole vydržel líp, kdyby slyšel aspoň žvoucí ty kalorie, jak odcházejí z toho těla.
1: Jak je upaluješ, viď?
2: No, přesně tak.
1: To jsou kalorie mistra Jana Husa, ty se pálej normálně na hranici, když ty cvičíš.
2: No.
1: Matko, ale já ti řeknu ještě jedno tajemství, jo. Já si myslím, že kdyby tam šel táta na ten testy výdrže, tak by vyhrál úplně všechno, to byl by nejlepší, protože ten, co vydržel už s tebou, tak to by bylo proti tomu nic, ten rotopet.
2: No jo, prosím tě, ten si tak se mnou něco zkusil, ty. Ale zarazilo mě, oni se mě potom ptali na nějaký tyhle si otázky, jako soukromí a to. A tak jsem se ti smála, že poslední otázka byla, jestli jako ještě nějak sexuálně jako žijou.
1: Jo, ale to se tě ptal doktor soukromně spíš, ne?
2: To nevím, ale říkám, jak jsem se zasmál, já říkám, prosím vás, pěkně, sex po 50, kde jste to viděl, to je jako třeba bych sázela do loterie, protože bych nikdy nevěděla, co přijde dřív, jestli infarkt mrtvice, nebo mě, jestli mi zase praskne plotýnce. Nesmysly.
1: Jo. No, tak to si odpověděla moc krásně, matko. Hele, nic.
2: No, krásně. Hele, a ty jsi pořád v práci sám, proč ti tam nikoho nedají?
1: Já nechci, já jsem tady takhle spokojený, to je v pohodě všechno. No, bohatě mi stačíš ty, matko, já jsem s tebou maximálně spokojený, opravdu.
2: No, vidíš to, jak jsme prostě pracovně zdatná rodina.
1: No, jasně. Hele, už mě bolej ty prsty, jak je mám překřížený, tak si
2: voláme. Tebe ucho, čau.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objel úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Melory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský resort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 16.03, no malinko nám to uteklo, pojďme na zprávy. Káťa Podrazka, hezké odpoledne z Evropy 2.
2: Hezké odpoledne u zpráv. Zavedení zásilkového výdeje léků na recept vedlo v zahraničí k zavírání lékáren. Na svém webu to uvedla Česká lékárnická komora. A to v reakci na plán ministerstva zdravotnictví doručování léků do výdejních boxů umožnit. Varovala, že kamenné lékárny pak nemusí být dostupné pro pacienty, kteří je potřebují. Prezident komory Aleš Krebs řekl, že v předepsaných lécích jsou často chyby, které se podaří při výdeji v lékárně odhalit. V Tokiu prší 35 dní v kuse. Celková série dní s deštěm v japonském hlavním městě je tak rekordní. Mohou za to zejména tajfuny, kterých je letos v Tichém oceánu hodně. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
3: Případné omezení státního financování neziskových organizací by se mohlo dotknout fungování komunitních center, mezi která patří Radka v Kadani na Chomutovsku. Nabízí například plavání kojenců od 3 měsíců, dětské skupiny nebo aktivity pro seniory. Přibližně třetinu příjmů centra tvoří peníze od státu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Na kongresu Mezinárodní hokejové federace na Tenerife bude v pátek zvolen nový šéf světového hokeje. Mezi 9 kandidáty na post prezidenta je i bývalý úspěšný český brankář a současný viceprezident federace Petr Bříza. 61-letý funkcionář by měl být společně s bývalým šéfem německého svazu Francem Reindlem favoritem volby.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na D2 na prvním kilometru na trase Lanžhot Brno. Srazil se tu autobus s dodávkou, levým pruhem tady neprojedete. No a bouralo se taky v Trutnově na náměstí Českého ráje. Jsou tady v sobě 2 osobní auta.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Zítra nás čeká jasná až polojasná obloha. Odpoledne a večer čekáme v Čechách od západu pozvolné přibývání oblačnosti, no a teploty stále vysoko, 20 až 25 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Tomáš Zástěra.
1: A opět začneme zajímavým vědeckým objevem nebo pokusem, který se podařil. To za chvilku na Evropě 2 probereme všechno.
4: Evropa 2. Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Jestli něco miluju, tak je to říkat vám různé zajímavé věci a vědecké objevy, protože jistě si to zapisujete, i když jste v autě, tak zastavíte rychle a vezmete si svůj notýsek, který se jmenuje odpolední show a zajímavosti, které Tomáš říkal. A jistě si zastavíte, napíšete si, co jsem říkal a potom to doma přednášíte. Třeba se vrátíte k rodině a říkáte děti, tak to vám řeknu, co říkal strýda Tomáš. No prostě si představuju, že máte rádi tyto zajímavosti ze světa vědy. Jednou takovou, počkám, až zastavíte, můžete psát. Jednou takovou je, že vědci doplnili mozek živé myši lidskými buňkami. Představte si to. Integrace uspěla, píšou. Tady popis je takovýto. Polovina mozku myši byla nahrazena lidskými buňkami. Výsledný tvor bez problémů přežil a nevykazoval žádné znepokojivé chování. Takže oni vlastně půlku toho myšího mozku odstranili a nahradili ho lidským mozkem, nebo těma buňkama lidskýma. A ten mozek myší vlastně i nadále přes tu poloviční náhradu lidskýma buňkama fungoval normálně. Tady píšou, že neměl ani žádné divné chování, znepokojivé, až na to teda, že začal podivně jako čuchat k věcem, vařit a vlesit týpkovi na hlavu a pod kuchařskou čepici a začal pracovat v jedné luxusní restauraci, ale jinak byl úplně v pohodě. Evropa 2.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se včera s kámošema na jedno a vrátil se v půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe.
5: Jak to?
4: Protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
6: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata. Takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
7: Kauflandu najdete vše.
8: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
7: Pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
11: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
12: No jasně, z MND to jde.
11: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
13: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
14: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
13: Jedu ale jen na čerpačku.
14: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
15: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
16: Jedu vlakem, jedu vlakem, jedu vlakem.
17: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
18: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
5: podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
19: S absolventem Markem Černochem o zpřísnění dohledu bankovní rady nad finančními zprostředkovateli a o tom, že je pryč doba, kdy mohl finančního poradce dělat kdokoliv.
5: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
20: Zpátky k muzice.
21: Evropa 2.

0: S vámi odpolední show na Evropě 2. Se mnou i Káťa Podraská. Ale chtěl bych právě toto téma probrat s tebou, protože se to točí kolem těhotenství, respektive březosti u zvířat.
1: A to já ti mám pomoct.
0: No ne, tak byla jsi dvakrát těhotná a já bych tady chtěl porovnat, jak dlouho je těhotný člověk porovnání.
1: Jsem nějaká popice nebo co?
0: No nejsi, ale jenom tak, abych ti řekl.
1: Březí tady se mnou probíhá.
0: Abych ti řekl, jak jsou dlouho březí různá zvířata, aha, aby si uvědomila vlastně, jak my lidé to máme, buď to dobrý nebo špatný, jako v uvozovkách.
1: Tak kdo to má delší než my?
0: Tak poslouchej, jo. Asi není to tajemství, ono to je jako všeobecně známý. Víš, který zvíře je nejdíl březí, nebo jak
1: nevím,
0: to říká?
1: Nevím.
0: To je slon.
1: Fakt?
0: 660 dní. Skoro dva roky. Představ si to.
1: Teď si těch slonic jako vážím ještě o tom.
0: Vidíš, já jsem ti říkal, že tě potřebuji, no, abych ti udělal radost vlastně. No. Takže kdo z vás, milé dámy, je aktuálně v požraném stavu, jak se říká, tak a říkáte si, uf, to bylo náročný léto, nebo to už je to těžký, už to nezvládám. Slonice 660 dní. No. Pak jdeme dál, že jo. Gorila, to je nám nejblíž relativně, že jako...
1: Kolik?
0: 257 dní, méně. No tak vlastně podobně, ne?
1: Můžeš to říkat v měsících, já nevím, kolik dní.
0: Já taky nevím, kolik to je vlastně.
1: Vím, kolik týdnů, vím, kolik měsíců
0: a gorila, kolik dní. A gorila je podobně jako člověk, že jo? Ten 257 dní, to je méně,
1: nevím,
0: méně.
1: Nevím,
0: méně.
1: Kolik jsem byla dní těhotná.
0: Ne, méně, méně. Záleží, jak jsi těhotná, samozřejmě. Panda 135 dní, jo, klesáme. Kočička,
1: dobrý,
0: kočička. Dva měsíce, 64 dní.
1: Jo, a to se zase na to nezvykneš, víš, na ten fakt, že budeš matkou.
0: To je pravda. A potom nejmenší nebo nejkratší těhotenství, no, březost u zvířat, oposum. Oposumice.
1: Kdože?
0: Oposum, to je takový hlodavec jako nějaký.
1: Aha.
0: Nebo takový jako, nevím, co to je, hlodavec. 13 dní. 13
1: dní. Tak to je ale rychlovka.
0: Holky, já jsem celý těhotenství nepila.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: U nás byle rozhodně.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Nakoupíte výhodně. Skočte si pro šunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a klevr slunečnicový olej v Billa klubu za 24,90 pouze ve středu. Billa, to dobré začíná u nás.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
7: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
8: Tak teď je ten správný čas.
7: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
8: Nejvyšší výkupní ceny.
7: Peníze i hned na ruku.
8: Vše vyřídíme za vás.
7: Přebereme záruky.
8: Nabízíme i možnost protiúčtu.
7: Přijeďte do Olbramovic.
8: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
7: Tým Autocentra Davokár.
9: Jsem Garmin. Měřím jeho tempo, tep i každý uběhnutý kilometr. Jeho sen je zase začít běhat se svým týmem. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že s nimi zase brzy poběží. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
10: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
11: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
12: Máš u sebe korunu?
13: Na co?
12: Na novou vanu ze Senesy.
13: Odkud?
12: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
13: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
14: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
15: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
16: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Odpolední show na Evropě 2, tentokrát Tomášovo kulinářské okénko. Jsem opravdu vytříbený kuchař, já uvařím až jedno, možná dvě jídla za rok, tak pravděpodobně tak nějak to bude, ta statistika. Budeme se bavit o batátech, což je pro mě jídlo, který je takový jako dvousečný, ono to trochu vypadá jako brambory, tak trochu to chutná jako brambory, konzistencí, chuťově to je hodně sladký, ale zažil jsem už mnoho úprav batátů, které byly vynikající. Je pravda, že jak je to hodně sladký, tak to docela přesoluju, aby to získalo konzistenci nebo chuť brambor zpětně. Ale tady píšou odborníci, že je to super potravina v rámci vitamínu A zejména. Jeden pečený batát, věřte nebo ne, spíš teda věřte, může tělu dodat až 400% vitamínu A za jediný den vlastně. Takže jeden ten batát, on je teda velký samozřejmě, ale 400% vitamínu A, který je potřebný právě na zrak, pokožku a imunitu. Ono je to beta-karoten, který se tělo přeměňuje právě na vitamín A, aby byl přesnější. A to je prostě jeden jediný batát. Moje žena právě mi posledně dala takový zadání. Řekla, já bych chtěla batáty s jogurtem. A já jsem jí to připravil, říkal jsem si divný přání, ale pak jsem zjistil, že měla rýmu a chtěla banány s jogurtem. No. Ale to je jedno.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky. Evropa.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Přesně 17 hodin, zprávy přináší Káťa Podraská a já vám přeju pěkné odpoledne z Evropy 2 a z odpolední show.
2: Krásné odpoledne. Festival Rock for People ohlašuje headlinery příštího ročníku. Kromě už oznámených Blink 182 přijede v roce 2027 do parku 360 kultovní kapela Faith No More. Dorazí i Architects, Billy Talent nebo Napalm Death. Hradecký park 360 se tak v termínu od 2. do 5. června opět promění v centrum světové hudby. Na jihozápadní Evropu se podle meteorologů ženou silné lejáky. Ode dneška do 3. října se očekávají především na území Portugalska, Španělska a Francie výrazné srážky. Nejvyšší úhrny se mají týkat především jižní a jihovýchodní Francie. A teď už Zuzka.
3: Evropa 2, kde to stojí?
4: Tak jsem se uklik, no. Ježíši Kriste, tak snad co nebudeme dělat nějaký drama. Tak dáme Zuzku, no. Dobře, pardon.
5: Turnov si na investiční akce v příštím roce půjčí 100 milionů korun. Oslovil 7 bank. Nabídky na úvěr dostal od 3. Peníze z úvěru město podle starosty použije na dofinancování letos zahájené přestavby sportovní haly za 218 milionů korun bez daně a další investice. Největší zahájenou akcí bude oprava školní jídelny pro zhruba 1000 trávníků, což se vyžádá kolem 70 milionů. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Vládní regulace cen pohonných hmot způsobí v prvních dnech fungování tuzemským čerpacím stanicím ztráty. Budou totiž muset prodávat naftu za cenu nižší, než za jakou ji dříve nakoupili na trhu. Uvedla to dnes Unie nezávislých petrolejářů.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Zdržíte se na D1 z Prahy do Brna. Před zúžením na Šmejkalce se popojíždí v dlouhé koloně. Z Pražského okruhu je to asi na 50 minut. No a pozor taky na D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy za sjezdem na Židlochovice. Je tady dlouhá kolona kamionů.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: No a rovnou se pojďme podívat na zítřejší počasí, kdy bude jasno až polojasno, odpoledne a večer v Čechách od západu očekáváme pozvolné přibývání oblačnosti, no a nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 25 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Tomáš Zástěra.
1: Za chvilku příklad majitele firmy, který se vzdal svého platu. Co s ním udělal a komu ho dal, tak to se dozvíte za chvilku. Tady se mnou na Evropě 2.
3: Evropa 2. Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.

0: Odpolední show na Evropě 2. Slíbil jsem příběh šéfa, který se nechoval úplně běžně z hlediska svého platu. Ten příběh začal v roce 2015 do zhruba, kdy šéf Dan Price z jedné americké společnosti, je celku jedno, jak se společnost jmenovala, můžete se dohledat, tak se choval jako typický takový majitel firmy a ředitel firmy, měl velký dům, luxusní auto, rychle rostoucí firmu, no ale jeho zaměstnanci zjistil, že z toho platu, který jim dává, vyžijí sotva do konce měsíce. A jedna výzkumná studie potvrdila, že když ty zaměstnanci mají lepší plat a mají pocit, že jsou chtění a vlastně dobře ocenění, tak pracují lépe. No a Dan Price se rozhodl, prostě udělal velké rozhodnutí, že si sníží svůj vlastní plat z 1,1 milionu dolarů ročně na 70 tisíc dolarů ročně. Tedy zhruba na 1,5 milionu korun ročně. Jo. A zvýšil všem zaměstnancům plat minimálně na 70 tisíc dolarů, tedy na ten 1,5 milionu. Vlastně všichni tak komunisticky v uvozovkách brali stejně, 70 tisíc dolarů, včetně toho šéfa teda, jo. Protože vycházel z té studie, která tvrdí, že není nutné, aby ty nadřazení zaměstnanci nebo majitele možná ano, ale ty jako šéfové brali o tolik více než běžný zaměstnanec. Tak tu studii chtěl zkusit. Věřte tomu nebo ne, že do jednoho roku vzrostly tržby firmy o více než 40%. Mediální zájem pochopitelně a tak dále a zaměstnanci fungovali jako nikdy předtím, dokonce i přes tu covidovou krizi podrželi firmu, když ostatní konkurenti krachovali, protože cítili k firmě zásadní lojalitu. Jo. A ten šéf si teda postupně potom ty prachy vrátil zpátky, jakoby, nebo vrátil si svůj vlastní plat, ale těm zaměstnancům už ten plat zvýšený nechal. Takže skutečně všichni brali o poznání více, někteří dokonce až skoro o více než dvojnásobek. Zajímavý pokus, já doufám, že teďka aktuálně poslouchalo vedení naší firmy a že ten pokus opakujeme i tady, protože já bych chtěl pracovat o 40% efektivněji. Rozhodně. Evropa 2.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
6: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: I ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
8: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy. Too comfortable to take off.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
12: Zpátky k muzice.

0: Odpolední show na Evropě 2. Máma říkala, že jde na nějaký preventivní celkový vyšetření. Tak mě pochopitelně jako synka zajímá, jak to dopadlo. Vy budete pochopitelně u toho. Vytáčím.
1: Ano, Tomášku.
0: Čau, Máti.
1: Čau.
0: Prosím tě, velmi rychle, jak dopadlo to vyšetření?
1: Jo, no tak hele, tak co by mě mohli říct novýho, viď? Ale prosím tě, ty tam dělají takový testy. Já jsem ti na tom celkovém vyšetření, oni tam dělají i prosím tě, že tam musíš třeba půl hodiny šlapat na kole.
0: No, ale kardio nějaký, nebo nějaký kardio, čověče?
1: No, tak zkoumali mě, jestli jakou mám výdrž nebo co. No. Ale on člověk by tam na tom kole vydržel líp, kdyby slyšel aspoň žvoucí ty kalorie, jak odcházejí z toho těla.
0: Jak je upaluješ, viď?
1: No, přesně tak.
0: To jsou kalorie mistra Jana Husa, ty se pálej normálně na hranici, když ty cvičíš.
1: No.
0: Matko, ale já ti řeknu ještě jedno tajemství, jo. Já si myslím, že kdyby tam šel táta na ten test tý výdrže, tak by vyhrál úplně všechno, to by byl nejlepší, protože ten, co vydržel už s tebou, tak to by bylo proti tomu nic, ten rotopet.
1: No jo, prosím tě, ten si tak se mnou něco zkusil, ty. Ale zarazilo mě, oni se mě potom ptali na nějaký tyhle si otázky, jako soukromí a to. A tak jsem se ti smála, že poslední otázka byla, jestli jako ještě nějak sexuálně jako žiju.
0: Jo, ale to se tě ptal doktor soukromně spíš, ne?
1: To nevím, ale říkám, jak jsem se zasmál, já říkám, prosím vás, pěkně, sex po 50, kde jste to viděl, to je jako, třeba bych sázela do loterie, protože bych nikdy nevěděla, co přijde dřív, jestli infarkt mrtvice, nebo mě, jestli by zase praskne v plotýnce. Nesmysly.
0: Jo. No tak to si odpověděla moc krásně, matko. Hele, nic.
1: No, krásně. Hele, a ty seš pořád v práci sám, proč ti tam nikoho nedají?
0: Já nechci, já jsem tady takhle spokojený, to je v pohodě všechno. Bohatě mi stačíš ty, matko, já jsem s tebou maximálně spokojený, opravdu.
1: Vidíš to, jak jsme prostě pracovně zdatná rodina.
0: No jasně. Hele, už mě bolej ty prsty, jak je mám překřížený, tak
1: si voláme. Mě z tebe ucho, čau.
2: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
5: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
6: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
7: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
8: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
9: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
10: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
11: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
10: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
12: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
0: Ty největší hvězdy. Našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
13: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
13: To je nejlepší rádio na světě.
9: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
13: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
16: Už tě zima nezaskočí. Do Písku právě dorazila pořádná nálož. Ford Ranger 4x4 2-litr diesel. Skladem. Teď za jednu z nejlepších nabídek letošního roku. A pozor, financování už od 1,59% nebo operativní leasing. Elektrická roleta, hardtop, vyber si. Nečekej, než zmizí. Přijeď do Ford Písek. Fordy umíme a ty budeš připravený na zimu. Autowinkler.cz Ford Písek.

0: 17:47, já končím dnešní působení tady na Evropě 2 v odpolední show, zítra se na vás těším opět od 15. hodiny, po mně přicházejí s maximem muziky Ondra s Petrem. Teď jsem se tady díval na jedno video, je fascinující, jak to člověka vždycky nachytá, ta umělá inteligence, respektive kdo ví, jestli to bylo prolnutý nějak, nebo nějak dobře střižený mezi realitou a AI. Prostě o co jde, viděl jsem rybáře, který drží v ruce rybu na lodi a dává jí na hřbet, jí připíná normálně takovou jako chňapkou, jí připíná GoPročko, tu kameru, že jo, v takovém tom vodotěsném obalu. A tu rybu hází zpátky do vody. A tam byl ten střih zřejmě do toho AI, protože ta ryba plave, vplavává do takový jako podzemní jeskyňky. A pak jsem objevil takový svítivý korále jako vchod někam. Říkám, to už ty bláho, tak to je hustý, co to tam je. A ona tam proplave a tam je taková ryba svítivá, která vypadá v podstatě jako vyhazovač u vchodu. Říkám, to vypadá jak nějaký vyhazovač, to je hustý teda, že to tak doopravdy je. No a ono to je tak, že to pokračuje, že vplouvá do té jeskyně a tam je rybí party. Jo. Tam už jsem byl jako na pochybách, ty ryby měly na sobě svítící brýle, byla tam ryba DJ. Už jsem byl na pochybách, jestli to je realita. Ale hele, třeba to tak doopravdy je. Těžko říct, co je vlastně dneska AI. Tak já vám přeju hezký večer, ať party pokračuje s Ondrou a s Petrem v Maximu muziky a těším se na vás zítra od 15. hodiny. Ahoj.
1: Nová Toyota Yaris Cross.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Evropa 2. 80.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Posloucháte Evropu 2, tady jsou aktuální zprávy s Katkou Podraskou a potom večer na Maximum.
2: Krásný podvečer. Festival Rock for People ohlašuje headlinery příštího ročníku. Kromě už oznámených Blink-182 přijede v roce 2027 do parku 360 kultovní kapela Faith No More. Dorazí i Architects, Billy Talent nebo Napalm Death. Hradecký park 360 se tak v termínu od 2. do 5. června opět promění v centrum světové hudby. Letadlo společnosti Fly Dubai mířící z Dubaje do Tel Avivu muselo dnes nouzově změnit trasu a přistát v Saúdské Arábii. Posádka totiž vyslala varovný signál spojovaný s únosem letounu. Později se ukázalo, že za poplachem stál incident mezi dvěma piloty. Izraelské zdroje tvrdí, že jeden z pilotů bodl druhého a pokusil se převzít kontrolu nad letadlem. A teď už Zuzka.
3: Turnov si na investiční akce v příštím roce půjčí 100 milionů korun. Oslovil 7 bank. Nabídky na úvěr dostal od 3. Peníze z úvěru město podle starosty použije na dofinancování letos zahájené přestavby sportovní haly za 218 milionů korun bez daně a další investice. Největší zahájenou akcí bude oprava školní jídelny pro zhruba 1000 trávníků, což se vyžádá kolem 70 milionů. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Čeští fotbalisté do 21 let právě vstupují do klíčového zápasu v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Dnes přivítají v Hradci Králové Bulhary. Lvíčata před nimi drží druhé místo ve skupině B už jenom o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na D5 na 45. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tady odstavené osobní auto. Podobná situace je pak taky na D1 na 60. kilometru ve směru na Brno. I tady stojí v odstavném pruhu auto s defektem.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme v Čechách od západu pozvolné přibývání oblačnosti, no a teploty stále vysoko, 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy a teď už na Evropě 2 startuje Večer na Maximum s Ondrou a Petrem.
1: Osmnáctá odbyla, my jsme připraveni a začínáme.
4: Nálada ve studiu fantastická, snad je to u vás podobný. Startujeme Večer na Maximum.
0: Evropa 2. Let's go.

0: Evropa 2, startujeme poslední zářijový večer na Maximum roku 2026.
1: Toto uteklo, to znamená, že je před námi jeden hudební milník, ještě si to necháme před námi, vždycky už se z toho stává každoroční tradice, hrajeme na konci září jeden song, který k tomu přiléhavě sedí.
0: Určitě se k tomu dostaneme, ale songy budete vybírat i vy, a to na telefonním čísle 257-400-888, k tomu samozřejmě i song za trest.
1: Ten bude ve 3/4 a k tomu, pozor, pánové, už to říkám, protože za dveřmi je Petr Švancara, za chvilku bych to s vámi rád probral, nemůžu poznat svoji manželku.
0: Jak poznat?
1: No vlastně se chová tak jako zvláštně.
0: Jo, já myslel, že jsi si spletl se sousedkou. Já jsem tě nepoznal, miláčku, promiň.
1: My jsme tady byli pod dekou, ona byla tma, já jsem tě nepoznal.
0: Tak to ti Švanci určitě poradí. Rubrika Žádný Švanci za chvilku na Evropě 2.
2: 18 až 20.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Ladíte středeční večer na Maximum Evropy 2 a je tady Petr Švancara.
2: Ahoj všem.
3: Kluci, já nevím, co se děje s mojí manželkou.
2: No to nevíme nikdo,
1: co se děje. A proč se ptáš nás?
3: Já vám to řeknu. No tak schválně, jestli mi dokážete poradit.
2: To neví žádný muž, co se děje s jeho manželkou.
3: Tak teď se mi trošku ulevilo, ale představte si, že my v rohu místnosti měli takovou tu baboletní pavučinku.
2: Jasně.
3: Jak to teďka lítá.
2: Ano.
3: A já říkám, ty hele, tamhle v rohu máme pavučinu. Normálně podle mě každá žena by tam rychle vyskočila a chtěla by to vysmejčit, aby tam nebylo nic, aby bylo krásně čisto.
2: No.
3: A ona říká, nech to tam až na Halloween. Nevadilo jí to. Normálně to vzala v klidu, ba naopak pavučina byla žádoucí.
2: Jak to máte se splachováním na hajzlu?
0: Večer na Maximum.

0: Středeční večer na maximum, středeční Evropa 2 a teď muziku diktujete vy.
1: 257-400-888, kdo je dneska první na lince? Halo, halo.
2: Zdravím, tady Dan.
1: Zdravím, Dané.
0: Ahoj, čau.
1: Tak co to bude a pro koho, povídej.
2: Ahoj kluci. Ale tahle písnička, kterou jsem vybral, tak bude pro mě, protože jsem v poslední době zažil pracovní úspěch a líbilo by se mi, kluci, kdybyste zahráli Hall of Fame.
0: Script.
2: Yes, přesně tak.
0: To tady hledáme, dáme to tam.
1: Co se dá představit pod pojmem pracovní úspěchy? Co se ti povedlo?
2: Ale dokázal jsem teďko povýšit na pozici oblastního ředitele, takže teďko mám takový krásný spjatý emoce a tady ta písnička to jenom hezky podtrhne.
1: Tak to jsme měli vědět.
2: Že by ta písnička mohla by i spoustem lidem, kteří teďko taky jedou z práce, tak jako nabudit dobrou motivaci do dalších dnů.
0: Teda, pane řediteli.
1: Přesně to jsme měli vidět dřív, my vám budeme vykat, pane řediteli.
0: Ano, pane řediteli.
1: Gratulujeme k úspěchu, je to hezký, song je nachystaný a ať se daří jen tak dál.
0: A když jste ten ředitel, tak my vám výjimečně pošleme fakturu, jo?
2: Jo, dobře. Pošlu e-mail, tak jo.
1: Naschledanou, pane řediteli.
0: Naschledanou, čau.
2: Naschledanou, ahoj.

0: Script Will.i.am u nás na Evropě 2 posloucháte Večer na Maximum.
1: Konala se anketa o nejkrásnější bankovku na světě. Ani tě nebudu nechávat typovat, protože výherce je těžko uhádnutelný. A...
0: Je to nějaká mexická?
1: Není to mexická.
0: Pesos?
1: Ne.
0: Ty mají krásný peníze.
1: Jo? Mm-hmm. No vidíš, ale pravděpodobně o něco hezčí je maledivská tisícovka. Na té tisícovce je modré moře, želva, která krásně plave v tom moři, je krásně namalovaná, kolem jsou takové korály a je to opravdu hezká taková modrozelená bankovka.
0: Maledivská tisícovka.
1: Co je na tom zajímavý, tak ta bankovka je i vodě odolná, což na ostrově, kde všude kolem je voda, je podle mě praktická
0: Jasně,
1: věc.
0: Určitě.
1: A tím pádem je také velmi těžko padělatelná teda.
0: Jo, to je pravda,
1: no.
0: Že vezmeš vždycky tu tisícovku, ponoříš ji do vody, jakmile se rozmáčí, a tak tu nebereme.
1: Je to
0: jasně,
1: tak.
0: To je dobrý. No, zas na druhou stranu, jo, chápu, asi je nádherná maledivská tisícovka, ale není lepší mít v ruce tatíčka Masaryka, než maledivskou tisícovku nejkrásnější, tak jako na střeše?
1: To teda jo.
0: Že jo, viď?
1: Masaryka už jsem dlouho neměl v ruce.
0: Masaryk. Ema Destinová je v pohodě.

0: uši hvězdám na Evropě 2.
1: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
2: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
3: Ahoj, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
4: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
5: Když už se nevejdete do auta.
6: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a jsi ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
7: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
9: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
10: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
11: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
12: Jasně, a já budu britská královna.
11: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6 990 korun bez DPH měsíčně.
12: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
11: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
12: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
11: No počkej.
13: Více o nabídce na byd.com.
0: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

0: 257 408 88, telefonní číslo do éteru Evropy 2.
1: Koho pak tam máme? Haló, večer na maximum.
2: Ahoj, Martin, čau.
1: Martine, vítej. Teda voláš brzy, reálně to má být až 11. listopadu, ale v pohodě.
2: To je pravda, no, to se ještě počkáme chvíli.
0: Co ti můžem zahrát, Martínku, na bílém koni?
2: Tak, abych si dal třeba Tabáček Mučinasky, takovou pohodičku.
1: No jo. To teda dáme.
0: Jseš za volantem, jak slyšíme, takže tam se ta pohoda asi hodí.
2: Je to tak.
0: Dobře, a chceš to někomu věnovat, někoho pozdravit?
2: Hele, pozdravím vás do studia.
0: Děkujem.
1: Ty jsi zlatej. Tak my jsme taková tvoje společnost. Dokonce dokážeme s Ondrou trefit barvu tvýho auta.
2: No tak jsem s vámi zvědavej.
1: No tak, když seš Martin, tak se nabízí, že to auto bude zelený.
2: Těsně vedle.
0: Těsně.
1: Nepočkej, tak jakou má barvu?
2: Černou.
0: Aha.
1: To byla moje druhá volba, zelená to, nebo černá.
0: Tak to bude letos na blátě, to je jasný.
1: To je jasný.
0: OK, tak Martine, šťastnou cestu, posíláme Činasky, ahoj.
1: Děkujeme. Ahoj.
2: Čau, díky.

0: Činasky a Tabáček dohráli na Evropě 2.
1: Dneska je 30. září. Září léta páně 2026 je u konce, což pro nás na Evropě 2 v rámci Večera na maximum znamená, že opět zahrajeme jednu píseň, kterou teda hrajeme i v rámci roku, ale dneska je to vlastně trošku magický, protože se k tomu dnešnímu dni vyloženě váže.
0: Dobře, že jsi řekl, že to hrajeme v rámci roku, protože je to roková píseň.
1: Jo.
0: Je to tradice, jak říkáš, každý rok na konci září zazní a ti pravidelní posluchači nebo důvtipní už možná tuší, co bude hrát.
1: Kapela Green Day a song Wake Me Up When September Ends.
0: To se hodí dneska, September končí.
1: Kdy jindy?
0: No přesně
1: tak. A zítra říjen. Nazdar.
0: Je to písnička, kterou napsal frontman skupiny Billy Joe Armstrong a má v podstatě dva významy. První se točí kolem jeho tatínka, který umřel právě v září roku 1982 a také o tom životě po září 1982, protože když ztratíte tátu, je to bolestivá věc.
1: Dokonce já tu mám, jak vznikl ten název, že on, když proběhl pohřeb tatínka, tak ležel v pokoji, plakal, byl smutný, vlastně nechtěl mít nic společného se světem, klepala na něj maminka a on na ní křičí Wake me up when September ends, jakože probuď mě, přijď pro mě, až skončí září.
0: Nicméně text písničky může být vykládán i jinak, například jako skladba věnovaná obětem a přeživším teroristických útoků z 11. září. Další velká událost v septembri.
1: Ať tak, či tak, dneska je poslední září, 30. září a je to tradice. Tady jsou Green Day, Wake Me Up When September Ends.

0: Tradiční píseň na Evropě 2, kterou hrajeme vždy na konci září. Wake me up when September ends od Green Day.
1: Tímto tedy už skoro vítáme říjen, i když ve čtvrtek je hitparáda, tak my ho vlastně přivítáme až pěkně 2. října.
0: To nevadí.
1: Ale teď pojďme mrknout do Polska, kde řeší na čerpacích stanicích zajímavý problém.
0: Drahý benzín.
1: No.
0: A naftu.
1: No, ale z jiného úhlu pohledu. Ten pohled s tím totiž souvisí, jak máš takový ty totemy, ty stojany, který zobrazují cenu.
0: Ano.
1: Tak nafta a benzín už stojí tak moc, že ty totemy, ty stojany, tu cenu nedokážou zobrazit.
0: Že mají málo čísel?
1: Jo, oni mají 9,99 ve zlotých.
0: Zlotých.
1: No, ono to stojí už přes 10.
0: Aha.
1: A oni ty stojany to neumí zobrazit.
0: Tyjo.
1: Samozřejmě některé benzínky už mají takový ty plně grafický stojany, kam napíšeš cokoliv, i když to bude stát 50 zlotých. No ale tam, kde to stojí 9,99, respektive víc, už nejsi schopný to zobrazit.
0: Tomu říkám vládní strop pro ceny benzínu a nafty. Prostě jim tam uděláme na těch totemech čáru.
1: Konec.
0: Konec.
1: Přesně, prostě víc než 9,99 to nemůže stát.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2.
0: No jo, ale blbý je, že u nás to může jít až na 99,90.
1: No jo.
0: To jsme teprve v polovině zdražování.
1: No jo.
0: Aj.
2: Žhavý novinky Evropy.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natypuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
3: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
6: nebude štít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
6: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
6: A je to pohoda. Pohoda?
0: Tě, to jsem teď říkal.
6: A je to tak!
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
6: Na maximum.
7: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
9: Máš u sebe korunu?
10: Na co?
9: Na novou vanu ze Senesy.
10: Odkud?
9: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
10: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.

0: A je to tady. Poslední zářijový večer na Maximum a s ním přichází Song za trest.
1: Ano, je zde Song za trest, vaše oblíbená rubrika, kde se můžete pomstít nějakému darebákovi.
0: Proč to říkáš takhle?
1: Říkám to jako slušný a inteligentní, distingovaný člověk.
0: OK. No, zkrátka, jestli nechcete být distingovaní...
1: Třeba, jestli někdo v práci mluvil jako idiot, ano. Tak ho chcete potrestat.
0: O někom bych věděl. Tak dejte vědět, ne distingovaně, ne slušně, prostě mu to natřete. 257-400-888, Song za trest na Evropě 2.
1: Již za chvilinku.
0: Ano, už za okamžik.

0: Evropa 2 večer na maximum, je tady poslední zářijový song za trest.
1: Kdo bude trestat? Halo?
2: Ahoj, tady Honza, Honza.
1: Vítáme tě u nás na Evropě 2. Tak co tě naštvalo, že voláš do songu za trest? Co tě vytočilo?
2: Ale montujeme fotovoltaiky a volaj nám lidi pořád, volaj nám ve 12 neděli, večer v 9 volaj, protože jim třeba nejde wifi, když zrovna na to koukají, když grillujou a tak.
0: A ty zrovna taky grilluješ a otravuje tě to?
2: No, malinko, ale tak zvyknout se dá na všechno.
1: Počkej, ale pak ale se vlastně ukáže, to, že ta chyba je u nich.
2: No jasně, oni si vytáhnou vodem ze zásuvky, ale volaj nám. Svítí sluníčko a nevidí, kolik jim to dělá, jestli grillujou zadarmo, anebo jestli
0: jo, takhle.
2: Si mají roztopit plynovej.
1: A my teda s Ondrou jsme solárníci, takže vlastně hezky. Proto máme pochopení, víte, to je jasný.
2: Tak jim voláte?
0: Ne.
1: Já volám v sobotu dopoledne jenom. Ale po obědě bych si to nedovolil.
2: To jste ještě zlatý zákazníci, to ti povím.
0: No a teď mi teda řekni, zvedneš jim to a dáš jim radu, nebo to necháš prozvonit a nic?
2: No jelikož rádi jim vyjdeme vstříc, tak jim to samozřejmě zvednu, že nevím, jestli jim opravdu nejde elektřina, jestli tam nejsou někde po tmě, tak jim to zvednu, že jo?
0: To jsi dobrý.
2: Když pak zjistím, že je to taková blbost, tak jsem právě naštvaný a proto volám.
0: Jasně, rozumím.
1: No a ono, než jako diagnostikuješ na dálku, že mají vypojený modem, tak to chvilku trvá, ne? Protože se vlastně zabýváte...
2: Já diagnostikovat nic, protože solárama. To je bez internetu, že jo?
1: Jo. To my se v tom vyznáme, že jo? To než zjistíš střídáč, baterky, viď?
2: Přesně tak, no, to je tak jednoduchý a my jsme trošku bez toho internetu nic nevidíme, takže oni nám to vytáhnou, tak ani nevíme, co máme výsledku dělat. Že?
0: A ty můžeš teďka těm otravným zákazníkům přes Éter Evropy 2 něco vzkázat, pojď se do nich opřít.
2: Máme také pracovní dobu od 8 třeba do 5, ale nebo v sobotu dopoledne, aby mohli volat i z Evropy 2 zákazníkům. Song
1: za trest. Pro všechny otravné solárníky tento song.
0: No, co udělá největší radost majiteli solární elektrárny? Slunce.
1: No jasně, když svítí nad hlavou.
0: Tady je song za trest, Evropa 2.

0: Dělej, spírej rychle.
1: Dobře, ale beru jen ty větší.

0: Svítí slunce nad hlavou, to by vlastně mohl být i soundtrack posledních dní tady u nás v České republice. Krásné babí léto.
1: A je to dobře. My jako majitelé fotovoltaických elektráren můžeme říct, že jsme rádi, když svítí, protože my vlastně, pojďme to zopakovat, neříkáme svítí nebo nesvítí, my říkáme vyrábí a nebo nevyrábí.
0: Pan je baron, solární baron.
1: No, tak má být ještě i v říjnu, minimálně 14 dní jsem koukal na předpověď. Jo. Hele, tam sluníčko, sluníčko, sluníčko, čili někdo by řekl, že bude hezky.
0: Opravdu věříš předpovědi počasí na 14 dní dopředu?
1: Jo.
0: Opravdu?
1: Já a moje fotovoltaická elektrárna tomu věříme.
2: Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Když už se nevejdete do auta. Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a jsi ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
3: Auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
3: Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
5: Co dělá Pavel Cejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
6: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
5: No tak to radši převezmu já, vysílá.
6: To je to zívání někde mezi songy, jo?
5: Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
7: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
8: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
7: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
9: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
5: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
10: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
11: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
5: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
12: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
5: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
13: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
5: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
14: To je moje show.
5: Dej taky follow E2CZ.
15: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
5: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
16: Vždycky to byla moje show.
17: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit auto sklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme auto skla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
18: Carglass

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Bylo 7, posloucháte Evropu 2, kde pokračuje středeční večer na Maximum s Ondrou a s Petrem. Maximum.

0: Posloucháte Večer na Maximum tady na Evropě 2.
1: Nejspíš každému se stalo minimálně jednou to, že šel do restaurace a neodhadl, kdy má dost. Je to takzvaně přepískl.
0: Ty jsi to řekl tak hezky, kulatně. Prostě jedním slovem se ožral.
1: Ale úplně. Jako doga.
0: Jakože šrot.
1: Šrot. Lehačka pod stůl.
0: Na Supermana.
1: A nebo na Supermana. No a proto v jedné restauraci na takovou tu klasickou ceduli, kde se třeba píše, kolik stojí pivo a jaký mají pivo,
0: jo.
1: Tak napsali takové hezké rčení, já bych řekl pomůcka. Pomůcka, kdy zjistit, že už máš dost.
0: Takže seš v hospodě, piješ a najednou vidím tu ceduli.
1: A tam se píše, až se vám začne líbit náš personál, je čas jít domů.

0: Je. No, jinak řečeno, prostě choďte po schodech.
1: Ano.
0: Já chápu, že jestli bydlíte v paneláku, který má 10 pater a vypad vám výtah, musíte s nákupem, těžkým nákupem do toho 10. po schodech, protože ten výtah nejezdí. No tak asi nebudete úplně pozitivně naladěni, ale berte to tak, že 50% o tolik se sníží pravděpodobnost, že vás klepne.
2: Jestli dneska místo výtahu půjdete po schodoch, tak tady je pěseň pro vás na Evropě 2.

0: Evropa 2. Večer na maximum, píseň pro všechny, co chodí po schodoch. A je to dobře, že to děláte, protože vás neklepne. Ta dozněla, no ale další muziku na Evropě 2 budete diktovat vy.
1: 257 400888, kdo se dovolal na Evropu 2?
2: Ahoj, Kristýna.
0: Ahoj, vítáme tě. Čím ti uděláme radost?
2: Nějakou veselou písničkou. A asi bychom mohli dát Evu Farnou.
1: Dobře, dobře, vybereme veselou Evu Farnou.
0: Ano, třeba Boží mlejny melou.
2: Třeba.
0: Ne, to jsem si... Ne, v pohodě, dáme nějakou novou od Evy, ne?
2: Jo, tak já mám dvě holčičky a obě teďka poslouchají, takže nějakou vyber.
0: Dobře.
2: Nějakou Evu.
1: A je to novou. Teda pro holčičky nebo ještě pro někoho?
2: Je to pro moje holčičky.
0: No tak jo, my jim teda zahrajeme i pro tebe trošku větší holčičko.
2: Holčičky.
0: Slečno, slečno. A měj se hezky, díky.
1: Ahoj.
0: Za telefon. Ahoj.

0: Večer na Maximum, Evropa 2, díky, že posloucháte.
1: Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsala 78letá Cat Bowie.
0: Stop. 78letá.
1: 78 má, prosím.
0: Ano, děkuju.
1: Ze Skotska. A zkus si tipnout, čím se zapsala do Guinnessovy knihy rekordů. Tato babička, snad se neurazí.
0: Dej mi nějaký indicie. 78 let, babička, Skotsko. Tak napadá mě, ano, hodně pila Skotskou. Ne. Nejvíc na světě.
1: Ne. Týká se to moderního světa. Dělá něco moderního.
0: Něco moderního?
1: Ano. Ale ani jeden z nás dvou to třeba nedělá.
0: Štrikuje?
1: Je to moderní štrikovat?
0: Aha, dobře. Maria.
1: Ne, ona streamuje, ona hraje Fortnite a stala se oficiálně nejstarší streamerkou videoher na celém světě.
0: Fakt?
1: No, celý to vzniklo tím, že ona viděla vnoučka, jak hraje a streamuje, a on jí říkal, babi, to ty by si nezvládla, tebe by nikdo nesledoval. Tak v roce 2017 si to založila a vlastně už 9 let hraje a je oblíbená, hodně oblíbená.
0: Tak já ti něco řeknu. Teď mi v hlavě ta moje opička dělá takový to dong dong dong s těma činelama, protože mýmu dědovi bude letos v říjnu 13. 81. A ty ho vlastně znáš, dědu?
1: Mojí babičce bylo letos 90.
0: Ty vole.
1: Trumfne tvýho dědu.
0: To je trumf.
1: Takže já babičce pořídím notebook, myšku, ona začne hrát Fortnite. Ještě
0: nějaký dělo.
1: A bude v Guinnessově knize rekordů.
0: No já to musíme uskutečnit.
1: Jo!

0: až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat. Vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
1: Jo, já miluju víkendy na Evropě 2.
0: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
2: To není náhoda.
0: Dance Extravaganza, Music Chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
1: Díky moc, ahoj.
0: Jsme Evropa 2.
3: Nová Toyota Yaris Cro.
4: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natypuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
5: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
6: Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

0: Středeční večer na Maximum, Evropa 2 a jdeme na telefon 257 400 888.
1: 30. září. Haló, Evropa 2?
2: Ahoj kluci, tady Pavel.
1: Ahoj Pavle, vítáme tě, slyšíme, že jsi v autě?
2: Jsem v autě, to tak.
1: No tak šťastnou cestu, hlavně opatrně, co ti zahrajeme za volant?
2: Za volant něco českého, třeba Miraj, Vlci, mě napadá, co vy na to?
0: Vlastně zavijeme z Vlky, může být. Pro koho to bude?
2: Pro všechny posluchače Evropy 2 a ať mají všichni skvělou náladu a mají se dobře.
1: Super. Vlky rádi pustíme, doufám, že to nesouvisí s tvým zdravotním stavem nějak.
2: Ne.
1: V pohodě. No tak hrajeme. A jenom teda pro posluchače, nemáš tam nic konkrétního?
2: Nemám nic konkrétního, jen tak prostě pro každého pro lepší náladu.
0: Tak, od toho tady jsme.
1: Pavle, nezapomněl jsi třeba, že máš manželku, nebo přítelkyni,
2: tak,
1: rodinu?
2: To samozřejmě mám manželku.
0: Ježíš, honem, rychlej
1: Pavle,
0: pozdrav.
1: Rychle, dělej. Tak,
2: minule jsme hráli pro manželku, nemůže být pořád pro manželku.
0: Aha, dobře.
1: No, ale kdy bylo minule, to my nevíme.
2: Minule, nevím, kde byla.
1: Ne, kde byla.
0: Kdy to bylo?
1: Kdy to bylo?
2: Tak já nevím, 3 měsíce zpátky.
1: No Ježíš Maria.
0: Dobrý.
1: Hele, kdyby jsi se rozváděl, dám ti kontakt na právníka.
0: Pavel se vydal na stezku, tak ho tam necháme. Držíme ti palce.
1: My jsme tě chtěli zachránit.
0: Hezký večer, Pavle, ahoj.
2: Díky vám taky.
1: Čau.

0: Ladíte Evropu 2 a poslední zářijový večer na maximum.
1: Mám tu jednu zdravotnickou vychytávku, která, myslím si, brzo přijde sem k nám do České republiky. Možná, že už tady je, jenom o tom nevíme. Bral jsi někdy hořkej prášek? Jakože ale echt hořkej.
0: Nevím, jako mám pocit, že většina prášků nechutná dobře.
1: Já mám pocit, že nechutnají nijak.
0: No, dobře.
1: Víš, že jsou vlastně něčím potažený, ale některé prášky jsou evidentně hořký.
0: No.
1: Já třeba, když jsem byl malej, tak jsem nedokázal polikat. Tak jsem si vždycky rozmočil penicilín, tyjo.
0: A jak jsi jedl?
1: No, jenom prášky. Co jsem říkal?
0: Že jsi neuměl polikat.
1: Prášky.
0: Aha.
1: Jak jsi ale jedl?
0: Jak jsi jedl?
1: Ne, to jsem zvládal. Neuměl jsem polikat prášky, nevím proč. Tak mi to mamka vždycky rozmačkala na lžičce.
0: Aha.
1: Ty bláho, a ten byl tak šíleně hořký.
0: To teda jo, to jo, to jsem taky zažil.
1: No, a teď právě přichází s tím farmaceutické společnosti, že vynalezli igelitový povlak na jazyk. Ty si vlastně ten jazyk dáš jakoby do ponožky, igelitový. A když bereš nějaký hořký léky, tak nejsou hořký.
0: Pane bože, ty si ten jazyk dáš do ponožky, zní jako šíleně.
1: No jasně, ale rozumíš mi, jakože do igeliťáku. Do igeliťáku a vlastně ten prášek spolkneš a necítíš tu hořkou chuť. A nebo ne tak moc. Co?
0: No jestli to někomu pomůže, dobře. No.
1: Skvělá vychytávka.
0: Zní to bizár teda.
1: Nemáte za co.
2: Večer na maximum.

0: Večer na Maximum. Evropa 2 a je to tady. Poslední píseň na přání, poslední hudební diktát v září 2026.
1: Kdo bude zářit jako poslední na 257-400-888? Haló?
2: Ahoj, ahoj, zdravím.
1: Kdo tam?
2: Hej, Robin, zdravím, zdravím.
0: Robin, Robine! Ty uzavíráš září, vstupuješ do historie, to nech je, si záležet.
1: To je hrdinské jméno, Robin Hood.
0: Jo, Robin Hood. Ty jsi ten, co bohatým bral a chudým dával. To je něco to je, jako to je. Náš předseda vlády.
1: Tak Robine, řekni hudebně, čím to uzavřem to září?
2: Jestli bych vás mohl poprosit o Linkin Park, Numb, jestli máte?
0: No jasně.
1: Výborný výběr nakonec, to se mi líbí. No a chceš to někomu věnovat, chceš někoho pozdravit?
2: Chci pozdravit náš barber, naše kluky tady a všechny pracující tady, co užívají krásných dnů, posledních letních dnů teplých, krásného sluníčka.
1: Yes, jo. Yes, je to tak. No tak ať nám to vydrží dlouho, to počasí, to si přejme.
2: Přesně tak, přesně tak.
0: Já ještě, Robine, když ti mám na drátě, ty teda seš barber, jsem pochopil?
2: Přesně tak, to jsem já.
0: Když teď je ještě pořád hezky a potom přijde zima, máte třeba pokles tržeb, že chodí méně lidí, že se nechávají víc zarůst?
2: Spíš se nechají zarůst, ale děláme delší střihy právě na tu zimu, aby jim víc teplo právě, takže nosí delší střihy, ne tak vysekaný od nuly.
0: Jasně, takže je to pořád stejný.
1: Takzvaná deka.
2: Přesně tak.
0: No tak jo, tak ať vám ty deky na podzim jdou a díky, že jsi zavolal. Čau.
2: Ahoj. Díky moc taky,
0: mějte se hezky. Ahoj, čus.

0: Poslední zářijový večer na Maximum Evropy 2 už se opravdu blíží do finálové rovinky.
1: Přemýšlím, Wake Me Up When September Ends, to jsme zahráli, to byla povinnost, tradice. Myslím si, že září jsme si celkově užili a těšíme se na vás v říjnu, to je jasná věc.
0: Neptejte se mě, jak to září rychle uteklo, jak je to možný, nechápu.
1: Brutál.
0: Strašně rychle.
1: Brutál. Ale říjen ještě bude krásný, je teda pravda, že před sebou máme tady předpověď na 14 dní. No. A tam je sluníčko, ale uvidíme.
0: No a před sebou máme taky rubriku Žádný švanci.
1: Ano, probereme to, že moje manželka se chová podivuhodně.
0: Švanci ti poradí. Za chvilku na Evropě 2.
2: Večer na Maximum. Evropa 2. 8. Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 98.2 a 105.5 FM.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.

0: Švanci. Na Evropě 2.
1: Ladíte středeční večer na Maximum Evropy 2 a je tady Petr Švancara.
2: Ahoj všem.
3: Kluci, já nevím, co se děje s mojí manželkou.
2: No to nevíme nikdo,
4: co se děje. A proč se ptáš nás?
3: Já vám to řeknu. No tak schválně, jestli mi dokážete poradit.
2: To neví žádný muž, co se děje s jeho manželkou.
3: Tak teď se mi trošku ulevilo, ale představte si, že my v rohu místnosti měli takovou tu baboletní pavučinku.
2: Jasně.
3: Jak to teďka lítá.
2: Ano.
3: A já říkám, ty hele, tamhle v rohu máme pavučinu. Mhm. Normálně podle mě každá žena by tam rychle vyskočila a chtěla by to vysmejčit, aby tam nebylo nic, aby bylo krásně čisto.
2: No.
3: A ona říká, nech to tam až na Halloween. Nevadilo jí to. Normálně to vzala v klidu, ba naopak pavučina byla žádoucí.
4: A jak to máte se splachováním na hajzlu?
0: Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2.
1: Středeční večer na Maximum končí a přiblížil se Rap Atelier. Hodina hip-hopu startuje za chvilku a my se těšíme v pátek od 18 hodin na Evropě 2.

0: premiér na Evropě 2. Představte si, jaký to musí být život, být takhle prostě moderátor na E2. Jste odpoledne prostě doma, nevím, půl pátý a jste konkrétně Randy, můj kolega. Jo, takže prostě máte pohodičku, najednou vám zazvoní telefon a na něm teda Patrik. Vy jste kámoši, takže samozřejmě to, že ti zazvoní telefon, že ti volá s něčím, není úplně nic pro tebe překvapujícího, ale co je překvapivý docela dost, je to, co se vlastně díky tomu hovoru stalo včera. Tak ano. Povídej.
1: Tak ako ono sa deje presne často, že mi len tak z ničo nič zavolá niekedy o druhej v noci,
0: no.
1: A do 4. ráno voláme, a keď chceme, no. To sa ako dialo niekoľkokrát. A to, že mi volá s tým, že ide do Prahy, dajme tomu, ale že mi volá s tým, že či nedáme za pár hodín rozhovor, je docela zaujímavé, pretože som s tým nerátal, nebol som pripravený a prípravu milujem, to vieš.
0: No jasne.
1: Takže pre mňa to bolo taký trošku výstup z komfortnej zóny, ale zase som si vravil, že keď mi volá Paťo, tak akože tam neexistuje nie, pretože to chcem dať a vážne si to.
0: Áno.
1: Takže som to hecol, no a včera vďaka tomu vznikol vlastne super dvojhodinový podcast.
0: Fakt
1: malé. Čiže akože halus a... Som zvedavý, čo na to ľudia povedia, pretože sme tam riešili aktuálne témy, čo sa týka tohto víkendu Izomandiasa a jeho outvárený, pretože on vlastne obidve outvárený otváral trackom Karma Forever, tým introm, kde vlastne naráža na práve rytmusa, že Bečko je rapper, ktorý nevyprodal ani Karlin Hamba. To je vlastne referencia na jeden starý, myslím, že 3 roky dozadu podcast, kde Paťo vravel o tom, že momentálne v tej dobe si nemyslí, že Izo je Ačko, pretože ešte nevyprodal ani Karlin, nie je to ešte O2 Arena.
0: Tak sa to hodilo, ako dá to na začátek, že podívejte sa, tak tady mi ako nikto nevěřil, jo, tak tady to je.
1: Že? A vlastne oni to barali ako, že Izo disuje Paťa, ale Paťo to vníma tak, že to je vlastne ako podsta, že to ako odpoveda priamo Paťovi, že pozri sa, že tak toto je teraz. A vlastne keď sa nad tým zamyslíš, tak sa si ho, že on to vlastne trošku dáva zmysel, že to nemusí byť nutne iba ako dis, ale to vlastne...
0: Hele, on ten svým způsobem beef se bude přesouvat úplně někam jinam.
1: To se presunul právě.
0: No, a tady bych právě vůbec jako nechápal, proč by se někdo s někým měl, že jo, přijít, ale chápu to, jasně, tak někdo o tobě řekne a je z těch největších v té hře, řekne, tohle je Bčkový týpek, však nevyprodal ani Karlin, že jo?
1: Ale zase Paťo zmiňoval dobré, že Izo mal dokonce na Instagrame post, kde bol taký nahý odzadu, niekde vo vode, čierno-biela fotka, a on sa stiahol z Instagramu a tam presne písal, že idem sa posunúť do Ačkovej kategórie, niečo v tom duchu.
0: Takže
1: sám to napísal. Takže vlastne z toho duchu Paťo to vníma, takže iba sa potvrdzujú jeho slova, a že on na ňo neutočil, iba hovoril proste fakt tej doby.
0: Áno, že to je to. Teď je otázka, jestli Izo tím, že sa jde přesunúť do Ačkový kategórie.
1: Či už vlastne nevýpal, že...
0: No samozrejme, ja si myslím, že jo. No, ale pak, já jsem i minulej týden vlastně, jak jsem tu byl sám, tak jsem mluvil o té věci, která byla aktuální, že vyšel ten rozhovor, že jo, s Mikýřem, tak mnoho rozhovorů s Izomandiasem. Jasně, to, že ten člověk rezonuje s lidma, nebo že lidi rezonujou s jeho tvorbou, je jasný, že jo. Vys to, kolik shlídnutí už mělo Mikýřevo video. Takže vlastně tam bych vůbec jako právě jsem, bych nečekal, že někdo bude něčím uražený, je to jako jeden velmi, velmi ikonicky úspěšný s druhým, který je velmi, velmi, klidně bych mohl říct, už dneska ikonicky spojený s nějakým trošku jako s jiným žánrem.
1: Určitě.
0: Tam není o čem.
1: Ono to bylo cítit na té show, že vlastně mal skoro trojhodinový koncert, bylo tam minimum hostí a celé to vlastně odmakal Izo. Vizuálně to bylo jako fakt na
0: hezký,
1: velmi
0: hezký.
1: Vysoké úrovni, že fakt Amerika.
0: Ano.
1: Takže jako klobuk dole obrovský, jako za to, čo predvedol.
0: Jasně. A pak je tam samozřejmě ten kříž. A to vyjádření Ektora.
1: To je strašne zaujímavé, že vlastne to, že sa vyjadrí k takémuto niečomu Ektor, ešte by sa dalo čakať, pretože Paťo, keď mal Loutu arénu, tak sa hneď tiež vyjadroval Ektor, že nebola vypredaná, že sa rozdávali lístky a tak ďalej. Ale že sa vlastne vyjadrí k Izovi, s ktorým má ešte track na tom jeho aktuálnom albume, ktorý vyšiel relatívne nedávno.
0: Ano.
1: A že sa zrovna chytí toho, že vlastne sa rúha Bohovi za to, že sa nechal akoby ukražovať na Anku, čo vlastne egyptský symbol.
0: Áno, egyptský symbol věčného života, protože tam je vlastne nahoře ten kruh vlastne, který nějakým způsobem symbolizuje právě tu
1: A Izo to vlastně nechal na záver koncertu spálit, takže je to nějaká ta symbolika toho, že nechá všecko staré a zle spáliť, aby sa mohol v úvodovkách znovu zrodiť, aspoň tak som to ja vnímal, pretože si zažil veľa zlého v živote. A že sa Hector chytí zrovna tohto, tak ľudia sa tomu dosť smejú a vlastne Hector si týmto vôbec nepomohol. A vlastne, že sa chytil niečoho takéhoto, čo vlastne v jeho rovine veci, ktoré údajne má za sebou rôzne nápadutia žien a tak ďalej, že
0: je, ako, hej,
1: je také pokrytecké vlastne.
0: Jo, jo, je to trošku takový, ako v Americe, některý ty spíš samozřejmě pravicovější třeba i politici nebo influenceři, který hned se ozvou, když se jedná o potrat, nebo třeba dejme tomu o Boha nebo o náboženství, přitom právě sami mají vlastně ten škraloup.
1: O to jde.
0: A ty jsi to dal do souvislosti s tímhletím. Ono je otázka, jestli se třeba neunáhlil v rámci jakoby toho soudu, že třeba jako si nezjistil, jaká je ta symbolika, víš, že to je egyptský ang, že to není nutně hořící kříž.
1: Možno se chytili by toho, že prostě se tam nechal ukrižovat, čo automaticky každý, keď se pově ukrižovaně, tak si vzpomene na Ježíše Krista.
0: Jasně, ale Jež... tam samozřejmě může být právě jako spousty různých jako...
1: Samozřejmě, já iba jako vravím, že jasně, asi to no. Nedomyslel úplně
0: no,
1: do konca.
0: Právě, no, no právě.
1: To asi tím nepomohol.
0: Víš, ono celkově, když vidíš dneska jako hromadu úspěšných lidí, a to jsme se bavili i z Leny o tom, hned nás napadla Adéla, že jo, a tak dále. Hromada lidí, jo. Podívej, Sam Smith, jak začal, to se teda bavíme o rapu, že jo. Jo, a pak najednou prostě jede něco, co vypadá trošku jako luciferiánsky lehce. Takže ono na jednu stranu se nabízí, že jo, ta otázka. Proč ty, který se dostávají zrovna nahoru, nebo se zrovna dostali nahoru, že opravdu...
1: Mají blízko k okultismu.
0: Jo, že používají tyhle ty různý, ať už to je, jestli Katy Perry, jestli to je Jay-Z a tak dále, jo, ta symbolika, a nebo jestli to je Inzomandias. Jo?
1: Může to být iba estetika čisto.
0: Samozřejmě, že může.
1: Zvalo, že tak má, že prostě je to něčím zajímavé.
0: Tak.
1: A zároveň Momo mal v minulosti konflikt s Hectorom, protože Hector se mu smial za to, že Momo se bol sťažovat na policajtoch v jednej situácii, keď na něho vybehol v podzemných garážach chlap s pištolou, tak Hector se mu za to smial. A teraz Momovi se smiali za to, už to začíná být zložité,
0: no, no.
1: Že prešiel do tej kresťanské roviny, tiež jo. Do toho rapu, jo. Keď vždycky tiež rapoval o drogách a dealovaní. A teraz Hector, ktorý sa smial Momovi, zase vyťahuje Boha. Vieš, čo myslím?
0: Je to takový, víš, co to je? Je to místnost se zrcadly. Protože když si mi jeden jako docela moudrý pán řekl, hele, celý svět kolem tebe je jenom dům zrcadel. Dávej bacha, kde je tvůj odraz, kde je odraz někoho jiného, že všichni si zrcadlej navzájem tyhle ty věci, že jo? A to je přesně ono, o čem si teď povídal.

0: Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headline Las Michael Burian, Ondry, Michael C, DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu na...
0: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Tankovat našel.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
0: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.
7: Cool John on the beat, by the way. Bad bitch tryna better my days. I just know about face, I don't remember her name. Smoke up, we get higher than planes. Got a man, she be hot in her face. When you bored, you could come my way. I don't know if I trust you to come my place. Went to sleep to the sound of the rain. Babe, I'm sorry, I'm stuck in my ways.

0: Fotografie a Rebatelier a tento vstup bude venovaný kreatívnej tvorbe, pretože ako sme už zmieňovali, včera som tu mal na rozhovore Rytmusa, s ktorým som sa tiež obtrel aj o tému nahrávania a kreatívneho prístupu k tomu, jak on tvorí. Keby som to mal zhrnúť, tak to skrátke prebieha, takže samozrejme nacíti ten beat a už to tam buď počuje, jak to má vyzerať, že si to tak akoby vizualizuje. To som mu práve vravil, že raz som videl aj rozhovor s Eminemom, kde to sám opisoval, že pred sebou vidí tie slova a už to iba tak akoby zbiera rukami a skladá to vedľa seba, čiže zaujímavý prístup. A potom, že často si Paťo nahrá také tie melódy a tie flowy, že si to tak nananáka. Tak to mi to sám akoby prezentoval a potom to začne otextovávať. Samozrejme, vždy jednoduchšie, keď ide na feed a niekto ti už dá tú tému a ty už vieš, čoho, od čoho sa odpichnúť.
1: Áno.
0: Ale v zásade toto je jeho kreatívny proces, ale väčšinou to má tak, že potrebuje ten tlak, potrebuje deadline a toho prinúti niečo vykopnúť. A zrovna včera bol útorok a zmieňoval mi, že teraz do stredy má odvzdať nejaký feed a ešte ani nezačal.
1: Ty blaho,
0: takže hezky. Jemu to takto funguje. A ty si videl zaujímavý rozhovor zo zahraničia?
1: Jo, ja som videl podcast Diary of CEO, jeden asi, ja neviem, jestli tretí nejposlouchanější, topka, dejte si to zcela jistě, jestli vládnete angličtinu. A byl tam Rick Rubin, který už byl v mnoha a mnoha podcastech. Já teda musím říct, že vždycky hltám každý jako rozhovor s ním. Má i skvělou knížku, která vlastně to je taková filozofická kniha víceméně, jo, než jako o rapu, ale zároveň je o rapu. Víš to, zároveň jako po hudbě, hodně jako. No a co je zajímavý, tak Rick Rubin je teďkon vlastně spolu člověkem na dokumentu o Jay-Z. Je to prakticky o Jay-Z, ale je tam od začátku do konce Rick Rubin taky. Jmenuje se to Jay-Z in 8, to znamená Jay-Z in 8. Mělo to premiéru 18. září. A vlastně je to strašně zajímavý dokument, kde mimo jiné teda jde i o tu tvorbu. A právě Rick Rubin tam odpovídal na otázku, v čem je teda Jay-Z konkrétně výjimečný. Jo, protože on říkal, je to Kanye West, který je prostě nezaměnitelný. Je to někdo, kdo má třeba neuvěřitelnou odvahu, kterou nikdy, jako Rick Rubin tam říká, nikdy neviděl nikoho takhle jakoby odvážnýho. A naopak říkal o Jay-Z, že neviděl nikdy nikoho takhle jakoby spontánně pracovat, kdy ta, to plynutí toho, těch myšlenek je jako neuvěřitelný. Samozřejmě Jay-Z trošku tak jakoby to přisuzuje i nějaký jako vyšší samozřejmě moci. A mluvil právě o tom songu 99 Problems, že jo, kdy vlastně říkám, já jsem mu pustil, protože Rick Rubin dělal instrumentál, já jsem mu to pustil, on to poslouchal v loopu prostě 3x, 4x, 5x za sebou, řekl OK, šel na chviličku vedle, za 5 minut prostě přišel, jo, mám to hotový, první sloka, jdeme na to, bum, bum, bum, první sloka. Pak zase poslouchal dál, dokola, stejným způsobem vznikla druhá sloka a Rick Rubin říká, no takhle během hodiny jsme měli celý track. Jakože track, který samozřejmě se stal velmi kultovním.
0: A i naši rapery to častokrát změnili, že veľa těch tracků vzniklo fakt, že za 20 minut.
1: Nikdy nevíš, nikdy co přijde.
0: A Paťo včera právě zmiňoval, že strašně to souvisí od toho prostředí, v kterém se nachádza, že to aspoň jeho strašně ovplyvňuje.
1: Určitě, určitě.
0: Že či přesně jsou také situace, že si někde v myčke, v autě čakáš tam rozhodně takéto situace, tak to strašně ovplyvňuje náladu a i všetko. A vím, že například Mike Shinoda z Linkin Park, už si teraz nespomínám, co to bylo za skladbu, ale jeden z jejich největších hitov a zmiňoval, že právě bylo trvá, že vyše 70 verzí a pokusů, a několik měsíců to celé trvalo, ten kreativní proces.
1: To už je úplně jiná, ale
0: to už je zase úplně opačný přístup.
1: Víš, co důležitý je, a to fakt jakoby s tím souhlasím, i s tím Rickem Rubinem a celkově to vidím, člověk to vidí ve svém vlastním životě, kdy třeba někdy měl tu možnost něco projevit, jako kreativně. A z nějakého důvodu to prostě neudělal. Jo, třeba u tebe je hezký, to se mi líbí, jo, že prostě třeba i v té muzice si prostě nečekal na nic a šel si a prostě jste to vydal, tu věc. A to je hrozně důležitý. A on tam přesně Ricku Rubin vždycky říká, hele, jestli někdo přemýšlí to o tom, že byste třeba chtěli, já vám jako nedám odpověď, jako hned, jestli jo nebo ne, prostě to vydejte. Dělejte to, co se vám líbí. Ne to, co si myslíte, že se bude někomu líbit, nebo bude úspěšný. My tam právě řešili, že třeba hromada věcí, které jakoby byly fenomenální podle jeho názoru, měly nulový komerční úspěch. A naopak věci, které měly nulovej, který měli úžasný komerční úspěch ve finále, bylo to, co Rick Rubin třeba odmítnul s nima spolupracovat.
0: To se děje často.
1: Že mě řekl, ale ne, tohle vůbec není pro mě. A frajeři najednou prostě za pár měsíců úplně, že bum bum, superstars.
0: To sa deje strašne často, tieto veci. A nadviažeme na to ešte ďalší stup, pretože k tomu ešte máme zaujímavú historku z Leny, s ktorou som mal dnes rozhovor.
1: Áno.
0: A zároveň sa zase vrátim k rozhovoru s Rytmusom.
1: Jo.
0: A trošku vám nalikujeme ešte viac, takže ostaňte naladení. Rebatelier na Európe 2.

0: Evropa 2, Rebatelier, a v predošlom vstupe sme riešili tie pocity, ktoré majú či už interpreti alebo producenti pri tých skladbách, že niekto to robí za nejakým kalkulom, niekto to robí čisto pocitovo, že to robí podľa seba, niečo, čo by on sám chcel počuť alebo vidieť, keď sa týka nejakých videoklipov a tak ďalej. No a ty si mal dneska rozhovor s Leny a ja som ju tu na chodbe zastavil, že sa mi vlastne strašne páči ten jej nový prístup k tvorbe, nová doska, nový single, pretože je to také tvrdšie a ona bola z toho strašne rada a presne mi vravela, že sa vykašľala na všetky očakávania a všetko a urobila to tak, jak by to bavilo ju.
1: Áno.
0: A že z toho je strašne šťastná, to isté navravel jej partner Marpo a mne to príde strašne podstatné, že a sympatické, keď niekto ako ona, ktorá by mohla logicky kalkulovať a útočiť na rádia a médiá a urobiť to popovo.
1: Jasne, jasne, no.
0: A viac friendly komerčne, tak právě šla tímto směrem. Jo, to velký jako respekt.
1: Jo, ale jo, přesně, má to jinak, víš co, já si pamatuju totiž Leny, a to vlastně bylo, i jak jsi začínal ty na Evropě 2, těch 10 let zpátky.
0: To byl vlastně její největší single Hello?
1: Ano, ano, ano, tenkrát to bylo docela veliký, on mimochodem byl velmi úspěšný v Itálii, kdy mi prostě psala moje kamarádka, taky shodou okolností zpěvačka Judy, která žije v Itálii, a holky se jí znají samozřejmě, tak mi volala a říkala, hele, představ si, že já doma tady jedu v jižní Itálii, víš co, prostě v Lecce jedu a hraje v rádiu mi v autě doma je Leny, prostě, je to jako možný, jo, že ona se stala docela dost úspěšnou tam, ale co je vidět, evidentně, ten přístup k tomu životu, kdy jsme vlastně tak jako se shodli na tom, že už jsme jako starší trošku, já říkám, tak co, tobě 33, veď, prostě Leny, před 10 lety jsem ti moderoval křest tvý první desky. A jak dneska, že jo? A samozřejmě, že ve finále z ní vypadlo úplně to samý, co z Marpa, ostatně proto jsou spolu. Kdy vlastně říká, hele, já mám ráda vlastně už svůj klid, že jo? Já už nechci jako úplně se... Jo, a já si myslím, že z tohohle toho můžou vzniknout právě ty nejhezčí věci. Že jsi v klidu, víš? Nejseš jako pod nějakým tlakem. Další věc je, že ona už třeba není pod labelem, že jo, žádným velikým.
0: To což samozřejmě... svoje.
1: No jasně, taky jsem se na to ptal, že jo? Jaký to je stát na vlastních nohou, že jo? Kdy máš úplně jiný zase potom starosti.
0: To isté je ten rytmus včera, jak sme skončili, tak potom ma zavolal do auta a chcel mi pustiť nejaké nové tracky nahraté a to je úplne iný žáner než rap a vlastne cíti z toho, jak je to strašne muzikálne, jak sa fakt baví a robí si, že čo chce doslova, vieš. A to presne on mi vravel, že konečne má možnosť a priestor ukázať tú muzikálnosť, ktorú v sebe nosí od malička. A práve sme došli až k tomu, že keby jeho otec ho neopustí biologicky, ktorý bol ako hudobník a po ňom aj zedel, tak on pravdepodobne nikdy ani nerepuje a bol by taký ten hudobník, fakt hudobník, čo treba z niekde cestuje po svete a hrá.
1: A kto ví jestli? Ono totiž práve niekdy, je to ten paradox, veď, že ty si myslíš, že v tom živote z nieco stalo a že to bolo ako blbý. A vlastně on to byl třeba ten paradoxně největší dárek, který ti mohl ten člověk dát, ten jeho táta. Ano. To je úlet na tom, víš co?
0: Tak, tak se na to třeba vědět pozřeť v životě, že aj ty na prvý pohled negativní věci
1: jo.
0: mají svůj důvod.

0: Rebatelier, Evropa 2 a mne posledné dní zase robí trošku vrásky na tvári AI, pretože v rámci programovania mojej hry som dospel do takého štádia nepríjemného, kde je to strašne veľa neviditeľné práce, pretože som v takom tom ekonomickom balancingu celé tej hry, takže vlastne ten môj AI agent iba programuje, prepočítava a robí celú tú matematiku.
1: Jo.
0: Takže je to strašne nudná, nezabavná robota a vlastne ty nevieš, kedy to skončí.
1: No jasne,
0: pretože to je nejaký balancing. Hej?
1: A ako, jak by si hodnotil vôbec ty schopnosti aktuálně tak jako září 2026 v rámci AI.
0: Děsivo, protože tím, že si to jako platím, že už to není ta základná sadzba, ale platím si tu výšiu, tak to dokáže samozřejmě viac.
1: Jasně.
0: A už to dost aktivně začínám používat aj vo videoprodukci, no, v rámci aj strihu videí, že mi toho pri posledných pár projektoch ušetrilo fakt, že dlhé hodiny roboty.
1: No.
0: Takže vlastně děsivé, zatiaľ užitočné, ale výhľadovo děsivé.
1: Jednoznačně, hele, ono už ne nadarmo, samozřejmě všichni, kdo v tom dělají, včetně tak třeba Bill Gates, tam jsem to bral jako trošku s rezervou, jo? Když jako říkal, že už by se mělo pomaloučku, ale jistě prý začít to nějak kontrolovat, nějakým způsobem to jako limitovat.
0: Může se může stát, že miliarda populace bude vyhladěná.
1: Až takhle. Takhle, jako dřív byl takový ten zajímavý benchmark toho, jak Will Smith jí špagety, že jo?
0: Mm-hmm.
1: To bylo vlastně to, na čem AI ukazovala svoje videoschopnosti. Že jo, na začátku úplně divný, že jo, tam špagety, pusa dohromady se to míchalo. A pak vlastně vyšlo to z minulého roku, že jo? Mm. Jak Will Smith má rozhovor s nějakým kolegou a jí ty špagety, když jde do detailu, víš co ty, jak to točí na tu vidličku, jak se dává do pusy, že? Jak jí vycucne. No prostě už ukázali, jako a tohle to umí teď, že jo? A pak samozřejmě jsou tu virální věci, které souvisejí s rapem, jako právě teďkon Kuavo a Takeoff, že jo? A jejich prostě dneska už ikonická věc Hotel Lobby, že jo?
0: Mm.
1: 22 milionů shlídnutí, úplně úlet, jako.
0: A to ani není oficiální klip, to je také tak video, oni mají ještě k tomu
1: přesně,
0: aj videoklip.
1: No jasně, tohle je vlastně z toho projektu Colors, což je taky zajímavý, že vlastně uděláš jako jedno pozadí, barvu ve studiu, visí ze zhora jeden mic a ten umělec, je jich tam celá řada, nad vždycky před různýma barvama, má ten track, že jo. A teď Kuavo, Takeoff dali jejich track Hotel Lobby a teď jako by, jelikož je to tak specifický i tím pohybem vlastně, zejména toho jednoho z nich, tak se to začalo jako v rámci AI trendovat, že tam dávali jiní lidi. Mhm. Znamená třeba Trumpa Netanyahu vedle něj. No ale viděl jsi sám, že jo? Nebo Trumpa, Putina, takhle to bylo, ano. A různý, jakoby, samozřejmě i zvířata, kočky, prostě všichni byli takhle jako, no, a je to jako dokonalý.
0: Ale je to také pro lidi, čo to třeba nevideli, nevedia, o čem hovoríme, že stojí vedla seba, jeden rapu, jeden tam robí
1: nějaký gesta,
0: nějaký gestikulácie a výrazy. A že vlastně z něčeho takého se zase může stát virální hit a trend,
1: no,
0: to jsou věci, co by mě jako nenapadlo, že
1: no to mě taky
0: jsou to dva rapery vedla seba, čo prostě prezentují nějakou svou skladbu,
1: no.
0: A že z toho vznikne jako virál, že se ty dvě postavy nahrazují za kohokoliv jiného,
1: no.
0: A to bůra internet je vlastně fakt fascinující.
1: A máme tu i účet teda za tu srandu.
0: Ano, to je na tom to nejzajímavější vlastně.
1: 12 000 galonů vody. Stála jenom tady ten virální trend.
0: A ľudia, čo tomu ještě nerozumejí, tak keď máš ty AI datacentra, ty, čo vlastně pracují na tých výpočtoch, aby to mohlo generovat, tak to spotřebovalo nějakou energiu.
1: No.
0: A toto spotřebovalo dosť veľa vody.
1: Jo.
0: A zároveň, čo bol teraz nedávno ten trend, že ľudia si prerábali své fotky do takéhoto 80-kového lúku a generovalo im to obrázky ich v 80-tých rokoch, jak by vyzerali. Tak to zobralo tiež strašne veľa vody a energie na planéte a už len to, keď tomu AI poďakuješ, tak už...
1: Áno, tak sklenička malá, hrníček.
0: Áno, len to, že mu vlastne poďakuješ, lebo chceš byť slušný k umelej inteligencii.
1: Prosím ťa, ja mám takový dojem. Sam Altman to docela dobře jakoby dal do souvislosti, jo, že všichni si myslí teda jako jak AI, že ta voda, která samozřejmě chladí ty kompy, tak ona se vypařuje, to je ten průser. Jo, proto jí to spotřebovává. Škoda, že to není průtokáč, to by bylo možná lepší, jo. Ale sám Altman přišel z věcí, která údajně jako je správná v tom výpočtu a on řekl, že nějakých asi 150 000 promptů, který ty dáš chatu GPT, mají menší spotřebu vody než jedna mandle, kterou vypěstují v Kalifornii. Chápeš? Že jedna mandle vypěstovaná v Kalifornii, protože oni jsou největší producentem, že, na světě, mandlí, ti sežere víc vody, nebo stejně, jako nějakých zhruba 150 tisíc promptů.
0: To je ale brutal.
1: Teď je otázka, samozřejmě, co ten prompt bude. Mm-hmm. Jo, myslím si, že myslel samozřejmě taky ty klasický prompty, ty textový, ne programátorský, mm-hmm. ne nějaký jakoby zásadně jakoby náročný. Ale je to zajímavý, že
0: mám prestat je z mandle.
1: No, asi jako... A nebo přestat kritizovat to, že AI žere vodu.
0: Aha, to kritizuješ ty, ale.
1: No ne, já jsem řekl, kolik je ten účet. Aha. Že to je 12 tisíc prostě aha. galonů, že jo?
0: Tak jako moje programování hry podle mě už muselo mít, že Kaspické more zjistíš.
1: Ale všechno je vždycky, jak se říká, něco za něco.
0: Ano, dneska například jsme přišli do práce a byla vytopena naše garáž za to, že prasklo po trubě.
1: Přesně, já jsem si myslel, že mám mé motorku od oven.
0: No, takže jsou aj horšie veci, než tak. Vypáraná voda skrz AI. A my šetríme energiu, ano. Preto už naše vysielanie musí končiť.
1: Skončíme, přesne tak.
0: Takže sa počujeme ďalšiu stredu večer o 8. Jak to už je zaužívané, takže láte ďalej Rebatelier na Európe 2 a pekný večer každému.
1: Mějte sa krásne, čau. Mějte sa krásne.

YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
3: Je.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Slunýško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: Evropě 2. Víme přesně, co se kde děje.
1: Na D4 pozor na 25. Na 25. kilometru na Příbramsku zablokovala nehoda dvou osobních aut.
0: Nejsme normální rádio.
2: Kde to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
0: Jsme Evropa 2.

0: fun. Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to jsem já, do prvná, ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo.
2: Jdete, ahoj.
3: Kecáš, ne, kecáš. Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
1: Ne,
3: ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá.
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky.
1: Maximum tvý muziky.

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, že jsem je s váma mluvit.
2: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaji šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pojď sem, ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to já, to já, to ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne, kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne,
1: ne.
2: Pane, to je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá.
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To je nemožný.
0: Jsme Evropa 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.